0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident Pavel vetoval novelu. ODS ukončila členství Dvořákovi a ředitelka správy nemovitostí rezignovala. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
2: Pokud státy tvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Výkonná rada ODS ukončila členství je předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 je přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Ředitelka správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová po podvodu ve firmě za 640 milionů rezignovala. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil. Řídit bude obě organizace. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Tereze Valentové pomohlo k postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze i zdravé naštvání. Poté, co v utkání s Australankou Mayo Giantovou prohrála první set 1-6 v další sadě, soupeřce nadělila Kanára a třetí set ovládla 6-3.
3: Je zápas velice těžký, soupeřka hrála. Kortem první se to úplně neskutečně, takže já jsem jenom doufala, že se to otočí, protože takhle, kdyby hrál celý zápas, tak si s ní jenom podám ruku, že řeknu, že byla lepší, takže pak jsem tam ještě pár věcí změnila. Myslím si, že jsem udělala dobře a prostě nepřestat věřit a furt makat, dál hrát každý balon a věřit, že se to otočí.
1: Valentovou čeká v pátek utkání s krajenkou Marí Bouskovou, která chce oplatit loňskou semifinálovou porážku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy k 25 a příjemný poslech Frekvence 1. Yeah.

0: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Tři hodiny. Frekvence 1. Zprávy.
1: Babiše mrzí rozhodnutí je prezidenta. Policie po zásahu obviňovala a Macinka sdělil velvyslankyni, že je třeba

0: Ty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém, takže uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
1: Svým vetem podle Babiše prezident ohrožuje například české zdravotnictví, obrany schopnost a výstavbu. Podle Babiše tak také potvrzuje, že je lídrem opozice. V úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomocí úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Minister zahraničí Jan Macinka při nástupním rozhovoru sdělil nové ruské velvyslankyni Aně Ponomarjovové, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Jakékoliv vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže. Ke konci války povedou pouze konkrétní kroky. Ty obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran, uvedl následně na Facebooku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Kouč Hašek přiznal, že odvolání od české fotbalové reprezentace ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. 62-letý kouč to řekl v rozhovoru v areálu Čavky Praha. Ze situace národního týmu po návratu ze šampionátu mu bylo smutno.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravě 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
3: rodina,
4: destinace,
3: mapa.
1: Uhodněte poslední slovo
0: a berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident Pavel vetoval novelu. ODS ukončila členství Dvořákovi a ředitelka správy nemovitostí rezignovala. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
2: Pokud státy tvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Výkonná rada ODS ukončila členství je předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 je přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Ředitelka správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová po podvodu ve firmě za 640 milionů rezignovala. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil. Řídit bude obě organizace. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Tereze Valentové pomohlo k postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze i zdravé naštvání. Poté, co v utkání s Australankou Mayo Giantovou prohrála první set 1-6, v další sadě soupeřce nadělila Kanára a třetí set obládla 6-3.
3: Je zápas velice těžký, soupeřka hrála kortem první se to úplně neskutečně, takže já jsem jenom doufala, že se to otočí, protože takhle, kdyby hrál celý zápas, tak si s ní jenom podám ruku, řeknu, že byla lepší, takže pak jsem tam ještě pár věcí změnila, myslím si, že jsem udělala dobře a prostě nepřestat věřit a furt makat, dál hrát každý balon a věřit, že se to otočí.
1: Valentovou čeká v pátek utkání s krajankou Marí Bouskovou, která chce oplatit loňskou semifinálovou porážku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech a Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
3: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiše mrzí rozhodnutí prezidenta. Policie po zásahu obviňovala a Macinka sdělil velvyslankyni, že je třeba ukončit válku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rozhodnutí prezidenta republiky Petra Pavla vetovat novelu zákonu upravujících veřejné rozpočty je nepromyšlené, nezodpovědné a aktivistické.

0: státem podle Babiše prezident ohrožuje například české zdravotnictví, obrany schopnost a výstavbu. Podle Babiše tak také potvrzuje, že je lídrem opozice. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomocí úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Minister zahraničí Jan Maczynka při nástupním rozhovoru sdělil nové ruské velvyslankyni Aně Ponomarjovové, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Jakékoliv vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže. Ke konci války povedou pouze konkrétní kroky. Ty obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran, uvedl následně na Facebooku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Kouč Hašek přiznal, že odvolání od české fotbalové reprezentace ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. 62-letý kouč to řekl v rozhovoru v areálu Čavky Praha. Ze situace národního týmu po návratu ze šampionátu mu bylo smutno.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme hezké ráno, přesně v 6 začínají zprávy.
3: Ne.
2: Nezačínají ještě.
3: Ne, já se musím přihlásit.
2: A důležitý, že seš tady.
3: Já jsem
4: Lucka
3: tady.
4: Se hlásí.
3: Já se hlásím, že jsem tady přesně v tolik hodin, v kolik tady mám být, ale ještě mám nějaké povinnosti.
4: Jako třeba se přihlásit.
3: Ano, přesně tak.
4: Tak pojďme se přihlásit, Hele, byli jste takový
3: ti, co vidět heslo? Moje.
2: Tvoje.
4: Veslo. Byli jste takový ti, co se hlásili a jako pančelko, a nebo jste seděli ne, za ní?
2: No aby... jasně, schovaný pod lavicí.
3: Ano, já jsem se schovávala
4: vždycky. Pokud možno vůbec neviděla. Ano.
3: Je to tak, já už jsem přihlášená, děti.
4: Jo, tak super.
3: Tak já můžu začít, co
4: no,
3: ty?
4: No tak pojď.
2: Ne, nám nefunguje vejtah.
3: Nefunguje vejta. Šli
2: odevřít dveře, všechno
3: se byli takhle dneska, rozhození z toho.
2: Všechno se proti nám spiklo dneska.
3: No a můžu teda nebo
2: no,
3: ještě?
2: Můžeš, je to Lucka černá vlastně.
3: No. Můžu i bez tebe, i když jsi nepřihlášený.
2: Já jsem přihlášený, jsem si dělal legraci.
3: Tak hezké ráno, zprávy v 6. Okamurova návštěva Číny česko-čínské vztahy moc dopředu neposune. Macinka dnes v Chorvatsku uctí památku 4 Čechů. České kanoistky získaly na mistrovství světa stříbro v závodě hlídek. Návštěva Tomia Okamury v Číně neposune česko-čínské vztahy nějak moc dopředu, ale může otevřít určitý prostor pro příští vládní delegace a další konkrétní jednání. Jeho schůzka je důležitá, ale pro Čínu nejsme obchodní partner číslo 1. To k návštěvě předsedy sněmovny v této asijské velmoci řekl politolog Lukáš Jelínek.
5: Dává smysl, aby i Česká republika stejně jako ostatní evropské země rozvíjela spolupráci s Čínou. Neměli bychom ale přeceňovat naše naděje. Přeci jenom pro Čínu a čínský trh jsme poměrně dost malí a proto i ta obchodní výměna tomu odpovídá a i do budoucna odpovídat bude. Proto například úvahy některých politiků o tom, že je lepší orientovat se na spolupráci s Tchajvanem, mají jistý racionální základ, protože je jednodušší držet vrabce v hrsti, než vyhlížet holuba na střeše.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. Na programu cesty má Macinka i jednání se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlčem Radmanem a s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Hasiči po 13 dnech ukončili likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně. Budova 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů začala hořet ve čtvrtek 9. července. Během prvního dne došlo i ke zřícení téměř 2/3 11 podlažního výškového domu o půdorysu 78x72 metrů. Příčina požáru je stále v šetření hasičů i policie. Okresní soud v Pardubicích dnes rozhodne o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku. Další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. K útoku se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která tvrdila, že zasáhla proti výrobě zbraní pro Izrael. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se dnes v Manile, která hostí fórum Sdružení zemí jihovýchodní Asie, sejde s americkým protějškem Markem Rubiem. Očekává se, že jedním z témat setkání budou i uvázlé mírové rozhovory s Ukrajinou, které Spojené státy zprostředkovávají. Česká hlídka kanoistek ve složení Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o 3. stříbro české výpravy na šampionát v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Chaloupka, Kratochvíl, Rohan, 5. příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
1: Frekvence 1.
3: Počasí. Čtvrtek bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíc srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka, kde může spadnout až 20 mm srážek. K večeru pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Teploty zůstanou mezi 18 a 22 30 stupni, pouze na jižní Moravě může být až kolem 25.
6: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: A na hlavních tazích máme krátce po 6. hodině klid, nejsou hlášeny žádné komplikace ani nehody. No a po zprávách už se můžete těšit na Frekvenci 1 celé 3 hodiny na míru s Lubkou.
2: 2:55, abychom byli přesní, 5 minut po 6. hodině, hezké ráno, přátelé.
4: Krásné ráno, tady samozřejmě pokud dorazí Miloš, protože ten byl včera v Hradci Králové na kempu.
2: Pravda, záleží, jestli se tam náhodou nezasekl.
4: Nezdržel. Ono není těžké zdržet se u nás na kempu.
2: To je pravda, já jsem dokonce mu tady říkal, že pokud se nepletu, tak zrovna v tomto kempu

0: 23. července, letí to solidně. Včera odpoledne na mě vyskočil článek, že už je to rok, co zemřel Ozzy Osbourne.
1: Ne.
0: Tak si říkám, to není možný, že už je to rok.
1: Je to už rok? Včera mě přišel takovej fórek, který by se možná, víš co?
0: Hodil.
1: Tak já se ho schovám.
0: Tak za chvilku, teď horoskopy, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno přeji všem, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Svátek slaví Libor a Liboslava. Gratulujeme. Slunce ve lvu a luna ve štíru prohloubí emoce. Zároveň vás může provázet větší neklid a sklony k žárlivosti a výbušnosti. Budete-li chtít něco prosadit, nezvyšujte hlas, nebo večer budete šeptat. Co čeká lvy? Všechno by mělo plynout celkem dobře až na jednu maličkost. Nezdůrazňujte tak úporně svoje názory. Nechte si poradit. Pane, nejspíš budete svým elánem plýtvat na úplné malichernosti, které by se vyřešily i bez vašeho přičinění. Váhy, podvolíte se tomu, co si dnešek žádá. Budete-li se chovat podle své přirozenosti, získáte úspěch. Štíři, luna je ve vašem znamení. Nedá se vyloučit, že nejeden štír se hluboce zamiluje. Dojmy a vzrušení zcela obloudí vaše smysly. Střelci, v horkých dnech hladina adrenalinu stoupá. Nedopusťte, aby se mezi vás a partnera dostal někdo třetí. Kozorozi, vaše duševní činnost je v menším útlumu. Šedá mozková kůra si nárokuje odpočinek. Relaxujte. Vodnáři, otevírají se před vámi nové možnosti. Ochota a podnikavost bude ceněna, ale v jisté záležitosti je nutné zvážit, zda vám riskování stojí za to. Ryby, vaše citlivost, barvitost a snění se mohou ukázat jako nevýhoda. Budete muset trochu slevit ze svých nároků. Berani, láska je k vám štědrá. Oplácejte ji stejnou měrou, ale netlačte na pilu. Postupujte uvážlivými kroky. Víc si připravte se na to, že dnešek bude spíše rušnější a nebudou chybět ani svody milostné. Když ne v realitě, tak alespoň v mysli. Blíženci, z hlediska vztahů byste měli být obezřetnější. Vaše rychlé myšlenkové pochody by mohly zapříčinit, že se láska zalekne. Radci, aktivujte klid a trpělivost, i když to nevypadá zrovna růžově. Doberete se pozitivních výsledků. Milí přátelé, nálady kolem vás budou poměrně rozmarné. Rychlejší čin než myšlenka vám mohou zkomplikovat život. Zvedněte kotvy, vyrazte do přírody, k vodě, užívejte si léta a nechte se unášet dojmy. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Žundu.
1: No, slibovala jsem, jak jsme se tady zamýšleli nad tím, jak ten čas letí, tak mě včera přistál na mém Instagramu jeden forek od Pavla, tak jsem si říkala, že si ho schovám, až se bude hodit, a nečekala jsem, že se bude hodit tak rychle. Takže
2: souvisí to trošku s tím, že to utíká.
1: Jako čas letí.
2: Jasně,
1: tak co je to úspěch?
2: Ano.
1: Když jsou ti 4 roky, že máš pleny suché. 12 let, že máš přátele vrstevníky. 18 let, že máš řidičský průkaz. 20 let, že žiješ pohlavním životem. 30 let, že máš peníze. 40 let, že máš peníze. 50 let, že máš peníze. 60 let, že žiješ pohlavním životem. 70 let, že máš řidičský průkaz. 80 let, že máš přátele vrstevníky. 90 let, že pleny zůstanou suché.
2: A kruh se uzavřela.
3: Frekvence 1. Poslední slovo.
4: Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
3: 50 tisíc korun.
4: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
3: 3x denně máte možnost hádat poslední slovo.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
6: rodina,
7: destinace,
6: mapa.
4: Uhodněte poslední slovo
3: a berte jackpot přes 50 tisíc.
4: 50 tisíc korun.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: Přejeme hezké ráno, přesně o 6:30, jak to bude s počasím?
5: Krásné ráno, nejchladnější, nejdeštivější a největrnější den z celého týdne je tady, a to hlavně po ránu. Odpoledne potom od jihozápadu projasnění, nejvyšší teploty 18 až 22, na jižní Moravě trochu tepleji.
4: Teď a teď zprávy. Ale, no, Lucie Černá, připravená, nadšená, hezké ráno.
6: Hezké ráno, vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolá na poslední týden v srpnu mimořádnou schůzi sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Pavla, kterým poslanec sněmovně vrátil zákon, který rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc chce prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 na 13 let. Podle jeho návrhu by ale nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Do Česka se po několika chladnějších dnech o víkendu vrátí léto. Teploty mohou místy dosáhnout až tropické třicítky. Už v neděli ale dorazí studená fronta. Tále zřejmě nebude mít dlouhého trvání a v příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder. Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy je záložník Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant, který pomohl pražské Slavii k obhajobě titulu, zvítězil v anketě podruhé v kariéře. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Čerstvou nehodu hlásí D3.
7: Dopravní nehoda dvou osobních vozidel se vyšetřuje na 137. kilometru dálnice D3 z Prahy na České Budějovice. Projíždějte opatrně. A nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 184. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem bez zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Přejeme hezké ráno, 6 hodin 32 minut. Hrajeme si tady s Lukou s hříšnou myšlenkou, že bychom zavolali někomu z našich kolegů,
5: jo.
4: kteří byli včera na kempu v Hradci Králové, Stříbrný rybník. Jak jim je?
5: Ty, jak ti je?
4: Už je ráno.
5: No, počkej. Příští týden jedeme my do Strážnice.
4: Jo, to musíme vypnout telefony, protože jako Moravinka je vždycky divoká. Takže pokud jste byli na Stříbrném rybníku, klidně nám napište, jaký to bylo, jak jste si to užili, jaký byl koncert Michala Hrůzy a vůbec, jestli na vás vyšly třeba špekáčky a tak dále. Příští týden tady ve Strážnici.
5: Přesně tak, tam přišly spolu nějaký s námi zprávy. Miraj.
4: Ano, už mi přišly nějaký zprávy od Moraváku, že se jistě zastaví. Prosím vás, bez lahve jezděte.
5: Proč to říkáš?
4: Co? Bez lahve, no. Protože se to nedá přežít. To se nedá přežít, já tam nikdy nevyhrál.
5: Počkej, ty hraješ kuželky s flaškama, jo?
4: Ne, tam prostě nad něma se nedá zvítězit.
5: Nad Moravákem nezvítězíš, no. To je jasný.
4: Stavej, ať si můžeš napít. A už nemůžu stát. Strážnice, příští středu a další radiokemp. Myslím, že to tam bude super, těšíme se na to. Počasí by mělo být, zatím ty prognózy meteorologů jsou docela zajímavé. No, ke všemu se dostaneme, teď vám přejeme hezké ráno.
5: Dobré jutro.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová. Ahoj, tady je Jindra Polák z kapely Jelen. Užívejte si léto v rytmu Frekvence 1. Další

0: 6 hodin 40 minut vám přejeme hezké ráno, pojďme prověřit, kdo bude dnes chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak já trošku budu držet
1: ano.
0: Tu linku, kterou jsi tady nastavila, když si říkala for, který tak nějak souvisel s tím celým lidským životem.
1: S lidským koloběhem, ano.
0: A tak se tě ptám, ty jsi na mě minule tady zkoušela, jaký národ je nejvyšší.
1: Ano.
0: Nebudu se tě ptát na národ, ale zeptám se tě, jaká je průměrná délka života člověka v celosvětovém žebříčku.
1: V celosvětovém člověka.
0: No.
1: Ženy se dožívají vyššího věku.
0: Říkám člověka, ne ženy.
1: To počkej. To je zprůměrovaný i s ženskými
0: určitě. Jasný.
1: Tak já bych řekla, že to může být průměrně 74 let.
0: 74 si myslí, že se dožívá průměrně člověk na planetě Zemi.
1: Jo.
0: Tak zkuste si tipnout, přátelé, taky. To je vlastně věc, která ti přijde úplně jasná, ale že bys věděla úplně ty konkrétní čísla.
1: No to nevíš. No, protože, tak... že jo, ty si pak řekneš. A tak jako teď třeba... Tam na tom severu oni se dožívají vysokých věků, že jo? A pak si řekneš, no jo, ale co ty v té Asii? Takže fakt, a teď ještě jich je víc, že jo?
0: Nejdále se dožívají tam, kde není alkohol.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Tak zkuste popřemýšlet a za chvilku, jo? Ráno Frekvence 1. Děláme vám den lepší. Lepší.

0: Je 6:45, hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, jakého průměrného věku se dožíváme my lidé na planetě? Tak, typovala jsem 74 let. Řekni mi, jaká je správná odpověď.
0: Já mám teda úplně aktuální data teďka z tohohle roku, ano. Jo, ale tak opírám se o ty nejnovější, který jsem našel. Nebudeš tomu věřit, ale je to 73,8.
1: Ne.
0: Takže se sekla jenom o 0,2 roku. To je docela pohodě, ne?
1: Jsou to měsíce za to? Asi jo, nebo jak to? Jak se to vlastně počítá, ty, jestli
0: 73,
1: jsou to měsíce?
0: To víš, že nevím.
1: Jestli je to jako...
0: Že by to bylo 73 let a 8 měsíců.
1: Buď to 8 měsíců, anebo jestli je to 80% z 12 měsíců.
0: To nevím, asi bych se v tom jako nepřehraboval. Ale trefila ses teda fantasticky. A představ si, že my jsme na průměr v Čechách. To mě docela překvapilo.
1: No to jo.
0: Nám to nadskočilo teďka v posledních letech docela dost. A myslím si, že loni právě to jsem tam
1: my
0: našel.
1: My máme ženy nějak 77.
0: No 80 už.
1: Dokonce
0: 80 a chlapy jsou
1: 77. Jo, tak to jsou chlapy.
0: Nepočkej, 83 dokonce. Teď tady koukám na ty nejaktuálnější data tak? U ženských. Což je docela dost. Ale zajímavý je, že nejdéle žijí Praženi.
1: Fakt?
0: Pražáci žijou úplně nejdýl, no. A hnedka, počkej, já se na to podívám. Na druhém a třetím místě Královéhradecký kraj a Vysočina. Člověče. Ale taky Jihomoravský a Zlínský. Takže pak už to jde jako...
1: Pak už to jde.
0: Ale tak s ohledem na to, že v Praze je 80% lidí ze všech regionů celé republiky.
1: Přesně.
0: Tak myslím, že je to zprůměrovaná republika. Co?
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Včera jsme prolomili hranici 50 tisíc korun, o které hrajeme příští hodině.
1: Máme pro vás 51,5 tisíce. Pozor, na našem webu frekvence1.cz jsou nápovědy. A já tady mám tu včerejší, jo?
0: Tak pojď.
1: To, co je podle fotra na tripu nejdůležitější, máme všichni i doma.
0: No, to může být cokoliv, ale Lubko, to s nám moc nepomohlo.
1: No počkej, je tam dneska další nápověda.
0: Dobře, a ta už je lepší, jo?
1: Zkuste to.
0: Podívejte se na frekvence1.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
7: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A začínají zprávy. Maja Lucie Černá.
1: Krásné ráno.
8: Dobré ráno. Koalice kvůli přehlasování Pavlova veta svolá v srpnu poslance. Tejc chce prosadit zásadní změnu v trestní odpovědnosti. Kolony už hlásí D1 i Pražský okruh. Čeští politici by se při navazování spolupráce s čínskými partnery neměli příliš hrbit. Při příležitosti návštěvy předsedy sněmovny Tomia Okamury v Číně to Frekvenci 1 řekl politolog Lukáš Jelínek. Podle něj by měli mít odvahu taky otevírat témata lidských práv anebo angažmá Číny v některých geopolitických konfliktech.
9: S Čínou by především měla jednat jako s jednou z geopolitických velmocí Evropská unie. Ovšem v okamžiku, kdy existuje jakási konkurence mezi evropskými státy v tom, kdo naváže s Čínou lepší hospodářské vztahy, tak není od věci, aby do Číny cestovali i čeští politici. Musí ale zároveň vědět, že se od nich neočekává přinejmenším v tom českém politickém prostředí, že se tam budou hrbit.
8: Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolá na poslední týden v srpnu mimořádnou schůzi sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k novele rozpočtových zákonů. Uvedla to ministryně financí Schillerová. Změna rozpočtových pravidel, o kterou jde a kterou Pavel vetoval, vládě umožní utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc chce prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 na 13 let. Podle jeho návrhu by ale nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Očekává vášnivou debatu, protože řada politiků a třeba i dětský ombudsman je proti. Minister přesto doufá, že nová úprava může začít platit už od ledna roku 2028.
10: Někdy
8: Někdejší autoritářský vládce Venezuely Nicolas Maduro, kterého americké speciální síly v lednu unesly ze země, se ve středu opět objevil u soudu v New Yorku. Jednalo se zatím o předběžné líčení. Soudce ale stanovil termín, kdy má celý proces začít.
10: Soudce uvedl konkrétní datum a to bude 1. června 2027. Před federální soud na Manhattanu předstoupí jak Maduro, tak i jeho žena. Oba čelí obvinění například z narkoterorismu, pašování drog do USA. Vinu odmítají. Obhájce Madura namítá, že byla porušena imunita prezidenta suverénního státu. Soudce bude muset věnovat spoustě právních námitek, než komplikovaný proces vůbec začne. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
8: Blíží se 15. ročník ČES Lipno Sport Festivalu. Proběhne od 14. do 23. srpna a pro milovníky pohybu je připraveno spousty novinek, například závod Lipno Hybrid Run. Ten je určen zejména pro sportovce s oblibou silových tréninků. Podílí se na něm i známý kouč, jak prozradila ředitelka festivalu Kateřina Nojmanová.
11: Jednou z novinek je závod Lipno Hybrid Run, který je určený pro sportovce, co milují silová cvičení a zároveň běh. Koncept tohoto závodu vychází z populárního fitness závodu Hyrox, takže si hodně hrábnete, ale zároveň je to neuvěřitelný zážitek. Lipno Hybrid Run s námi připravuje známý coach Martin Pfeifferlík, takže záruka kvality je určitě vysoká.
8: Právě běh v kombinaci se silovým cvičením se na břehu Jihočeského moře uskuteční v pátek 21. srpna.
7: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Čtvrtek bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíc srážek čekáme v horských oblastech, a to na severu Česka, kde může spadnout až 20 mm srážek. K večeru pak bude oblačnosti i přeháněk ubývat. Teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni, pouze na jižní Moravě může být až kolem 25.
2: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A kolony už hlásí Pražský okruh i D1.
12: Nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením okolo 10 minut. A na Pražském okruhu se zdržíte okolo 10 minut od dálnice D1 ve směru na letiště mezi 14. a 18. kilometrem. Důvodem je hustý provoz a omezení. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: A přesně 5 minut po 7. hodině pokračují na Frekvenci 1 Míra s Lubkou.
0: Jsme tu, hezké ráno.
1: Krásné čtvrteční ráno na Frekvenci 1, tak dneska jsme se dotkli toho věku.
0: Ano.
1: Lidského věku.
0: A já, jak jsem se tady přehraboval na internetu právě v té dlouhověkosti, tak na mě vyskočil článek, že zemřel nejstarší pes světa. Teďka nějak nedávno to bylo. Nevím, jestli jsi to zaregistrovala. Jmenoval se Bobby, byl to labrador, takovej hnědej.
1: Jo.
0: A dožil se téměř bezmála 32 let.
1: Je... Počkej, u psů se to násobí sedmičkou, ne? Nebo...
0: Dostal se do Guinnessovky. No, zajímavý je, že labradoři se v průměru dožívají 10 až 14 let. Jsem koukal, takže on se dožil třeba 2,5 tolik. Tak si představ, frajer. Že my, když máme průměrný věk, kolik jsme tady říkali?
1: 74, no.
0: 74 let, tak by se zdožila v jeho případě nějakých 170 třeba.
1: To je...
0: To je dost, ne?
1: To je dost, hele.
0: To by ses taky dostal do Guinnessovky.
1: Jo, jo,

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 257 400 39 číslo, na které teď můžete volat. Hrajeme o spousty peněz.
3: 51,5 tisíce, konkrétně, ať jsme přesní. Částka, která na vás čeká v případě, že doplníte větu fotra na tripu.
2: Tak už je to tady celkem dlouho.
3: Jo.
2: Tak uvidíme, jsem zvědav. A koho pak tam máme? Hezké ráno.
4: Dobrý den, Pavla.
2: Pavla volá odkud?
4: Prostějova.
3: Pavli, my vás zdravíme do Prostějova. Na poslouchanou větu předpokládám máte.
2: Všichni už máme, tak.
3: Máme.
2: Ale pojďme si připomenout 51,5 tisíce korun ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Signál.
3: Signál. Prověříme signál.
2: Zkusme to.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není, Pavle.
3: Signál to není, ale je znát, že jste se podívala na náš web.
2: Jsou tam nápovědy, tak se mrkněte. Taky hrajeme dneska ještě jednou. Pavli, zdravíme do Prostějova. Naslyšenou, hezké ráno.
3: My přihodíme pětistovku.
2: Takže na 52 000 příští hodině.
3: Jak jsi říkal, se hodinku hrajem.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1.

0: Řešili jsme tu, že zemřel nejstarší pes světa ve 32 letech téměř.
1: A hledáme další rekordmany.
0: Jestli máte doma nějakýho rekordmana, který už se dědí třeba z generace na generaci, podle mě želvy jsou úplně standardní.
1: To jasný,
0: na to,
1: ta jako želva.
0: Leguáni, co já vím.
1: Ale
0: papoušek hele, možná by i mohl nějaký
1: papoušek chodit. Papoušek taky možná, ale dorazila mi zpráva na Instagram od Miloše z Liberce a píše: Luby, ty seš milovnice koček, určitě oceníš. Naše trojnožka, kočička, která se dávno chytla do oka pytláků a přišla o tlapku, má 21 let. Říkáme si, že si ten život od záchrany fakt užívá.
0: 21 let,
1: jo. 21 let, trojnožka. To je krásný, jako že takhle vlastně...
0: Máš radost, víš?
1: Jo, mám, že zachráníš takovouhle vlastně kočku. Mm-hmm. A ona teda potom vlastně je ti tak vděčná, že...
0: Že vydrží. Tak vyhlížíme další rekord, nadej klidně nám, dejte vědět.
1: 736-300-444 nebo naše Instagram.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2010. Gratulujeme.
2: Ahoj, tady je Olga Lounová. Přeju vám krásný romantický léto s Frekvencí 1.

0: frekvenci. No, možná se chystáte do Itálie na dovolenou, tak si to hezky užijte. Jak to bude s počasím, tady u nás za okny už prší. Podíváme se na to společně s Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, probouzíme se do ospalého čtvrtečního počasí. Dnešní den bude nejchladnější, největrnější a na srážky nejbohatší z celého pracovního týdne. Deštníky a pláštěnky všude sebou, ale je pravda, že nejvíce oblačnosti a srážek je právě nyní v ranních a dopoledních hodinách. Odpoledne bude od jihozápadu docházet alespoň částečně k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek. Nejvyšší odpolední teploty ale zůstanou hodně nízko. Nejčastěji mezi 18 až 22. Pouze na jihu Jihomoravského kraje bude malinko teplej. Mimochodem, jedná se o teploty, které jsou nižší až o 7 stupňů Celsia, než je pro toto období běžné. No a foukat ještě bude čerstvý vítr, místy v nárazech o rychlosti 55 km za hodinu, takže si odečtěte ještě 2, někde dokonce i 3 stupínky. Pokud se vydáte do horských oblastí, tak tam se teplota v 1000 metrech na horách bude pohybovat jen kolem 13 stupňů Celsia. Během dne se velmi ojediněle mohou vyskytnout i bouřky a v tom případě budeme mít zalito. Spadne totiž až 20 litrů na metr čtvereční.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: Teď je přesně 7:30, krátké zprávy Lucie Černá.
4: Hezké ráno, ministr zahraničí Petr Macinka dnes zahájí dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. Na programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem Grlčem Radmanem a premiérem Plenkovičem. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi kterými je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků anebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes v Manile setkal s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Schůzka trvala přes půl hodiny. Informuje o tom Reuters s odkazem na agenturu TAS. Měli řešit ruskou válku na Ukrajině. O čtvrtfinále na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes zabojují další 4 české tenistky. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole souboj s Lucí Havlíčkovou. Turnajová trojka Sara Bejlek nastoupí proti Marii Timofejové z Uzbekistánu a čtvrtá nasazená Nikola Bartuňková narazí na Tajku Tara Rudiovou.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se mrkneme na silnice.
6: Dopravní omezení přibrzdí řidiče na pražském okruhu ve směru k Ruzyni, kde kolona je mezi 14. až 18. kilometrem. Zdržení je tam okolo 15 minut. A 20 minut se řidiči zdrží na dálnici D1 při příjezdu do Brna, kde kolona je od 182. kilometru Kivalka až po exit 196. Příjezd do Brna se zkomplikuje i řidičům dálnice D2, kde kolona je od 3. kilometru a zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Míra s Ludkou vás probouzí do čtvrtečního rána, frekvence 1 samozřejmě společně s vámi a s námi. My jsme tady řešili dlouhověkost našich domácích mazlíčků, ať už je to cokoliv, zatím se točíme kolem pejsků, píše Honza, naše fenka ČSV Heny 17 let, nevím, co je ČSV.
7: To bude československý vlčák?
0: Vlčák asi, viď? No jo, veď, to mě nenapadlo. Tak ještě přišla jedna zpráva. Zdravím vás, nedávno nám odešla do psího nebe naše fenka Majla. Jack Russell to byl a dožila se 18 let a 3 měsíců, neskutečně nám chybí, to je jasný.
7: No. Já mám tady zprávu, prosím tě, od Evy, která píše, teta se strejdou mají korelu. 24 let. Korela chocholatá se ve volné přírodě dožívá 10 až 15 let. V lidské péči je při kvalitní stravě a správné péči její délka života obvykle 15 až 20. Výjimečně se však mohou dožít i více než 25. No, tadle má 24, tak to taky jako klobouk
0: dolů. To je velký rekord. Já jsem hrozně chtěl korelu, když jsem byl malý, ale dostal jsem jenom andulku. A pak mi chcípla.
7: Jejda.
0: No. Já jsem taky dostal novou.
7: Kdyby to tak šlo v životě, viď? Pardon.
0: Tak, dobrý.
7: Jo.
0: Zaskočilo tě to trošku, viď, ta dlouhověkost.
7: Představ si, že jako jedna odejde a ty dostaneš novou. No tak to prostě je.
0: To se stává.
5: Míra Michálek a Lubka Poníž.

0: jsme tady řešili dlouhověkost zvířat a ne trýznění. Když má zpráva no. Teďka. Dobré ráno, když se bavíte o andulkách, bratranec jí dostal, tak nějak asi ve 12 letech a tak dlouho jí odnaučoval žrát, až mu zdechla.
1: To je strašný. To je strašný.
0: Dodnes se mu směje celá rodina, už je to teda 30 let zpátky.
1: My jsme počkej, ale teda tak já taky něco na sebe prásknu.
0: Je, co si zapomněla?
1: Nezapomněla. No. My jsme měli křečka.
0: Já jsem taky měl křečka, bohužel jsem měl i kočku a křeček utíkal.
1: Jo, 3 dny jsme měli křečka.
0: Jo, tak já ho měl ještě míň, čověče.
1: Fakt? Hmm? My jsme ho měli a dali jsme ho na okno. A on byl fakt jako živej, darebák. A on se nějak normálně do té klece vtáhl záclonu z toho okna. A sežral jí, no.
0: A bylo po něm.
1: To bylo poslední jeho jídlo, no.
0: Jo, no. Tak to jsme uhnuli úplně někam jinam, tak pojďme si projet tady ještě SMSky, co nám dorazily, ať to někam
1: posuneme.
0: Můžeme ještě posunout. Třeba dobrý den, jaké je telefonní číslo na poslední slovo? Myslím, že to vím. To si myslíte všichni, držíme vám palce, je tam 52 tisíc. To číslo je 257 403 devítky, hrajeme zhruba za hodinku.
1: No a tak já teda taky ještě jeden dotaz k poslednímu slovu. Samozřejmě ono, jakmile je tam těch peněz jako víc, tak se dotazy množí. Ale můžu mít dotaz u toho posledního slova, kdyby se jednalo o synonymum, tak se to uzná nebo ne? Tak, synonymum ne.
0: Ne.
1: Synonymum ne.
0: Že to je tak jako...
1: Synonymum ne.
0: Pouhnutý někam, dejme tomu,
1: Lehoulince jako já,
0: ale
1: nevím,
0: musí
1: jako
0: to být to slovo, prosím vás,
1: který
0: tam potom zazní. Ještě koukám na zbytek SMSek. Řešili jsme tady, že nejdelší dlouhověkost je v Praze, tak nám píše, prosím tě, Jarda, píše, Prahu vybudovali Moraváci. To se ví, jo, takhle. Už tenkrát to bylo nějak, jsem měl jinak šest, jako na melouch.
1: Tyjo, kdo ví, odkud byla, viď? A odkud byl praotec Čech, Alibuše.
0: A ještě přišel jeden dotaz. Zdravím, můžu se zeptat, kdy bude radiokemp na Vranově. Michal nám píše ze Slavonic. Pozor, a já jsem ze Slavonic jel jednou na kole právě přes tu železnou oponu a kus přes Rakousko do Znojma, takže ono to není zas až tak daleko. No to vypadá, ale je to vlastně relativně blízko. Ze Slavonic na Vranov a tam je ten kemp 12. srpna.
1: Máš to, jo, dobrý.
0: Vranovská pláž a bude tam Xindl X. Tak máme to hotový, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky. Jau.

0: 8, hezké ráno, jsou tu prázdniny a výlety, to patří k sobě.
1: Pravda, dneska nejdeštivější, největrnější a nejchladnější den z celého týdne, ale nemusíte vyrazit na výlet dneska, můžete klidně zítra.
0: Ano. A nebo nad mraky.
1: Nebo nad mraky, jako no. Že bychom si pořídili vrtulník.
0: A nebo prostě vylíst někam hodně do kopců.
1: Jo,
0: myslím, že podobný typ má právě Tomáš pro dnešní ráno. Tome, hezké
1: ahoj,
0: ráno.
1: Krásné ráno.
2: Hezké ráno vám přeji. Tak dnes vás vezmu na nejvýše položený Královský hrad v Čechách. A mimo jiné se na něm natáčela také pohádka Anděl Páně. Vezmu vás na hrad Kašperk. Ten nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. A to na ostrahu zemské hranice se sousedním Bavorskem. Dalším důvodem byla i snaha ochránit zlatonosnou oblast Kašperských hor a zabezpečit nově zřízenou obchodní cestu nazvanou Zlatá stezka. Dozvěděl jsem se, že by tady měly být přes prázdniny i speciální dětské prohlídky. Tak samozřejmě to si zkontrolujeme a zjistíme, co to obnáší. No a já už se moc těším na ty překrásné výhledy z vrcholu východní věže. Vidět bychom měli celou centrální Šumavu, ale i daleké české vnitrozemí. My se dnes ještě uslyšíme před polednem, tak se mějte krásně a všem vám přeju krásné ráno.
0: Ano, hezké ráno, Tomáši, děkujeme za tenhle tip. Kašperk, já mám moc rád, když jsem se tam drápal, tak jsem hrozně nadával. A až nahoře jsem zjistil právě, že je to nejvýše položený hrad. A cestou jsou, myslím, nějaký skřídkové někde tam schovaný
1: v lesích.
0: No nic, zjistíte, když tam vyrazíte, anebo vám to řekne Tomáš přes dneské ráno.
3: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: SMS poradnu tady před chvilkou. Odpovídali na dotazy, které k nám chodí. Ještě píše Dana, ahoj Lubko, Míro, prosím, ráda bych se zeptala, jak se vybírá soutěžící v posledním slově, když se soutěží živě v kempu. Je to tak, že Tomáš to vyhlásí do mikrofonu a kdo dřív přiběhne, ten dřív hádá. V podstatě takhle jednoduchý to je, takže být ve střehu. My si dáme poslední slovo v příští hodině, 52 tisíc ve hře už.
1: Připomínáme telefonní číslo, o které si píšete, 257-400-999, teď za chvilku zprávy.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A Majo, Lucie Černá.
1: Krásné ráno.
6: Dobré ráno. Koalice svolá v srpnu poslance. Chce přehlasovat veto prezidenta. Na Slovensku zavádí pro řidiče pravidlo 3x a dost. D5 i D7 teď blokují nehody. A vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolá na poslední týden v srpnu mimořádnou schůzi sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k novele rozpočtových zákonů. Oznámila to ministryně financí Schillerová. Změna rozpočtových pravidel, o kterou jde a kterou prezident vetoval, vládě umožní utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu, a to až do roku 2036. Vlaky ve východní části Prahy dnes zastavila srážka vlaku s člověkem. Ke střetu došlo ve stanici Rajská zahrada. Vlaky tak končí v Satalicích a Horních Počernicích. Cestující musí využít linky MHD k metru. O víkendu se k nám zase vrátí léto. Vyjasní se a bude až 29 stupňů. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. I pondělek v příštím týdnu pak bude zřejmě oblačný a deštivý a teploty klesnou, ale další dny opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů Celsia. V Trutnově budou mít první městský holubník. Ten roste v základní škole.
7: Zdejší holubník teď staví na půdě základky ve školní ulici. Jde o vítězný projekt loňského participativního rozpočtu a práce by měly skončit do konce srpna. Holubník má umožnit regulovat počet holubů výměnou vajec za atrapy a soustředit jejich hnízdění na jedno kontrolované místo. Radnice věří, že se tím omezí znečišťování okolních budov. Součástí objektu bude také prostor pro chráněné rolísy. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: Na Slovensku od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Začne tam taky platit pravidlo 3x a dost. To v praxi znamená to, že řidič, který v průběhu jednoho roku 3x vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Do pravidla 3x a dost se navíc budou započítávat také přestupky spáchané při jízdě na kole anebo elektrokoloběžce. Český fotbalista Pavel Bucha pomohl v zámořské MLS 2 góly k vítězství Cincinnati 4-3 nad Vancouverem. 28-letý záložník v prvním duelu po pauze na mistrovství světa otevřel skóre. Po přestávce pak přidal vítěznou branku na 4-2. V soutěži se Bucha trefil poprvé od května a na kontě má v této sezóně 4 góly.
5: Frekvence 1.
6: Počasí. Čtvrtek bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíc srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka. K večeru pak bude oblačnosti i přeháněk ubývat. Teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni. Na jižní Moravě může být až 25.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A nehody teď blokují D5 i D7.
8: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D7 ve směru na Prahu na 9. kilometru. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 5 minut. A dopravní nehoda se také stala na dálnici D5, kde se srazily dvě osobní vozidla na 55. kilometru ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: A to je ze zpráv v 8 všechno. To znamená, že na frekvenci 1 už pokračují zase Míra s Lubkou.
0: A my vám přejeme hezké ráno, je 23. července.
6: Krásné ráno, je světový den babiček dneska.
0: Aby měla Němcová radost.
6: To teda.
0: Já jsem byl minule, když zmiňuji Němcovou, tak jsem byl v Německu.
6: Ano.
0: V městečku, teď si nevybavím v rychlosti, jak se jmenovalo, Pirna, myslím. No to je jedno. A představ si, že tam na náměstí měli hospodu, která se jmenovala U babičky. Takhle to bylo napsané, jo, jo. U babičky. A když si odebřela jídelní lístek.
6: Tak tam měli,
0: byl německy, ale ta jídla se jmenovala české, že tam má psaný smažený sýr třeba.
6: Aha.
0: Knedlo zelo vepřo. A zatím už bylo německý vysvětlení.
6: Jo, jo, jo.
0: A německá cena. To znamená menší než v Čechách.
6: Ale já...
0: Bohužel. Jako trošku tam míříme. Chtěli jsme být součástí Evropy? Jsme. A jsme.
6: Jsme.
0: Dobří.
6: No tak, milé babičky, přejeme vám všechno nejlepší k vašemu dni. Uh-huh. Mám tady zprávu i od jednoho dědečka a tu si dáme za malou chvilku.
0: Tak jo.
2: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: velcí, tlustí, tencí, sejdeme se na frekvenci.
1: Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct. Se někam schovat, třeba pochopí,

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dál si tiše vzlétnou, ty nedá.

0: narazí Tomáš Klus, tak se ho musím zeptat, jestli je tam, je to zvuk, když padnou my na rety, anebo když padnou my na rety.
1: Všechno tam je obojí, to je normálně dvojsmysl.
0: Jo, myslíš?
1: Určitě. No,
0: klasický to... klus, samý no. Dvojsmysl. Člověk, aby se v tom prase vyznalo.
1: No, když padnou my na rety, to je jednou napsaný jako dohromady a aha. Pak je my na rety a to je vlastně, když se zaposloucháš do toho textu, když padnou my na rety slova mus.
0: No, jako nebo tak něco, no. To,
1: a pak,
0: no.
1: Když padnou my na rety, tak něco se děje, jakože brečí.
0: Jo. Takže to máme rozbor hotový teda.
1: To je rozbor písně, ale já jsem slibovala tu SMSku, která dorazila.
0: No protože dneska je den babiček.
1: Dneska je den babiček. Zmiňovat,
0: taky tě to zaočeká, jsem ti chtěl říct.
1: Tak a to bylo naposledy, když jste slyšeli Míru.
0: Lubka se těší.
1: Ne, hele, nech toho. To vůbec, ale tak, píše Jaromír, teda já se omlouvám Jaromírovi, jestli jsem z něj udělala dědečka, ale když mi někdo napíše, že je staršího věku 7. křížku, tak jako mýmu teďkově 1,80 a jako je dědeček, že jo? Tak, ale píše, že je staršího věku 7. křížku a když za náma dojede na kole s výbavou, což je super, jako v 70 za náma na kole s výbavou je boží. Počirák. To je taky boží. Jestli je to hlídaný kemp, že by nechtěl přijít o svého arabáčka, tak...
0: To je kolo.
1: Jo, to je arab. No. To jsou takový ty těžký kola. My jsme na tom jezdívali u dědečka na tom, na chalupě v Třebenicích. A to byly fakt jako těžký kola. Arab a Ukrajina. To se tenkrát říkalo, že jo?
0: Chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo, Ukrajina, do kopce to neušlapeš a z kopce neubrzdíš. Takhle nějak to bylo,
1: veď? Takhle nějak,
0: no. Jasně, ale... já si myslím, že tam bylo na moje stanový městečko takový, jestli si pamatuju. A případně to tam hodíte někam za pódium. Třeba,
1: jo,
0: nebo možná radši pod pódium, vás tam někdo nepřijel. To si myslím, že nějak vymyslíme. Takže až za námi dorazí tedy dědeček na

0: do strážnice, do kempu, tak by to mohlo vypadat, až nás potká, uvidí naživo, zhruba takhle.
1: No, to je teda požehnaný věk.
2: On si musí trošku odpočinout, je toho na něj moc.
1: Ty!
2: Ale ty neznáte dědoušku.
1: Ty, vypadají!
3: Frekvence 1.

0: A hezké ráno, frekvence 1 v 8 hodin 16 minut a zajímavé téma. Už od rána jsme tady řešili dlouhověkost.
1: Tak se nám to hezky propojilo s těma babičkama a dědečkama.
0: To je pravda vlastně, no.
1: Petra nám píše, prosím tě, dobré ráno, Lubko a Míro, k té dlouhověkosti u lidí. Náš děda bude mít v únoru 90 let a v loni spadl ze střechy k sousedům na střížku. Neptám se, co dělal děda na střeše. No. Úplně si představuju svýho taťku, taky by se mu to stalo. Zlámal si oba kotníky a přesto se z toho dostal a je schopný jakž takž fungovat. A ještě si s radostí berou na hlídání a na prázdniny mého 7letého Míšu s babičkou, která je 85 let a starají se sami o sebe a ještě chtějí i mého syna. Podle mě v dnešní době úžasný, Peťa. A tady ještě píše, k upřesnění spadl asi z 5metrové výšky.
0: Takže to dopadlo vlastně nakonec.
1: Jo, dědeček ještě má tuhej kořínek.
0: Ještě dobře. Takže dneska 23. den babiček, tak na to myslete.
1: Vzpomeňte si na svoji
0: babičku. Kde jindy než o prázdninách?
1: Si vzpomenout na babičku. Ty babi, co děláš?
0: Neměla bys tak týden, dva, měsíc, dva čas?
1: Přesně.
0: Pohlídat.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle. Hey!

0: čtvrteční ráno nejchladnější, největrnější a nejdeštivější den z celého týdne. Je tady dnešní odpolední teploty mezi 18 a 22, jen na jižní Moravě o trochu tepleji.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Teď je přesně minuta po půl deváté. Krátké zprávy. Lucka Černá.
3: Hezké ráno. Ministr spravedlnosti Jaromír Tejc chce prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí ze současných 15 na 13 let. Podle jeho návrhu by ale nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se jen nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů. Španělské bezpečnostní složky kvůli lesnímu požáru, který vypukl včera odpoledne, evakuovali několik obcí v okolí Madridu. V další obci vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár vypukl u Almoru, který se nachází přibližně 70 kilometrů jihozápadně od španělské metropole. Kvůli požáru bylo přerušeno i několik silnic. Fotbalisté Hradce Králové se dnes po více než 30 letech vrátí do poháru. Na hřišti norského Trumze je čeká úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem začne v 7 hodin večer. O hodinu později pak budou hrát i fotbalisté Jablonce. Ten nebo ti v úvodním zápase druhého předkola ve Varaždínu vstoupí do kvalifikace konferenční ligy.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě míříme na silnice.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D7 ve směru na Prahu na 9. kilometru. V místě dopravní nehody je zdržení okolo 5 minut. A dopravní nehoda se také stala na dálnici D5, kde se srazily dvě osobní vozidla na 55. kilometru ve směru na Prahu. V místě dopravní nehody se nám kolona netvoří. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A 2 minuty po půl deváté, přejeme hezké ráno, prolistovali jsme za vás novinami, ať za to nemusíte utrácet.
0: Přesně tak a víme, co se píše, o víkendu se výrazně oteplí, po několika chladnějších dnech se do Česka vrátí léto, teploty místy dosáhnou až k 30, už v neděli se ale vrátí studená fronta, která přinese ochlazení. Naštěstí ne nadlouho, od poloviny příštího týdne se může vrátit velmi teplé počasí, případně i další vlna veder.
2: Což je přesně na ten náš radiokemp.
0: Tam začne vlna veder. Je to tak.
2: Policie jde po rybářích kempujících u vody. Ti často netuší, že porušují vyhlášku za nelegální kempování, hrozí pokuta na místě až 10 000 korun. Nemáme nic jiného na práci zásadnějšího, co? V těch ulicích.
0: Hele, tohle je ale dobrý. No. IKEA chystá netradiční akci, co naházíte do tašky za 10 minut, to je vaše. Poslední srpnový víkend ještě před otvírací dobou.
2: Jo, musíte... Škoda, že tam nenarveš madraci za 20.
0: Ne, jsou to bytový doplňky. Jo. Týká se to vyloženě jakoby oddělení bytových doplňků a musíš vyhrát nějakou soutěž, ale do každého obchoďáku takhle pustí 9 lidí.
2: A prostě hrneš to do tašky.
0: Jo, 10 minut na to máš a co tam nahrneš, to je tvoje.
2: Mohl bych být u toho, prosím, jenom se koukat, já se chci jenom dívat, nic jiného mě nezajímá. Prodej, přátelé, také nový reflex, mimo jiné i na téma prezidentovládní válka. Mm-hmm. Jo, v uvozovkách, ale je to tak, detailní pohled na vyhrocený mocenský souboj mezi hlavou státu a vládou, který mění pravidla české politiky. Tak toliko z dnešních novin, hezké ráno.
0: Dobré jitro.
4: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: spousty tipů na výlety, které slyšíte tady u nás na Frekvenci 1 a spousty tipů na to, kam právě vyrazit a ty prázdniny pořádně podojit, jak se tak říká, tak teď jsme pro vás něco měli. Jedinečný, pozor, večerní zážitek, jo, to je důležité zmínit, večerní zážitek. Horský resort Dolní Morava zve na oblíbenou akci Magic Sky Night s programem pro celou rodinu, není to jenom pro dospěláky, což může samozřejmě tak znít, když řekneš večerní zážitek, ale ne.
1: Ne. Už tuto sobotu, 25. července, vás čeká magicky osvětlená stezka v oblacích. Noční procházka po vysutém mostě Skybridge 721 a pozorování nočního nebe s hvězdáři.
0: Tak a teď co pro děti, speciálně připraveno mobilní planetárium a animační program a magickou stezkou ke hvězdám.
1: A přímo pod stezkou v oblacích si užijete také živou hudbu v panoramatické restauraci Skalka.
0: Takže přátelé, závěrem, jenom shrneme to, nenechte si ujít Magic Sky Night na Dolní Moravě. Už jen 3 prázdninové soboty, 3 jedinečné večery, vstupenky online jednoduše na www.dolnimorava.cz.
2: Frekvence 1.

0: pojďte na to.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: Nervozita stoupá jak u vás, tak u nás samozřejmě. Máme tam 52 tisíc korun.
3: Přesně tak, na čísle 257-400-999. Máme taky dvě nápovědy na našem webu. Dneska už je tam ta druhá, takže se na to klidně ještě v rychlosti podívejte. A
0: jdeme na to?
3: Pojďme na to.
0: Tak jo. Tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Ahoj, Andrea.
0: Andrejko, zdravíme. Odkaďže?
3: Plzeňsko?
4: Plzeňsko, ano.
0: Plzeňsko, výtečně. Tak nebudeme to natahovat, nebudeme to prodlužovat. Tady je věta od Pepy.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Já zkusím vařič.
3: Vařič.
0: Zkusme vařič.
3: Prověříme vařič.
0: 52 tisíc ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Není. Andrejko, není.
3: Není to vařič.
0: Škoda. Ani vařič. Tak příště. Jo, mějte se krásně.
3: Mějte se.
0: Naslyšenou 5 kilo k dobru a dnes dopoledne na Frekvenci 1 hrajete.
3: O 52,5 tisíce.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
1: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
6: Girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: vrátil se nám z Hradce.
1: Hezké ráno. Ano, přijíždím takřka z Hradce. No, to jsem trošku přenal, já už jsem přijel večer.
2: No tak dobrý.
1: Ale nechcete se mě zeptat, jak tam bylo?
2: Jak tam bylo?
1: Tak co bych vám povídal?
0: Řeknu vám to po devátý.
1: Bylo to fajn, počasí dobrý. Michal Hruza, kapela Hruzy a kvíz dopad. Luxusně 100 lidí hrálo, já jsem čekal, že bude hrát tak 10 lidí. Ale z lidí tam stáli s mobilama, všechno uměli načíst. Bylo to opravdu, ani nebyla technická závada. A hádej, kolikátej jsem skončil?
0: První.
2: 90.
1: Hádejte teda.
2: 90.
1: 11.
2: No.
1: A udělal jsem fatální chybu. Otázka, kdy vyšla legendární píseň Babiho Deňka. Já jsem řekl v 80. Ale to jsem asi kupoval desku a ona byla ze 70. To byla jedna jediná chybička, která mě katapultovala až na 11. místo.
2: Ale 11 dobrý, ne?
1: Vlastně. Ježišmarja.
2: Pamatuj si to.
0: Máš to vyfocený?
1: Já jsem vůl.
2: Ježiš, ne. To je vůl.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Už tam bude?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A je tu Lucie Černá, hezké ráno.
0: Hezké ráno, Macinka se šťastným právě míří do Chorvatska. Soud dnes rozhodne o prodloužení vazby 4 obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku. Kajakáři Krejči a Prskavec dnes na mistrovství světa zabojují o medaile. Ministr zahraničí Petr Macinka právě teď letí na dvoudenní návštěvu do Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem. Na programu má i jednání se svým chorvatským protějškem Grlićem Radmanem a chorvatským premiérem Plenkovićem. Součástí delegace do Chorvatska je i ministr pro sport Boris Šťastný. Ten před odletem řekl, že chce na místě mimo jiné otevřít možnost společných tréninkových kempů českých reprezentací v Chorvatsku. Okresní soud v Pardubicích dnes rozhodne o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP v Pardubicích. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadržení v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Hasiči včera po 13 dnech ukončili likvidaci rozsáhlého požáru nejmohutnějšího výškového objektu ve Zlíně, budovy 34 v bývalém areálu baťovských obuvnických závodů. Tím byla ukončena i mimořádná opatření, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat při výskytu kouře. Hasiči by chtěli budovu předat majiteli firmě Krým co nejdříve. Ta by ale uvítala, kdyby si torzo ponechali nejlépe až do doby demolice. Příčina vzniku požáru i celková výše vzniklé škody jsou stále předmětem společného vyšetřování krajských hasičů a kriminalistů policie České republiky. To může podle hasičů trvat i několik měsíců.
3: Nejdražší Melbourne, poté Sydney. Nově, ale mezi 20 nejdražších měst světa, pokud si chce člověk večer vyrazit za zábavou, patří i Brusel. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily, což zní činí rekordmana. Prahu pak řadí takzvaný Oasis Index, který porovnává ceny piva a cigaret na 41. místo. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes o medaile zabojují kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amélie Hilgertová. Semifinálový program začne v 5 hodin odpoledne, finále se pak pojede od 9 hodin večera.
8: Frekvence 1.
3: Počasí. Čtvrtek bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvíc srážek dnes čekáme v horských oblastech na severu Česka. K večeru pak bude oblačnosti i přeháněk ubývat. Teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni, teplej bude na jižní Moravě a to až kolem 25.
9: Frekvence 1.
8: Doprava.
0: Ještě se podíváme, jak to krátce po 9. hodině vypadá na hlavních tazích.
10: Dopravní omezení při brzdě řidiče na pražském okruhu ve směru k Ruzyni, kde kolona je od 4. kilometru Vestec až po 18. kilometr Ořech. Zdržení je tam okolo 20 minut. A ve směru k dálnici D1 řidiči popojíždějí od 23. kilometru po 18. Tam se zdrží okolo 15 minut. Tato kolona ovlivňuje i příjezd po dálnici D5, kde se řidiči pohybují v koloně od 5. kilometru Rudná. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: A po zprávách v 9 hodin už máte na Frekvenci 1 samozřejmě Miloše Pokorného.
1: Hezké ráno, přátelé, já navážu na zprávy od Lucie, protože se budeme věnovat trošku Chorvatsku. Jelikož jsem si otevřel tady noviny a odpovídá tady pan konzul Šantrůček ohledně Chorvatska. A ten článek se, nebo já mám titulek toho článku, odrazuje Čechy drahota, otazník. No a já jsem na dovolenou do Chorvatska nejezdil, až vlastně poslední 2 roky jsem byl 2x vlastně po sobě teď na hranicích Slovenska a Chorvatska a aniž bych byl expert na ceny a tak dále, tak mám pocit, že se skutečně od loňska zdražilo. No tak se podíváme na to a taky mě bude zajímat váš názor, jestli jste dorazili právě z této destinace. Jestli máte pocit, nebo jste si jisti, že tam je dráž, protože i pan konzul potvrzuje tato slova, že prostě Chorvati zdražili a ne úplně málo. Tak tedy SMSky 736 300 444, 257 400 999, telefon do studia můžete rovnou zavolat, pak tady mám můj Instagram a pochopitelně můžete taky využít apku Frekvence 1, kde namluvíte během 30 sekund váš názor a my vám do toho absolutně nelezeme, nezasahujeme, prostě je to čistě o vás. Takže budu rád, když se vyjádříte, protože je to celkem téma, protože prázdniny máme pouze, nebo takhle, jsou v půlce a ještě máme půlku vlastně prázdnin a určitě budete vyrážet směr této nejoblíbenější lokace pro české turisty. Tak jdeme na to, hezké ráno.
8: Miloš Pokorný na Frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: Tak naše dnešní téma je zdražování nebo nezdražování, podle toho, jak to vidíte vy v Chorvatsku, lokace, kam většina Čechů ráda jezdí. Já poslední dva roky jsem tam byl, teda taky předtím jsem nejezdil. No nicméně, telefon do studia platí 257-400-999. Zdražili, nezdražili? Cítíte to jak? Hodnotíte to jak? SMSky 736-300-444 a nebo samozřejmě můj Instagram, po případě apka Frekvence 1. Tak pojďme se podívat na to, jak to hodnotí, nebo co k tomu říká pan konzul. Chorvatská vláda ještě před sezónou upozorňovala na rostoucí ceny v Chorvatsku. Upozorňovala i na poskytovatele služeb v ubytování a v restauracích, že Chorvatsko jednoduše může pro některé třeba cenově citlivější turisty, to je hezký výraz, cenově citlivější turista. Zkrátka, cenově CCT, ano, cenově citlivější turista, přestat být konkurenceschopné oproti jiným destinacím ve středozemním Středomoří. Takže tito turisté logicky potom vyhledávají cenově příznivější destinace. Tak tohle jeden z pohledů pana konzula, já tomu rozumím. Teď tam samozřejmě rozebírá, kolik stojí pivo a tak dále, to už nechme být, to asi, když tam jezdíte, víte. Ale je pravda, že mi i hodně kamarádů říkalo, co tam pravidelně jezdí, což já nejsem, tak že prostě takzvaně přitlačili a vlastně z té loňské sezóny i na ten letošek ještě znovu. My jsme se vlastně před prázdninama bavili o tom, že chorvatská vláda velmi tvrdě bude postihovat takzvané černé pronajímání, ubytování a tak dále. To znamená, že pokud jste v Chorvatsku byli, víte, že pokud máte pronajatý dům nebo jsou tam apartmány, musí tam být cedule, že to je registrované ubytování, v případě, že by to dotyčná osoba nebo majitel té nemovitosti neudělali, tak budou mít velké problémy, jsou tam velké pokuty, prostě pronajímání na černo Chorvatsko už nechce akceptovat. Já tomu rozumím, prostě jsou to peníze do státní kasy a tak dále. Takže buďte tak hodný, napište, zavolejte, jak to vidíte, zdražili, nezdražili, po případě co nejvíc, ať máme srovnání, protože jak jsem říkal, jsme teprve v půlce prázdnin a určitě tam spoustu Čechů ještě vyrazí, tak ať máte informace. Hezký ráno, díky.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 000 korun.
1: 50 000 korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tuvka, já jsem se díval, Chorvatsko přešlo na eura v roce 2023, takže 3 roky zpátky a od té doby se vlastně datuje to zásadní zdražení, které pocítili všichni, kteří do Chorvatska jezdili, takže vlastně 3 roky zpátky se to zlomilo a samozřejmě už se to nikdy, když se zdraží, tak se to už nikdy nevrací zpátky, prostě vždycky ten důvod, když se mění měna a tak dále, tak je vždycky takový, že se zdraží a lidi se na to prostě časem zvyknou a už se to bere jako norma, takže tak to prostě je. No a máme tady Lucie, máme nějaké hezké zprávy, nebo?
1: Jo. Dobře. Na Štvanici pokračuje turnaj WTA, tak proberem, kdo zabuje o čtvrtfinále
0: ne,
1: dneska.
0: Teď se nedělám legraci, je skvělá zpráva, že se na pražskou Štvanici vrátil takzvaně velký tenis.
1: No a můžeš jim tam držet deštníky dneska.
0: Dobře, dneska
1: nad
0: asi bude.
1: Budou hra, ale budeš trošku víc běhat.
0: Budeš trošku, jasně.
1: Ty,
0: dobře,
1: ty.
0: Dobře. Jo, jo, já.
1: Ty, jo, a nad nima je, oni ne, jak budou hrát, tak ty nad nima budeš pobíhat s deštníčkem.
0: Dobře, to by mi asi šlo. Dobrý.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali více než 10 000 turistů a asi 1000 obyvatel. Informuje o tom agentura DPA. Požár u obce Saumo se rozšířil na více než 2000 hektarů. Ministr zahraničí Macinka potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech, v Itálii a také při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a také OSN. První z 16 diplomatů zamíří na nové posty na přelomu července a srpna. Další pak do konce léta. Policie obvinila 71letého muže, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem ubodal 38letého muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let vězení. Soud bude rozhodovat o umístění obviněného do vazební cely. Zástupci států Evropské unie podpořili přijetí 21. balíku sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Potvrdil to dnes unijní diplomat. Řecko stáhlo svou blokaci. Dnes odpoledne tak bude zahájena takzvaná písemná procedura, kterou bude sankční balík finálně schválen. O čtvrtfinále na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes zabojují další 4 české tenistky. Druhou nasazenou Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole český souboj. Hraje s Lucí Havlíčkovou. Turnajová trojka Sára Bejlek nastoupí proti Marii Timofejovové z Uzbekistánu a čtvrtá nasazená Nikola Bartuňková narazí na Tajku Tararu Rudiovou.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: A bouralo se na pražském okruhu i D1.
4: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na pražském okruhu ve směru k Ruzyni na 6. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D1 na 187. kilometru ve směru na Brno, kde se střetly 2 osobní vozidla v levém jízdním pruhu. Zdržení je tam okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: pasu.
1: Tak mám tady jednu strašně sympatickou zprávu, kterou jste nám poslali. Tak tedy, ahoj Miloši, moc všechny zdraví Petra. Petro, díky. Do Chorvatska jezdíme každý rok před sezonou v červnu. Všude je prázdno, klid, čisto, personál usmívavý a natěšený na sezonu. Tak to bývá na začátku sezony. Je tam určitě dráž, ale jsme tam jeden týden z roka, takže ceny neřešíme a nic nepřepočítáváme. Krásný den. Tohle je výborný recept. Přesně, je to dovolená, pokud to není úplně nesmysl. Tak nepřepočítávat, prostě užít si to, jako je to dovolená už od toho slova odvozeno, můžeme si dovolit prostě trošku vyrazit z kopítka a nezatěžovat se prostě cenama, protože to jednak tomu člověk nepomůže, jednak se nic nezmění a jednak mu to vlastně maximálně tak může trošku zkazit náladu, ale říkám, je to pár dní v roce, tak proč si to neužít? Je to spíš teď, o čem se bavíme teoreticky, že někdo prostě ten rozpočet má našponovaný a říká si, mám tam věc, nemám tam věc. Říkám, za mě určitě ano a prostě zkusit to někde utáhnout, ale když se chodí jako rozumně nakupovat do místních marketů, občas si dát někde nějakou skleničku, nemusí se jít nutně v restauracích, ty jsou drahý, ryby jsou drahý, ale všude na světě, to si pojďme říct. Tak prostě se to dá se to ještě furt uhrát, ale je pravda, že od toho roku 2023, kdo pravidelně jezdí do Chorvatska, tak asi pocítil tu cenovou změnu. V každém případě není to důvod nejezdit, jenom prostě asi upravit trošku priority a to je vlastně všechno. Můžete stále psát, volat. Já tady mám ještě od Honzy, co přišlo mi do Instagram. Ahoj, ano, pocítil jsem to, ale jsou to prázdniny, je to dovolená, tudíž to neřeším. Pokud by to nedosáhlo nějakého úplně nesmyslného čísla, tak to beru, že prostě odpočíváme. Jasný, je to vlastně podobný názor. Takže stále volejte, pište na frekvenci 1 váš názor. Zdražení, nezdražení, vadí, nevadí, zvládáme, nezvládáme. Hezký rán.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty

nezabývám přepočítáváním, platím proto raději kartou, to jsme se tady bavili, takový ten psychologický moment, kdy prostě člověk platí kartou a neřeší to, až potom, když přijdou ty výpisy, tak se říká, aha, sakra, jsem byl měsíc, to není možný. Ne, tak píše Kuba, jinak asi se trošku zdražilo, ale není to nic, co by mě odradilo od cestování kdykoliv po světě. Všude se zdražilo víceméně, když to tak řekneme, ale tím, že do toho Chorvatska jezdíme jako národ asi historicky nejvíc a nejpravidelněji a nejčastěji, tak prostě to srovnání je bližší. Píše mi ještě Marika, ahoj, byli jsme letos, ano, pocítili jsme, že je to trošku dražší, ale když to člověk řeší rozumně a každý den nemusíme být v hospodě, prostě tak to je. Jasná věc. Moře je zdarma. Karma a moře je zdarma. Takže skvělý. No a ještě tady mám od Karla. Do Chorvatska nejezdím, ale dost cestuji a celkově se po Evropě zdražilo. Celkem rozumné je stále Portugalsko, i když je to tam taky dražší, než bývalo, ale to tak prostě s vývojem ekonomiky souvisí a tak to prostě je. Přátelé, všem děkuju za názory. Cílem dnešní debaty nemělo být o to vás odradit od dovolených v Chorvatsku vůbec, nejenom upozornit na to, že musíte ten budget asi trošku zvětšit, anebo prostě udělat nějaký úpravy rozpočtu, ale to umíme, když je nejhůř, tak to umíme. Mějte se fajn, zítra už opět kvízíček Frekvence 1 se Střelte Miloše. My jsme to včera prubli Hradci Královém, bylo to skvělý, fungovalo všechno, takže velmi pravděpodobně i v příštím roce budeme pokračovat s tímto projektem, že budeme dělat kvízíček naživo. Zdravím všechny v Hradci, byli jste skvělí. Tak jo, a zítra mezi 9 a 10 hodinou. Mějte se. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Pojďme na ně, my jsme připraveni, stejně tak i Lucie Černá.
8: Hezké dopoledne, sněmovna se k přehlasování prezidentova veta sejde na konci srpna. O víkendu se k nám vrátí léto, příští týden pak udeří tropy. Nehody stále blokují Pražský okruh i D1. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů svolává na 25. srpna mimořádnou schůzi sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla k novele rozpočtových zákonů. Chce využít převahy hlasů a veto přehlasovat.
9: Prezident Petr Pavel zákon odmítl s tím, že podle něj oslabuje kontrolu veřejných financí a může ohrozit jejich dlouholetou udržitelnost. Největší kritiku vyvolaly změny, které by vládě umožnily snadněji navyšovat výdaje na obranu nebo strategické stavby i nad schválené rozpočtové rámce. V případě zhoršené bezpečnostní situace by navíc mohla zvýšit výdaje až o 10% i bez předchozího souhlasu sněmovny. Vláda tvrdí, že je to nutné pro rychlé řešení krizových situací. Opozice naopak varuje před oslabením kontroly nad státními financí. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
8: O víkendu se k nám zase vrátí léto. Vyjasní se a bude až 29 stupňů. V neděli se ale už bude zase postupně zatahovat a zaprší. Místy mohou být i bouřky. I pondělek v příštím týdnu pak bude zřejmě oblačný a deštivý a teploty klesnou, ale další dny opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů Celsia. Už zítra se v české premiéře představí divákům opera Malý princ. Dobrodružství malého chlapce a pilota, který s letadlem havaroval v poušti, ožije na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. A to díky britské filmové skladatelce Rachel Portmanové. Hlavní role je napsána pro chlapecký soprán a během léta se v zámecké zahradě vystřídají 3 chlapci ve věku 9 až 11 let. Slovensko od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Začne tam taky platit pravidlo 3x a dost. To v praxi znamená pro řidiče to, že ten, který v průběhu jednoho roku 3x vážně poruší pravidla silničního provozu, bude muset absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Do pravidla 3x a dost se navíc budou započítávat také přestupky spáchané při jízdě na kole anebo na elektrokoloběžce. Je tu konec jedné fotbalové éry. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil ve 43 letech kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. V lize odehrál 537 zápasů a dal 60 gólů. Největší úspěchy slavil Petr Žela z Plzní, se kterou získal 4 ligové tituly.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Dnešek bude ve znamení proměnlivého počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíc srážek čekáme v horských oblastech na severu Česka. K večeru pak bude oblačnosti i přeháněk zase ubývat. Teploty zůstanou mezi 18 a 22 stupni, na jižní Moravě může být až 25.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
8: A nehody stále blokují D1 i Pražský okruh.
10: Dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou komplikuje provoz na Pražském okruhu ve směru k Ruzyni na 6. kilometru. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení je okolo 15 minut. A dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D1 na 187. kilometru ve směru na Brno, kde se střetly dvě osobní vozidla v levém jízdním pruhu. Zdržení je tam okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Přesně 4 minuty po 10. hodině máte na frekvenci 1 Robina Sobka.
7: Ano, malá úklona.
8: Velká,
7: dobře,
8: smekám,
7: tak velká.
8: Smekám, ještě kdybych měla klobouk, tak smeknu okamžitě.
7: Ježiš, ta zase kecá, ale děkuju, je to krásný úvod, samozřejmě 4 minuty po 10. hezké dopoledne. Já jsem tak nějak přemýšlel nad tím dnešním dopoledním tématem a ptám se na to, která písnička vás vždycky zvedne ze židle. To je to, co mě zajímá, pište na 7 3 6 300 4 4 4, kdybych měl být upřímný, tak u mě jsou to určitě Vohnouti, jejich Svaz českých bohemů, to by se dalo nazvat takovou bohemskou hymnou, a z těch zahraničních určitě Coldplay. A když se k ním přidají ještě Chainsmokers, tak tady máme další zahraniční hymnu. Tak si je dáme, ne? Hned teď v úvodu čtvrtečního dopoledne, pojďme na to.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, troší se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: To nejlepší z muziky Big Big World a taky Emilia na Frekvenci 1. Otevřela to čtvrteční dopoledne minutu po čtvrt na 11. Která písnička vás vždycky zákonitě zvedne ze židle, na to jsem se ptal. Vy mi píšete na 736-300-444 a ta muzika teď bude velmi různorodá tady u nás v éteru. Protože vy už mi tady tak trošku gotujete a stárnutí vzdorujete. Tak si pojďme dát tu mladistvou hymnu teda.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad.
0: No jo, kdo ne?
1: Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mladí.
0: Nikdy stáří musíš, Kájo, musíš.
1: Zkouším to dát, být stále mlad.
0: Prostě jakákoliv gotovka stojí za to. Iveta z Teplic píše, ahoj Robine, tak u mě to je George Michael, jakákoliv vánoční, tak je Modern Talking, Sherry Sherry Lady, Marika Gumbitová Vyznání anebo Koloseum, anebo Maruška Rotrová Lásko voníš deštěm, napsala Ivetka z Teplic. Na Marušce, Iveto, jsem byl letos ve Varech na koncertu a byla naprosto úžasná.

Monika, pozor, ta včera večer sledovala na ČT Art dokument o spirituálu Quintet. Moniko, já se přiznám, že já taky, a bylo to úžasné. Fakt, normálně jsem vzpomínal na svá mladistva léta, na staré dobré časy a úplně jsem vlastně litoval, že jsem tehdy nebyl na tom jejich posledním koncertu, když se loučili vlastně s celou kapelou, s celou kariérou. Protože já jsem se na spirituálu odkojil, tak si je dáme.

0: Kozy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku.

0: To nejlepší z muziky, já si říkám, že dneska si každý přijde na své.
1: A tady u nás ve vysílání Frekvence 1. Kdo z vás mi tady psal, že miluje George Michaela? No, kdo to byl? Přiznejte se. Tak splněno, odehráli jsme. A stejně tak budeme plnit hudební přání i za chviličku, co se týká třeba milovníku Robbieho Williamse, který teda byl hlavní hvězdou Halftime Show, mistrovství světa ve fotbale, byl naprosto úžasný. A mimochodem, všichni, kteří tam vlastně vystupovali v tom hlavním vysílacím čase, si museli přijít na obrovské peníze. Šiš, to radši nebudeme ani rozebírat. Stejně to nikdo neví, že jo, co si budem. A krom toho ještě Spotify málem spadlo pod náporem streamů. I když teda někteří pravda kritizovali třeba Justina Biebera za to jeho vystoupení, údajně ten řetěz trošku spadl s tím Justinem, když si tam tak jako zpíval a pobrukával tu svoji písničku s tou kytárkou. Mně se to třeba líbilo. No, i přesto ale patřil mezi nejstreamovanější interprety. A o Shakeře ani nemluvě. Takže my si dáme Robbieho, ale je pravda, že ještě předtím mu mikrofon zahřeje tady u nás na Frekvenci 1 Eva Farná, bude takový malý předskokan a vy už můžete zahřívat naši SMS bránu tentokrát SMS-kami k narozeninám. Pište, kdo dneska slaví, co mu chcete vzkázat, podepište se a o zbytek se postaráme my.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
2: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: Dejte si pozor na pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde na 16. kilometru došlo ve svém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona převážně kamionů už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se nákladní doprava zdrží okolo půl hodiny a osobní okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: A Robbie Williams, to nejlepší z muziky. Představte si, že máte, přátelé, 180 milionů korun na účtě a dáte je za 30-sekundovou reklamu. To je kravina, co? Ale tolik opravdu stála reklama v televizi právě během přenosu mistrovství světa ve fotbale. Moje celoživotní úspory. No, ne, kecám, kdybych to měl, tak mám vlastní rádio a vysíláme ode mě ze Stodoly. A teď už vysíláme narozeninová přání. Budeme číst SMSky, ale ještě předtím zkusíme zavolat jedné holčičce Míše, která má dneska 7 let. A protože tady vidím telefonní... Haló, je tam Míša?
1: Kýža?
0: Míša, u telefonu?
1: Jo.
0: Míšo, ty máš dneska 7 let?
1: Jo.
0: Míšo, a víš, kdo ti volá?
1: Ne.
0: Nevíš, Radio Frekvence 1, tady je Robinek, Sobinek a já ti přeju všechno nejlepší. Míško, já tady mám SMSku totiž od celé tvé rodiny. Poslouchej, zdravím tě, Robine, prosím tě, chtěl bych prostřednictvím vašeho rádia popřát své dceři Michalce, dneska má 7 let. Já tady mám telefonní číslo, logicky, když ti volám, že jo, Míško, na tebe, tak si říkám, že už v 7 letech, teda nevíš, co dřív, zvedáš telefony. Jak dlouho už máš telefon?
1: Možná od čtyř let,
0: jo.
1: Jo.
0: Ty brďo, to já jsem ještě vůbec nevěděla ani, jak se jmenuju. No to nevadí. Já ti přečtu tu SMSku, kdo všechno ti bude přát, jo? Poslouchej. Maminka Marta, tatínek Michal, bráchové David, Dominik a taky František, sestry Adriánka a Karolínka. Vás je teda, vy máte rodinu velkou, jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, a ti to ve škole nadále hezky jde a buď veselá taková, jaká jsi. Milujeme tě. A ještě je tady napsáno, doufám, že budu vybrán. Ano. Byl jsi vybrán, tatínku. Takže Míšo, co na to říkáš, na to přání? Máš radost?
1: Jo.
0: Fakt? A už máš nějaké dárky, nebo bude oslava teprve?
1: Bude oslava zítra.
0: Zítra bude oslava. Tak jo, tak já ti přeju všechno nejlepší, co nejvíce dárečků. Mimochodem, chybí ti škola, nebo jsou prázdniny lepší?
1: Jsou
0: viď, já jsem taky vždycky říkal. Tak jo, tak si zavoláme zase za rok, jo? Takhle, o prázdninách. Měj se hezky, ahoj, papa.
1: Ahoj.
0: Naschledanou. To je ale vychovaná holčička. No, co se týká těch známých osobností, tak dneska, přátelé, slaví americký kytarista / bývalý člen skupiny Guns N' Roses. Musíme si vychovávat mladé a malé posluchače i posluchačky, takže Michalce pošleme i Guns N' Roses. Slyšel ročník 1965 a o 20 let mladší, řekněme, je herec a zpěvák Vojta Ryk, ročník 1985. Jak on sám o sobě zpívá, je to loser, navoněnej, intelekt

0: všechno nejlepší. Přejeme taky Vojtovi Dykovi a vám ostatním budeme taky hrát to nejlepší z muziky už za chviličku.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: V pátek nasadíme sombrera a vypijeme kaktus.
4: Ano, tequila má svůj den.
3: A tak zavzpomínáme na to, který alkohol nám o prázdninách podrazil nohy.
4: Tomáš, broskvovou, mojito,
3: kiraso, houba, pivo, víno, je toho spousta, tak zítra ráno.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a

0: Tak to byla Shakira, to nejlepší z muziky a po zprávách třeba Dan Landa. A nebo taky Lou Bega. A zprávy už za půl minuty.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Ano, pojďme na ně. Zprávy má Lucie Šmídová.
4: Hezké dopoledne. V Jeseníkách potvrdili dvě vlčí smečky. Velitelé policie řešili od začátku roku tisíce případů. V Kolonách se zdržíte na D1 u Brna. Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle ochránců přírody prokazatelně dvě vlčí smečky. Jedna se pohybuje mezi Vrbnem a Jeseníkem, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Monitoring je založený na pozorování v terénu, fotopastech a genetických analýzách. V širším území Jeseníku odborníci odhadují asi 40 vlků. Velitelé policie hlásí za prvních 6 měsíců letošního roku 1550 případů. Další stovky případů vyhodnotili tak, že velení u události přebírat nemuseli. Velitelé policie výjíždějí k mimořádným situacím, jako jsou rozsáhlé požáry, pátrací akce, nálezy podezřelých předmětů nebo například závažné dopravní nehody. Ministr zahraničí Petr Macinka potvrdil, že na mise nastoupí v blízké době noví velvyslanci ve Spojených státech nebo také v Itálii. Prvních ze 16 diplomatů zamíří na nové posty na přelomu července a srpna. V Ostravě se musí řidiči obrnit trpělivostí. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhé úseku frekventované Rudné ulice. Práce za zhruba 155 milionů korun potrvají 3 týdny. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Blíží se 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. Akce se uskuteční od 14. do 23. srpna a pro milovníky pohybu je připraveno spousty novinek, například závod Lipno Hybrid Run. Ten je určen zejména pro sportovce s oblibou silových tréninků. Podílí se na něm i známý kouč, jak prozradila ředitelka festivalu Kateřina Neumannová.
5: Jednou z novinek je závod Lipno Hybrid Run, který je určený pro sportovce, co milují silová cvičení a zároveň běh. Koncept tohoto závodu vychází z populárního fitness závodu Hyrox, takže si hodně hrábnete, ale zároveň je to neuvěřitelný zážitek. Lipno Hybrid Run s námi připravuje známý coach Martin Pfeifferlík, takže záruka kvality je určitě vysoká.
4: Právě běh v kombinaci se silovým cvičením se na břehu Jihočeského moře uskuteční v pátek 21. srpna.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Čeká nás proměnlivá oblačnost, převážně oblačnou a přeháňkami nebo ojediněli i bouřkami. Nejvíce pršet má na severu Česka. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22, na jižní Moravě bude tepleji, tam naměří kolem 25.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Zdržíte se na D1.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 17. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: A po zprávách je čas na to nejlepší z muziky a na Robina Sobka.
0: Vítej.
4: Hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne,
4: ahoj.
0: My jsme se dlouho neviděli. Tak si to dneska dáme spolu, užijeme si to.
4: Užijeme si to i s vámi.
0: I s vámi. Včera koukám na Radio Campu Frekvence 1, nepadlo poslední slovo. Jaký je to možné? mohli jste si to zpestřit, ten kemp, byla by to velká paráda, protože v sázce už bylo více jak 50 tisíc korun. Oh. Včera odpoledne tam bylo 51, ale jelikož to nepadlo ani včera u Jany s Vojtou na kempu, ani dneska u Lubky s Mírou vlastně, a to dokonce dvakrát, dvě šance jste měli po ránu, tak teď je tam 52 500, pokud se nepletu, a o tyto peníze budeme hrát už v 11:30 s tím, že na webu byste měli mít druhou nápovědu v pořadí.
4: Je, tak
0: nic neříkej. Podívejte se sami na www.frekvence1.cz a třeba to klapne. Třeba to za půl hodiny opravdu vyjde. Držíme palce. Každopádně, ještě než se k tomu dostaneme, tak vás musím zákonitě pozvat na další středu, na další rádiokem Frekvence 1, který tentokrát bude v kempu Strážnice s Lubkou, s Mírou, taky kapelou Miraj. Máte se na co těšit, k tomu se dostaneme. Bude i tip na výlet od Tomáše Fíle, je toho hodně. Teď jdeme servírovat to nejlepší z muziky. Hezké dopoledne.
4: A příjemný poslech Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Je to on, naší Martičky, srdce šampion, Saša na frekvenci 1. Máme 11:15.
1: Radio Kempy, frekvence 1.
0: A já se musím pochválit, nikdo jiný to za mě neudělá. Naštěstí úspěšně jsem včera ve 2 hodiny odpoledne přepojoval naše vysílání do kempu Stříbrný rybník. Všechno dobře dopadlo. Stejně tak, co se týká přepojení a stejně tak, co se týká toho v pořadí 3. Radio Kempu frekvence 1, protože to byla velká paráda. Vy můžete sledovat naše sociální sítě, kde z toho uvidíte útržky, medailonky, videa, fotky a tak dále. Tak se mrkněte. A my jedeme smile dál. Letos frekvenci 1 pokračuje a to znamená, že příští středu 29. července se na vás tentokrát budeme těšit v kempu Strážnice. Napište se do diářů kemp Strážnice a přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. S tím, že od 14 hodin se na vás budou těšit Lubka s Mírou tentokrát a večer od 19 kapela Mirai.

Určitě i Anděl tam zazní mezi 19.20. A ještě předtím vás budou čekat soutěže o hodnotné ceny. Letní pohodička má být nádherně příští týden, takže počasí jsme si zaplatili tentokrát. Táborák, špekáčky, kelímky štěstí, k tomu taky po koncertu závěrečná afterparty. No, bude to velká paráda. Kdybyste chtěli vědět i ostatní termíny, kam konkrétně vyrazit do konce prázdnin, tak mrkněte na web frekvence1.cz, protože tam to všechno máme.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok.

0: To nejlepší z muziky Status Quo na Frekvenci 1. My máme na chlup přesně 11:30 a neříkejte mi, že se dvěmi nápovědy na našem webu frekvence1.cz to už nedáte. Držím palce v banku 52 500 a věřím, že ty peníze se odnesete nejlepší, nejrychlejší a nejtrefnější z vás.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak jdeme na to. 2574999, číslo jsem krám do studia Frekvence 1. Ještě jednou připomínám, o kolik hrajeme. 52 500 nabízíme teď aktuálně v banku posledního slova. A já vezmu to první telefonní číslo, kde je tam. Hezké dopoledne.
3: Koně Karel u telefonu.
0: To byla rychlovka. Úplně jsem to, jak to bylo rychle, jak jsem to přeslech. Karel?
3: Ano, Karel u telefonu.
0: Karle, odkud?
3: No, já pocházím z Chrastic.
0: Uhum. A teď?
3: Jinak jsou v Hrabešicích.
0: Jo, takhle to máš. Karle, dobře. Tak, jsi připraven se utkat v posledním slově?
3: Jo.
0: Jo, dobře. A byl jsi na webu? Podíval ses na nápovědy?
3: Dívali jsme se.
0: Jo, takhle, celá rodina, jo?
3: Ne, s kolegama z práce.
0: Aha, takže kdyby to náhodou klaplo, Karle, budeš se dělit?
3: No, nevím.
0: Nevíš ještě, dobře, dobře. No tak jo, tak já ti pouštím větu Pepi Vrtala alias Fotra na tripu, která zní, poslouchej pozorně, takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Karle?
3: No, tak já bych řekl, že to je internet.
0: Ty by si řekl, že to je internet. Tak, chvilka napětí. Pojďme zkusit, co nám udělá, Karle, slovo internet.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Ne, Karle, není to internet.
3: Nevadí.
0: No, bereš to sportovně.
3: Budem s kolegama zkoušet.
0: Hele, ale teď je to vlastně poprvé, co se usmíváš, jako jo. To je zajímavé. No, nevyhrál jsi a usmíváš se. Možná z tebe opadla taková ta věc, že se nemusíš dělit.
3: To napětí.
0: Dělit. Ne?
3: Napětí.
0: Ne, že se nemusíš dělit, ne?
3: Napětí.
0: Ne. Tak jo. Karle, tak se měj krásně, pozdravuji kolegy v práci a já jdu rovnou přihodit další pětistovku, ať je to zajímavější zase v půl páté odpoledne. Měj se a díky za hru, ahoj.
3: Na viděnou.
0: Tak, a máme tam další pětistovku, to znamená v banku teď aktuálně máme 53 tisíc korun a pokračovat se bude u Vojty Zanou, no odpoledne, v půl páté.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Tak jo, napětí z Karla upadlo, já doufám, že vy za volanty taky nemáte nebo necítíte žádné napětí. Jak to tam vypadá teď konkrétně na silnicích 4 minuty po půl 12, to se dozvíme.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 175. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 17. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Lubek a to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 máme přesně 11:45 na telefonu také kolegu Tomáše Fílu a jsem zvědav, kam nás právě dneska ve čtvrtek 23. července v čase oběda pozve. Kde tě máme? Povídej, Tome, hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine. Dnes jsem vyrazil na hrad Kašperk, na nejvýše položený královský hrad v Čechách, na kterém se natáčela třeba pohádka Anděl Páně. Prohlídky jsou tady zaměřené na každodenní život na hradě a jsou tady i speciální prohlídky pro děti. Ty jsou tady o letních prázdninách ve středu a ve čtvrtek vždy od 11 a 14 hodin a cestou děti plní úkoly. No a za svou aktivní účast jsou samozřejmě i odměněni. Překrásné výhledy si můžeme užít z vrcholu východní věže, odkud můžeme spatřit nejen centrální Šumavu, ale i daleké české vnitrozemí. Jenom pozor, na věž vedou poměrně dost příkré schody. Hrad Kašperk nechal v roce 1356 založit český král a římský císař Karel IV. A to na ostrahu zemské hranice se sousedním Bavorskem. Dalším důvodem panovníka byla snaha ochránit zlatonosnou oblast Kašperských hor a zabezpečit nově zřízenou obchodní cestu nazvanou Zlatá stezka. Já se s vámi pro dnešek loučím z Kašperku a s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak ahoj a dobrou chuť!

seržanta Dísaka bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uvidí.

0: To nejlepší z muziky Modern Talking. Opět jsme se někomu z vás trefili do hudebního vkusu, protože myslím, že to byla posluchačka Iveta z Teplic, která psala, že miluje Modern Talking, a to konkrétně Sherry Sherry Lady. No tak jsme si dali tuhle tu píseň, a to těsně před pravým polednem. Za chviličku budou zprávy a hned po nich třeba Kateřina Marie Ticha, její Plamen, Alesha Dixon a nebo taky Black Velvet, to všechno za malou chvíli.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A zprávy připravila Lucie Šmídová.
3: Dobré poledne. Ve Francii kvůli požáru evakuovali tisíce turistů. Paliva v Česku výrazněji zdražila. Nehoda osobního auta s nákladním komplikuje příjezd do Prahy po D7. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordu preventivně evakuovali 10 000 turistů a asi 1 000 obyvatel. Podle francouzských médií evakuovaných celkem 12 000 a požár se rozšířil na více než 2 000 hektarů. Opustit svá ubytování museli turisté z 8 rekreačních středisek a 3 kempů. Podle posledních zpráv nebyl nikdo zraněn. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
4: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
3: Vězni v Česku se zřejmě od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězeňských cel a ložnic až na rok 2030. Potřebují předtím stabilizovat personální situaci vězeňské služby. Úřady na Krymu zavádějí veřejné telefonní automaty pro tísňová volání. Mají být alternativou k mobilní komunikaci, která je kvůli ukrajinským útokům často rušena. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Další posilou hokejistů Českých Budějovic je kanadský útočník Parker Bell. 22-letý hráč vysoký 195 cm podepsal roční smlouvu a čeká ho první angažmá v Evropě.
2: Frekvence 1.
3: Počasí. A nás dnes čeká proměnlivé počasí s převážením oblačnou oblohou a přeháňkami nebo ojediněle i bouřkami. Nejvíce pršet má na severu Čech. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 22, na jižní Moravě naměří až 25 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Bouralo se na D7.
6: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D7 ve směru do Prahy, kde na 2. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. A sklonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
3: 4 minuty po 12. zprávy končí, slovo má opět Robin Sobek.
0: Je to tak a my to tady s Lucinkou, my to rozjedeme přímo, viď?
3: Čím? Čím my dva to rozjedeme, povídej.
0: Třeba tou muzikou, tím nejlepším z muziky, protože v úvodu, jak jsem sliboval, Black Velvet, Alesha Dixon, taky Kateřina Marie Ticha, její hudební plamen, aby toho nebylo málo, taky malý předkrm k obědu, tak jak jste zvyklí, každý den od pondělí do pátku ve 12:15 odpoledne. Filmový odborník, to znamená dvě ukázky z krásných filmů.
3: No my to teda rozjedeme, no, tak buďte s námi, vidíš, z Frekvencí 1.
0: To jsi vůbec netušila, viď, jak to mám nabušené tady.
3: Máš vždycky nabušené.
5: Nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Black Velvet, to nejlepší z muziky. Tady u nás na Frekvenci 1 máme čtvrt na jednu odpoledne a před námi dvě ukázky z nádherných československých filmů. Pojďme na to.
1: To je to 16 na jednou.
2: Frekvence 1.
3: Vyník se odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: A dneska to bude taková pohodička, si myslím, takže volejte úplně všichni 257-400-999. Není z čeho mít strach, naopak určitě si odnesete titul filmového odborníka. Uvidíme, jak to dopadne, tak pojďme na to, já vezmu opět toho nejrychlejšího. Hezké odpoledne, kdo je tam?
4: Zdravím, Lenka.
0: Lenko, odkud voláš?
4: Z Domažlic.
0: Dobře, tak my tam zdravíme. Budeš reprezentovat Lení Domažlice, jo?
4: Budu.

0: připravená na to?
1: Jsem.
0: A daří se ti normálně u rádia, když tipuješ?
1: To je poprvý.
0: To je tvoje premiéra, Lenko.
1: To je moje premiéra.
0: Ty brďo, tak ať tak nebo onak, já ti budu tleskat za chvilku o 106 a hned ti pouštím první ukázku, která je si myslím taková rozehřívací, jednoduchá, poslouchej.
2: Hele, babi! Co to víte?
0: To bylo za jízdy autem a myslím, že byl trošku namol ten člověk, co křičel na ty báby. Leni, jsi tam? To vypadá, že Lenka, to, já nevím, jestli to vzala osobně, že to je na ní, ta ukázka, ale každopádně v premiéře nám vypadla a to je škoda. Leni, já jsem se těšil na tvou premču, ach jo, tak kdo je tam teď, kdo se dovolal, hezké odpoledne?
3: Dobrý den, tady Jirka z Veltrup.
0: Jirko, zdravím do Veltrup, Leni, před tebou normálně v premiéře vypadla, slyšel jsi to?
3: Ano, ano.
0: No, takže tím pádem ty máš vlastně obrovské štěstí, že teď můžeš hrát filmového odborníka.
3: Ano, ano, já mám kvízy rád.
0: No, tak to je super, to si budeme rozumět, Jiří, a jsem taky rád, že teda nezazněla vlastně odpověď ještě na tu první ukázku, tím pádem vlastně to můžeš zkusit trefit ty. Slyšel jsi tu ukázku?
3: No, já poslouchám jen tak naslepo, já rádio nemám, ale jen tak jsem to trefil vás.
0: Aha, tak počkej, tak chceš to pustit ještě jednou, takhle do sluchátka?
3: No, můžete,
0: tak
3: no.
0: poslouchej.
2: Hele, babi! Co to víte?
0: Slyšel jsi to v telefonu?
3: Jo, slyšel.
0: No, a co to je?
3: To je z nějaký komedie.
0: No, to mi úplně nestačí, ta odpověď, jako komedie.
3: Ale,
0: no?
3: Myslím, není to Slunce-seno?
0: Slunce-seno to není. Ne. Vůbec ne, tohle nedělal pan Troška, tohle dělal Jaroslav Soukup. Režíroval film, ale přečeno československou komedii, ale zároveň i tak trošku krimi, se, a teď ti hodně poradím, jo, Jiří, poslouchej, se Sagvanem Tofim a Lukášem Vaculíkem v hlavních rolích, teď už běží časomíra, tak odpovídej.
3: Tak, je to Kamarád do deště.
0: Je to Kamarád do deště. Já jsem věděl, že to nesklame, tahle ta nápověda, podle toho si to poznal, že jo?
3: Jo.
0: No.
3: Podle pana Vaculíka a pana Tofího.
0: No, jasně, rozumím. Tak, pojďme se, Jiří, posunout k další ukázce, která možná bude trošku složitější, to už nechť posoudíš sám, nebo nechám to na tobě, poslouchej.
4: Ale musil, ještě jsi málo zkusil, jestli chceš víc, tak buď hodně drzej.
0: Musil, málo si zkusil, se vždycky opakovalo v tomhletom krásném československém rodinném snímku, který režírovala paní Drahomíra Reňáková Králová. A to v roce 1986. Trošku bláznivá a trošku fantastická komedie pro děti.
3: Tak to je Létající Čestmír?
0: To není. Ne, to ne. Tohle je, Jiří, a to ti prozradím, protože bychom tu možná byli díl, já si nemyslím, že to je úplně jednoduché, ale každopádně tenhle ten snímek se jmenuje Kam doskáče raní ptáče.
3: Aha, tak to jsem neviděl.
0: Neviděl, no, nevadí. Ne. Hele, ale já to budu brát stejně, že na to, že jsi naskočil nečekaně do hry vlastně,
3: ano.
0: Nečekaně, tak se stáváš polovičním filmovým odborníkem, to je fér, ne?
3: No, je.
0: Že jo, Jirko.
3: Chtěl bych pozdravit, dneska má pan Souček Libor ze Tří dvor svátek, tak jestli to poslouchá, anebo jestli to někdo, kdo ho zná, tak mu to vyřídí, panu Součkovi Liborovi, přeju hodně zdraví ke svátku.
0: Tak jo, tak já doufám, že poslouchá Libor Souček, všechno nejlepší za tady tým Frekvence 1.
3: Tak jo, mějte se, nashledanou.
0: Tobě moc díky za hru, Jirko, taky se měj ve Veltrubech krásně, zase někdy se budeme těšit, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
5: Frekvence 1, poslední slovo.
6: Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
5: 50 tisíc korun.
6: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
5: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
7: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
8: Rodina.
9: Destinace.
8: Mapa.
6: Uhodněte poslední slovo.
5: A berte jackpot přes 50 tisíc.
6: 50 tisíc korun.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Muzika, která dokáže zpestřit čtvrteční odpoledne, co vy na to, Eric Carmen. Máme čtvrtek 23. července, skoro 3 minuty po půl jedné odpoledne, to je taky nejvyšší čas se podívat na to, jak to vypadá na cestách. A v tomhletom hudebním duchu mimo jiné i po dopravě pojedeme dál. Dario G, Madonna opět a Radeček. Ještě jsem úplně zapomněl dneska na Libory, jak jsem mohl, je to váš den, tak si ho užijte, všechno nejlepší k svátku. No a před námi už slibovaná doprava, pojďme na ní.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D7 ve směru do Prahy, kde na 2. kilometru došlo k dopravní nehodě osobního vozidla s nákladním. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Dario G, to nejlepší z muziky, máme 3:15 odpoledne. Pojďme se trošku prodýchat na frekvenci 1 před připravit na zítřejší páteční večerní pokec. Proč to říkám? Protože budeme řešit funkční dýchání, docela jednoduchou techniku, která vám vlastně pomůže dostat víc kyslíku do těla, snížit stres, zlepšit spánek a podpořit imunitu tak, že budete mnohem zdravější než dříve, opravdu. A také vám vlastně tohleto pomůže při sportu se zlepšováním kondice. Já sám teda budu poslouchat mezi 21. a 22. nevím jak vy, protože právě o tom funkčním dýchání bude ten zítřejší večerní pokec v rámci konečně pátku. No a to taky znamená, že náš kolega Ondřej Kubala si tentokrát pozval na pokec, nebo chcete-li, na kus řeči Rosťu Václavka, který je expertem na dechové techniky, ale třeba je expert i na otužování. Čili my vám opravdu rádi tady na Frekvenci 1 poradíme, jak na to. Stačí si naladit večerní pokec a to zítra v pátek úderem 21. hodiny. Budeme tady správně dýchat a taky se otužovat tak, ať se nám žije lépe.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: To nejlepší z muziky je tohle Ace of Base na frekvenci na za chviličku 13. Přejeme krásné odpoledne, dáme si zprávy po nich třeba Eltona Johna. Ale zahrajeme vám taky česky, budou Jeleni. Až přijde to. Hned po zprávách nám to tady odstartuje Lenka Filipová, ale ne, samotní nejsme nic.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Innoji, už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
7: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak ještě jednou hezké odpoledne, zprávy má Lucie Šmídová.
8: Dobré odpoledne, příští týden nás čekají Tropy. Slováky přísné tresty za dopravní přestupky. A bouralo se na D5 před Prahou, čekejte 15-minutovou kolonu. Už tento víkend se k nám vrátí léto. Bude většinou slunečno a až 29 stupňů. Jak dnes informují meteorologové, začátkem týdne pak ještě zaprší a zabouří, ale od středy nás čekají Tropy. Bude slunečno a teploty se dostanou až na 32 stupňů Celsia. Celosvětová produkce i spotřeba kávy by měly být v nadcházející sezóně rekordní, a to téměř 190 milionů žoků. Pěstitelé totiž zvyšují produkci. Rekordní bude zřejmě i spotřeba kávy. S odvoláním na americké ministerstvo zemědělství to uvedla agentura Reuters. Jeden žok má 60 kilogramů. Slovensko od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Začne tam taky platit pravidlo třikrát a dost. To v praxi znamená, že řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Do pravidla třikrát a dost se navíc budou započítávat také přestupky spáchané při jízdě na kole nebo na elektrokoloběžce. Rodák z Nové Pakynají Čínskou pokořil soupeře na cyklistickém ultramaratonu. Navíc vytvořil absolutní rekord.
9: Daniel Polman z Ultra Paka Racing týmu potvrdil, že patří mezi nejlepší ultramaratonce u nás. Na legendárním závodě 1000 dobrodružných mil se startem ve slovenské Senici zvítězil na jižní trase dlouhé 1635 kilometrů a vytvořil nový absolutní rekord závodu. Do cíle v západočeské Třebení dorazil za 6 dní a 16 hodin nepřetržité jízdy. Polman během závodu opravoval 3 defekty, několik hodin bojoval s prudkým mliákem v Bílých Karpatech a na Moravě ho zpomaloval silný protivítr. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
8: Je tu konec jedné fotbalové éry. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil ve 43 letech kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. V lize odehrál 537 zápasů a dal 60 gólů. Největší úspěchy slavil Petržela z Plzní, se kterou získal 4 ligové tituly.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Odpoledne nás čeká proměnlivé počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami, nebo ojediněle také bouřkami. zimy. Nejvíce pršet má na severu Čech a teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. Teplej bude na jižní Moravě, tam naměří 25.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: A teď krátce po 13. hodině se zdržíte na D5.
10: Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D5 ve směru do Prahy, kde na 7,5 kilometru došlo ve vém jízdním pruhu k dopravní nehodě osobního vozidla s dodávkou. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 17. kilometrem, ve které budete po pojíždě okolo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
8: A tady už opět může pokračovat to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Je to tak a já nejdřív samozřejmě musím pogratulovat tomu rodákovi z Nové Paky a já jsem to teda vůbec nepochopil a nechápu to doteď a chápat asi nebudu. Ještě minimálně dalších 6 dní, protože pokud jsem poslouchal správně Oldu Tamáše, tak ten člověk vlastně jel jakýsi cyklistický ultramaraton právě 6 dní v kuse.
8: No, neuvěřitelný, co?
0: kam se hrabe náš kolega Míra Michálek? Jako...
8: A to nebyl Míra?
0: To... Já myslím, že to nebyl Míra. Ale každopádně teda klobouk dolů. My gratulujeme. No a jinak chybět nebude v této hodině pozvánka na další středu, na další radiokemp a taky přidáme nějaký ten tip na výlet. Nebojte, nebude to výlet, který budete muset absolvovat na kole 6 dní v kuse, beze spánku, v jakémkoliv počasí, vůbec ne, naopak, dáte si to prostě na pohodu. Ale to pochopíte v průběhu hodiny. Teď Elton John, Katy Perry, Linka Filipová, Leny, Samotní nejspanějíc, hezké odpoledne.
8: Krásné odpoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
11: Znáš, milý?

0: Frekvence 1.
1: Za námi už jsou úspěšně tři rádiokempy Frekvence 1 a ten čtvrtý logicky nás čeká. Ten bude zase příští středu. Je to tak, léto s Frekvencí 1 pokračuje a to znamená, že ve středu 29. července tentokrát se na vás budeme těšit v kempu Strážnice, takže se můžete opět přijít podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. S tím, že od 2 odpoledne se na vás tentokrát bude těšit Lubka a Míra a večer v 19 také kapela Miraj budou hrát až do 20. hodiny. S tím, že předtím na vás čekají soutěže o hodnotné ceny, naprosto letní pohoda, počasí má být nádherné. Taky táborák bude, špekáčky, kelímky štěstí. No a po koncertě i závěrečná afterparty, tak jak jste zvyklí. Mimochodem všechny zastávky našich letošních radiokempů Frekvence 1 najdete na našem webu. Můžete se podívat www.frekvence1.cz. Kdybyste třeba nemohli do kempu Strážnice, no tak 5. srpna nabízíme kemp Pohoda, 12. kemping Vranovská pláž, 19. koupaliště a kemp Podbořany a 26. všechno zakončíme v kempu Kristýna. Takže těch možností je poměrně dost. Mrkněte www.frekvence1.cz a dorežte za náma.
0: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu.

0: Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každé

Tady odpolední frekvence 1. Vítejte, tak za 3 hodiny plus minus autobus, pokud počítám správně, to znamená v 4:30 odpoledne, budete mít dneska už čtvrtou možnost sestřelit a trefit poslední slovo. V banku je, připomínám, 53 tisíc korun, to je poměrně velká částka. A na webu frekvence1.cz jsou už dvě nápovědy. Takže všichni tady u nás v rádiu jsou napnutí jako kšandy, jestli to dneska odpoledne u Vojty Zanou padne, anebo ne. A jestli to nepadne, tak tím pádem přihodíme zítra další nápovědu, aby jich nebylo málo. Pepa Vrtal, alias Fotr na tripu, mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Takže my držíme palce. Pokud to opravdu netrefíte dneska u Vojty Zanou, zítra budeme pokračovat u Lubky s Mírou, a to opět rovnou dvakrát ráno ve 7:45 a taky ve 8:15.

0: na výlet s Frekvencí 1.
1: Je to tak přesně, jak jsem sliboval, ještě než se pro dnešek budeme loučit, tak vás vezmu na výlet, a to s Janou a Mírou. Jana a výlety na Míru, tak se jmenuje podcast, který najdete taky na webu frekvence1.cz. Česko, Polsko, Německo, ano, Hrádek nad Nisou a okolí vám nabídne výlet hned do tří zemí, tak můžete vybírat. Ještě jednou připomínám, že vás vezmeme směr Liberec do Hrádku nad Nisou a doporučená cesta vede přes Chrastavu, kam se dá dojet hned několika malebnými trasami. Takovým velkým lákadlem je úsek přes bývalý vojenský prostor se zachovalými bunkry a množstvím hub. Přímo a v Chrastavě stojí za zastávku Muzeum hasičské techniky. Ale je to především okolí města, které nabízí nespočet dalších výletních možností. Na cestě se navíc cyklisté napojí na mezinárodní stezku Odra Nisa, která vede od pramenu Nisy až k Baltskému moři. Jinak dalším zajímavým místem je určitě Bílý kostel a také okolí Lužických hor, odkud se otevírají nádherné výhledy do krajiny. Cestou můžete navštívit i netradiční mini muzeum másla a chleba. A kdo má rád historii, neměl by minout odbočku na hrad Grabštejn. Zrekonstruovaný areál obklopený lesy a kopci patří mezi největší zajímavosti regionu. Mimochodem, samotný Hrádek nad Nisou a rekreační areál Kristýna jsou ideálním výchozím bodem pro další výlety. Takže tohle může být vaše inspirace, nejenom během prázdnin. Ještě jednou připomínám, všechno najdete na webu frekvence1.cz, stačí si jenom kliknout na Jana a výlety na míru. Tak ať už vrazíte kamkoliv, užijte si to, mějte se, smějte se a zase brzo tady na Frekvenci 1.
2: Znáte to.
0: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
2: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: V pátek nasadíme sombrera a vypijeme kaktus.
4: Ano, tequila má svůj den.
3: A tak zavzpomínáme na to, který alkohol nám o prázdninách podrazil nohy.
4: Tomáš, broskvovou, mojito,
3: kiraso, houba, pivo, víno, je toho spousta. Tak zítra ráno.
0: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 14. hodina je tady a my vás zdravíme od mikrofonu Rádia Frekvence 1 a slíbíme spoustu, toho vám slíbíme.
1: Ano, to ani nevíte, co všechno vám dneska slíbíme. Začneme muzikou, to je myslím pevně dané. J-Lo třeba bude...
0: Teďka jsem na ní někde koukala na Instagramu a to je neuvěřitelný úkaz.
1: Ona je makropulos.
0: Viděli jste, jak ona vypadá? No. Jak se pořád hejbe jako v tomhle věku?
2: No. Pořád stejně.
0: Ona se hejbe jak dvacátnice.
1: No takhle jako hejbe se jak dvacátnice. Otázka je, jak se potom cítí. Víš?
0: To už jsem neříkala, no. To je pravda.
1: Bude i Loreen.
0: A Pokáč taky vypadá dobře. Život prostě občas
1: není. A Luzka taky vypadá dobře a za chvilku pro nás bude mít zprávy.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Celý můj život plave na vodě.
4: Mám vítr z lidí, co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Má je pro nás Lucka Šmídová, Lucko, hezké odpoledne.
7: Dobré odpoledne, v Náměšti se zřítil vrtulník s 5 vojáky, v Jeseníkách potvrdili 2 vlčí smečky, kolony hlásí zde jedničky u Brna a na Pražském okruhu. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se dnes popoledni zřítil vrtulník s 5 vojáky na palubě. Jeden nepřežil. Informaci potvrdil Frekvenci 1 mluvčí zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Petr Janáček.
8: Na místě jsme ošetřili celkem 6 osob. Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. 3 osoby utrpěly středně těžká zranění a bylo nutné je letecky a pozemní cestou transportovat do nemocnice v Brně. Jedna osoba se zranila lehce, tu jsme transportovali do nemocnice v Jihlavě a 2 osoby po nadýchání kouře jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
7: Vrtulníky koupila armáda v roce 2019. První stroje převzala v červenci 2023, poslední 2 předloni v červnu. Jde tedy o poměrně nové stroje. Chráněné krajinné oblasti Jeseníky jsou podle ochránců přírody prokazatelné 2 vlčí smečky. Jedna se pohybuje mezi Vrbnem a Jeseníkem, druhá v oblasti Národní přírodní rezervace Praděd. Monitoring je založený na pozorování v terénu, fotopastech a genetických analýzách. V širším území Jeseníků odborníci odhadují asi 40 vlků. V Ostravě se musí řidiči obrnit trpělivostí. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce za zhruba 155 milionů korun potrvají 3 týdny. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Fotbalový trenér Aleš Majer prodloužil smlouvu v Mladé Boleslavi. Středočeský klub si pojistil kouče do léta 2029. Klub to oznámil na tiskové konferenci.
3: Frekvence 1.
4: Počasí.
7: Odpoledne nás čeká proměnlivé počasí s převážně oblačnou oblohou a přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejvíce pršet má na severu. Teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměří kolem 25.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
7: Zdržíte se na D1 před Brnem na 195. kilometru na trase z Prahy do Brna došetřují nehodu. V koloně budete 15 minut. A pozor na Pražském okruhu.
9: Na Pražském okruhu naberete okolo 10 minut zdržení vlivem silné dopravy v obou směrech u obce Ořech. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
7: A po zprávách už startuje odpoledne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
0: A my jsme plní dojmů, protože ano. My jsme se vrátili z našeho prvního radiokempu a bylo to fantastické.
1: Bylo to skvělý včera na Stříbrném rybníku. Lucko,
0: pohoda.
1: Prohloubilas, že jsi nebylas.
7: Já jsem to sledovala.
0: Cože řekla jsi? Prohloubilas.
7: Chtěla jsem to přejít.
0: Jsi hloubá.
7: Ale kdo je tady hloupej?
1: Já jsem se nad tím zahloubal trošku, no.
0: Ne, bylo to fakt skvělý. Moc jsme si to užili, byl tam s námi Ondra Albrecht, že jo, Katka Vavřínová, taková prostě jako sympatická partička.
1: Pak to doplnil Michal Hrůza, že
0: ano. Ano, Mára Malášek. A byla tam vlastně taková jako velká pohoda. Musíme poděkovat vám všem, co se za námi přišli, co se nás obdarovávali. Třeba pán nám přinesl mísu bramboráků a ty byly teda fantastický.
1: No, a taky nám jeden pán přinesl piňa koládový dort.
0: Dort.
7: Mňam.
0: No, člověk, chlap, který rád peče.
1: A hasič ještě ke všemu.
0: Ještě ke všemu hasič. Ještě ke všemu. A pak nám paní přinesla, a to si myslím, že jako nevím, jestli byli lidi rádi, protože nám přinesla strašně moc rybí zlo, to smrdí prací, že jo.
1: Ale ne tvojí, ona už ho chodinka nazbírala, že jo.
0: No, jenomže musíš ho nějak sdělat, že jo.
1: No jasně, tak z rybízu se dá dělat spousta věcí, můžeš ho třeba zamrazit.
0: Rybízový víno?
1: A nevšímat si ho. Rybízový víno? To je radio.
3: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 14 hodin 10 minut, čtvrtek 23. července, odpoledne po třetím radiokempu. Pokud jste tam s námi včera byli, tak víte, že to bylo vlastně, řekněme, celkem mírné, ale přitom dost veselé.
1: Bylo to takový pohodový, musím říct. Takový naklid, vlastně technika fungovala. My milujeme ten stoický klid našich techniků, když se prostě něco nedaří, tak je vždycky, jo, dobrý, no, tak ono.
0: A co nejde?
1: Já se
0: to pak mrknu.
1: Takže to byla vlastně velká pohoda, vy jste tam za námi chodili. Přišla tam za mnou nějaká paní a přišlo mi hrozně vtipný, ona říká, já to jako občas poslouchám, vy často mluvíte o Klášterci nad Ohří a já pocházím z Klášterce nad Ohří.
0: Takže rodačka.
1: Myslím. Ale žiju na Vysočině, takže my jsme si to prohodili. Že žije tam někde u Lipnice nad Sázovou a já si říkám, tak to je vtipný, takže vy teď jste prostě vyměnila to Krušnohoří za tu Vysočinu. Takže ona říká, když tam tak jako vyprávíte o tom městě, tak si jako vzpomenu, jak je to tam hezký. No jako spousta hezkých příběhů i to, jak třeba lidi prostě cíleně přijdou na ten radiokemp, jenom aby se podívali.
0: No, a nebo třeba za náma přijdou, jakože já vás ráda vidím, my vás posloucháme.
1: Třeba na Vojtu,

0: hlasů. To je známý hlas v jedné písničce.
1: Krásná písnička.
0: Krásná písnička, krásná akce za námi, krásná akce samozřejmě před námi, taky víkend. No ale já bych se chtěla věnovat něčemu jinému. Mm-hmm. Prosím vás, my jsme řešili houby. Rostou.
1: Ano, prostě, ano.
0: Rostou, v těch lesích rostou. Kdo u vás čistí houby?
1: U nás? Mm. Takhle ti to řeknu. Je mi to jedno, já ne.
0: tak to máš dobrý. Ne, musím teda říct, že my, když jsme přinesli ten košík hub, tak jsme vlastně asi půl hodiny obvolávali známí, jestli ty houby nechtějí.
1: Že se vám to nechtělo čistit.
0: Já to prostě nemám ráda.
1: Takhle ti to řeknu. Já jako nemám problémy čistit. Samozřejmě mě to strašně nebaví.
0: Mě to hrozně nebaví.
1: Ale já mám výhodu, že moji manželku to baví.
0: Fakt?
1: Ona ráda čistí houby.
0: Tak to je ale obrovská výhoda.
1: No. Hmm. A tak zase je to jako holka, která vyrostla v houbařském ráji, že jo?
0: Jasně.
1: V Jizerských horách.
0: Tam nedělá nic.
1: Ona vlastně od dětství, jako kromě toho, že pomáhala mamince prát a mejt v okna, tak čistila houby.
0: No, tak to tam má v ruce prostě, že jo? No,
1: možná tak to měli nějaký kroužek při základní škole.
0: Ne, ale jako já to třeba vídám u některých lidí, že to je pro ně úplně požitek, no. Že opravdu každý plátek tý houby.

0: je stejně široký, že jo. No. Teď si to takhle naskládají, teď to krásně sušej, že jo. Jsou jak autisti, prostě každý ten, tak každý ten kousek musí být prostě podle velikosti seřazený.
1: A to je pozor, to je moje tchyně. My od nich dostáváme, protože
0: to
1: oni
0: bude
1: vždycky,
0: maminka, ženy,
1: no, maminka manželky, no. Tak vždycky dostaneme jakoby sáček zamražený hubře, ona je podusí samozřejmě, trošku povaří, dá je zamrazit. A když se to rozmrazí, to je jeden kus jak druhý, to vypadá, kdyby to někdo vylisoval. Jo. Takže ona je v tomhle takhle jako pečlivá, ale že by jí to těšilo, to si nemyslím.
0: Ne, nebaví, jo.
1: On totiž tchán vždycky jde do lesa a přinese tolik hub, že toho mají plnou kuchyně a obývák.
0: Vidíš,
1: a on vždycky točí video, aby jsme viděli, kolik toho přines, a v tom videu se ozývá. No, to mám radost.
0: Neříká to jinak. To.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Co? Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvali všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Air Supply, Making Love Out of Nothing at All na frekvenci 1, píseň s nejdelším názvem, jakou máme v našem systému.
1: Ukáž ještě jednou, jmenuje se to?
0: Jmenuje se to Making Love Out of Nothing at All. A kdybych to měl přeložit, tak jak tomu rozumím, tak making love znamená milovat
1: dělat
0: se.
1: Dělat lásku.
0: Milovat se z ničeho.
1: Není to making love out jako venku?
0: Jako pod širákem. Takže romantika pod širákem, jako by se nic nedělo.
1: To je taková muzika do kempu v podstatě.
0: Vlastně tak. Tak příští středu. Za chvilku zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobré odpoledne. U Chýnova na Táborsku se srazil vlak s nákladním autem. Hasiči z vlaku evakuují 25 lidí. Podle zprávy železnic je několik lidí zraněno. Záchranné stanice přijali v první polovině roku o 21% více zvířat než loni. Celkově se jednalo o téměř 4000 zvířat navíc. Fotbalovou Slávii nejspíš opustí reprezentační brankář Jindřich Staněk a záložník Oskar Darly. Oba mají svolení k odchodu a jednají o přestupu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Bouralo se na D1.
5: Kdo má v plánu jet z Prahy do Brna po dálnici D1, musí počítat se stojícími kamiony v pravém místním pruhu, které tvoří nesouvislé úseky kolon mezi 167. až 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Za chvilku dojde na příběhy. Máme tady pro vás jeden pravdivý, anebo naopak úplně vymyšlený.
0: A čeho se to bude týkat dneska?
1: No, já jsem tady vymyslela jeden takový příběh, respektive jsem našla příběh o zmizení jistého člověka, ale říkala jsem si, že to je tak strašně známý, že bys to asi hned rozluštil. Takže toho se to týkat. Takhle, zeptej si mě, čeho se to týkat nebude.
0: Tak se necháme překvapit, už za chvilku.

0: Samfeld na frekvenci 1, 4 minuty po půl třetí je čas na příběh, který je buď pravdivý, anebo takzvaně blábolivý.
1: Představte si ženu, která se živí jako švadlena a kuchařka. A ta se dostala s výpravou na odlehlý arktický ostrov. Tam si tam jako v rámci té expedice jako pobejvali.
0: Jako záměrně tam jela.
1: Jela tam záměrně, prostě plánovaná expedice, zjišťovali se různé věci, jenomže se stala taková tragédie. Stala se tam jistá tragédie, to není úplně důležitá. Každopádně záchranná loď se k výpravě kvůli ledu nedostala a zásoby tam začaly docházet. A ty lidi, což byly vesměs muži, ona byla jediná žena, tak začaly prostě odpadávat. Teď si představ, že
0: tam... A ona jsi... jako kuchařka věděla, jak jako... zbytek nakrmit.
1: A hlavně jako švadlena, že? Tak si představte, že z tohohle týmu opravdu přežila jenom ona jediná.
0: Aha.
1: A k tomu ještě kočka, která se jmenovala Vic.
0: Jo, oni sebou vzali na túru za polární kruh kočku.
1: Přesně tak. Zůstala tam ona s kočkou Vic. Tato ženská, která uměla vlastně jenom vařit a šít, tak se učila přežívat tady v tomhle prostředí. Ze dne na den se vlastně musela stát lovkyní, že jo.
0: Jo. Přešila si kočku, aby jí hřála bedra.
1: No, medvěda. Kočku měla nějakou kámošku. Naučila se různě chytat třeba lišky, společně se svojí kočkou lovila ptáky, scháněla si různě potravu a přesně, jak říkáš, šila si oblečení ze zvířecích kůží, bojovala s hladem, zimou, tak jela s vědomím, že jí možná už nikdy nikdo nenajde. Jenomže potom se stalo to, že dorazila záchranná loď, no a našla tam právě tuhle ženu, naprosto vyčerpanou, a docela pěkně oblečenou. Ne, já to zlehčuju.
0: Čerstvě navaženo.
1: Přišla akorát včas. Ne, to si děláme legraci. Každopádně prostě přežila tuhle šílenost, kdy vlastně tady se píše, že šlo o dvouletou arktickou výpravu, takže já vlastně z toho úplně nevím jasně, jestli tam teda takhle byla plánovaná dvouletá výprava, nebo ji našli dřív.
0: Ale příběh je to hezký, ale já jsem mu byl ochoten věřit do kočky.
1: I ty teda věříš ty kočce,
0: jo? Já nevěřím tomu, že sebou někdo na arktickou výpravu vezme kočku, jako.
1: A ty, ten milovník koček.
0: No právě, no já bych ho radši nechal v pohodlí doma, ať se má líp než já, když bych jel do takovýhle Sibérie, víš co? Já si myslím, že je to blábol.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
1: 1921.
0: Si děláš srandu.
1: Mladá aljašská žena s jménem Ada Blackjacková.
0: Aha.
1: Švadlenka, kuchařka a její kočka se jmenovala Vic. Nebo Vic, nevím.
0: Takže opravdu ona jela s kočkou.
1: Opravdu se tohle stalo. Ona jako jediná tuhle expedici přežila. Myslím si, že ženská prostě přežije.
0: Ale ženská zvládne prostě úplně všechno.
1: No neskutečný, jako se neskutečný tvorové. Tak proto taky jako umíráte mnohem dřív? Nebo takhle? To bych řekla.
0: To je hezký.
1: Ne, tím chci být...
0: Ne, takhle jako...
1: A ty to skoro zní, jako, že my bychom byli ten důvod, proč vy dřív umíráte, že jo?
0: No tak je občas té, ale to je, občas, když o vás bojujeme samozřejmě v rytířských soubojích.
1: A když vám lezem na nervy třeba. Ne, no, prostě žena je tvor opravdu neuvěřitelný.
0: Ano, a to, tenhle příběh to dokazuje a já mu nechtěl věřit, já hulvat.
1: Mňau.

0: Na frekvenci na London Beat 3:15 aktuální čas. Nevím, jestli jste si všimli, ale mám pocit, že je míň klíšťat teď už.
1: No, oni mají totiž takový vrcholy svoje, klíšťata.
0: Takže je po vrcholu.
1: No, je po prvním vrcholu. A kdy další? To klíšťata to zvládají dvakrát za rok, jo?
0: A když je další vyvrcholení?
1: Tak prosím pěkně, první vrchol aktivity u klíšťat je přelom května-června. Co a? Jsem se dočetl. Aha. A potom konec léta a začátek podzimu. Že vlastně přes září je to takový nejkritičtější.
0: Je to takový klidnější, no.
1: Protože už v létě je většinou sucho vedro, to jim moc neprospívá. A jakmile se zvlhne, že ano.
0: Jasně, tak potom přijde vyvrcholení.
1: No, jasně.
0: Vrchol. Já jsem jenom chtěla říct, že už náš pes už nenosí klíšťata, ale teď nosí svízel přítula. Víš, co to je? To jsou ty kuličky. Máme všude ty kuličky.
1: No, jasně, no. Vidíte, no. Tak no. Když nemá vrchol klíšťata, tak máte doma kuličky. Každopádně Tomáš Fíla ten klíšťata netahá.
0: Já psala, ten kuličky nemá.
1: Klíšťata netahá a jiných zájmů
0: no,
1: už taky
0: nemůže,
1: nemá.
0: Ale to nemůžeš vědět, že jo? Protože Tomáš, když někam přijede na výlet, tak má nejradši si udělat prostě piknik na trávě.
1: Ale on se s tím tyká, víš, jako podle mě oni ho tolerujou. On jak furt někde jezdí, tak už ho berou jako součást.
0: To nechte,
1: jako
0: ten je náš.
1: No jasně. Kam nás dneska Tomáš Fíla vezme na výlet? Tome, ahoj.
0: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dneska jsem byl na nejvýše položeném Královském hradu v Čechách, na kterém se mimo jiné natáčela i pohádka Anděl Páně. Vyrazil jsem na hrad Kašper. Zjistil jsem, že jsou tady speciální prázdninové prohlídky i pro děti, a to každou středu a čtvrtek vždy od 11 a 14 hodin. Cestou děti při prohlídce plní úkoly a za svoji účast jsou také náležitě odměněny. Prohlídky jsou zaměřené na každodenní život na hradě a jsou tady z východní věže překrásné výhledy na centrální Šumavu i daleké české vnitrozemí. No a jako tip ještě přidám pěknou procházku i na nedaleký Pustý hrádek. Právě od něj se z nově zbudované vyhlídkové plošiny můžeme kochat jedinečným pohledem právě na Kašperk. Já se s vámi pro dnešek loučím a s dalším tipem na výlety se přihlásím už zítra. Tak hezké odpoledne.
3: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
4: Hudební novinky.
3: Trby ze světa slavných.
4: Song za odměnu.
3: A dorazí i zajímavý host.
4: Kdo to bude tentokrát?
3: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
4: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
3: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: David Guetta tedy svým Stones and I Gone Gone Gone na frekvenci 1. 15. před námi.
1: Po 15. hodině bude Richard Miller. Nebude to
0: také lehké, drahé. Taky budou Coldplay.
1: A nebo bude Verona.
0: A zprávy pro vás budeme mít už za malou chvíli.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
2: 50 tisíc korun.
3: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
2: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
5: Rodina.
6: Destinace.
5: Mapa.
3: Uhodněte poslední slovo.
2: A berte jackpot přes 50 tisíc.
3: 50 tisíc korun.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Maja pro nás Luzka Šmídová, hezké odpoledne.
9: Pěkné odpoledne. Paliva v Česku výrazně zdražila. Ve Francii kvůli požáru evakuovali tisíce turistů. Zdržíte se na Pražském okruhu a na D1 u Brna. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
10: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
9: Ve Zlíně pokračuje vyšetřování příčin požáru 34. budovy v bývalém baťovském areálu. I když včera hasiči vyhlásili likvidaci, stále na místě pomáhají právě s určováním příčiny. Podle jejich mluvčí Lucie Jaboříkové jistím pomáhá také speciální robot.
11: Hasiči i nadále zajišťují činnosti související s monitorováním požářiště a vytvářejí podmínky pro vyšetřování příčiny vzniku požáru. Cenou odbornou součinnost během včerejšího dne poskytli také policisté z pyrotechniky služby Policie České republiky. Při své činnosti využili speciálního pyrotechnického robota, který umožnil bezpečné prověření vybraných částí objektu bez nutnosti přímého vstupu osob do rizikových prostor.
9: Torzo budovy, ve které byly především sklady a kanceláře, je narušené. Jeho okolí proto zůstává uzavřeno. Vězni v Česku se zřejmě od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězeňských cel a ložnic až na rok 2030. Potřebují předtím stabilizovat personální situaci vězeňské služby. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordu preventivně evakuovali 10 tisíc turistů a asi 1000 obyvatel. Podle francouzských médií je evakuovaných celkem 12 tisíc a požár se rozšířil na více než 2000 hektarů. Opustit svá ubytování museli turisté z 8 rekreačních středisek a 3 kempů. Podle posledních zpráv nebyl nikdo zraněn. Rychlobruslař Metoděj Jílek vybojoval stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslením závodě na 1000 metrů. 20-letý zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně nestačil jen na Belgičana.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: Zítra bude podobné počasí jako dnes, bude oblačno až zataženo, místy nás opět čekají přehánky, ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě bude pršet více. Večer bude od jihozápadu srážek i oblačnosti částečně ubývat. A teploty se zítra dostanou na 17 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
9: a podíváme se na odpolední provoz.
5: Asi 15 minut v koloně se popojíždí na Pražském okruhu mezi dálnici D5 až obcí Ořech ve směru k dálnici D1. Kdo má v plánu jet z Prahy do Brna po dálnici D1, musí počítat se stojícími kamiony v pravém jízdním pruhu, které tvoří nesouvislé úseky kolon mezi 170. až 196. kilometrem. Na 194. a 5. kilometru se navíc přibržďuje u dopravní nehody, která ale neblokuje žádný jízdní pruh. Dopravní nehoda ale naopak komplikuje provoz na dálnici D1 na 318. kilometru ve směru na Ostravu. Počítejte se zdržením okolo 10 minut v koloně. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
9: A po zprávách už mají opět slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
0: 3 minuty po 15. Hezké odpoledne přejeme. Zaujala mě ta zpráva o tom, že by se vězňům měli rozšiřovat, respektive spohodlňovat cely po roce 2030. Že mají jako málo prostoru. Je teda fakt, že takové pohodlí, dá se říct až luxus, jako mají třeba vězni ve Finsku, to tady asi u nás nikdy nebude.
9: Jak to víš?
0: Já jsem se na to schválně díval, protože jsem o tom nedávno někde čet. A ve Finsku to je v podstatě jako hotel. A můžeš tam kdykoliv přijít, kdykoliv odejít.
9: Počkej.
0: No.
9: Jakože mají vycházky.
0: Oni mají otevřené věznice. Třetina všech finských vězňů je umisťována do zařízení bez mříží a vysokých zdí. Žijí tady v běžných domech, pracují mimo věznici nebo studují a sami si chodí na nákup.
9: To je hustý. No. To je hustý, protože jsem si říkala, že jako můžeš mít sebe krásnější celu, ale když nemáš tu svobodu. Když oni taky vlastně nemají tu svobodu, že jo? No, oni musí přijít, odejít včas. To je jak když tě prostě buzerou rodičem, seš mladej.
0: No, nebo když jste na intru, že jo?
9: Nebo když jsi na intru, přesně no. Tak. No. No, takže...
0: Ale já si teda myslím, že oni mají podle mě nějaký náramky, nebo musí mít nějaký sledovací zařízení. A jsou to samozřejmě ty věznice s tím nejnižším stupněm ostrahy. Jasně, mají tam i takový ty jako...
9: Takže je to takovýhle typ věznice pro ty méně závažné případy.
0: Každá země má svůj Azkaban, co si budem povídat, že jo, takovej ten nejvyšší stupeň. Nicméně mě jako napadlo, že třeba v těch věznicích, když už mají málo prostoru, že by jim třeba mohli pořádat nějaký jako kulturní programy.
9: Že bychom jim tam přivezli radiokem.
0: No, že třeba radiokem z věznice by byl docela hezký.
9: Já,
0: a mohli bychom tam udělat soutěž zpívá celá.
9: No tak.

0: Od Brna.
1: Vtipný je ženatý.
2: Janáková.
0: Dobrý den, Barboro, které rádio platí za vás?
2: A frekvence 1.
0: No,
1: je to tak, máme tady vaši účtenku a musím teda už na začátku avizovat vonavou účtenku. Budete vědět?
2: Vonavá účtenka, jestli která to byla.
1: Takhle, vy jste nakupovala jste něco, co teda krásně voní.
0: Takový ty mejdlíčka do pisoáru.
2: No tak ty to určitě nebyly, byly to nějaký krémečky určitě voňavý.
1: Vy máte podle mě nějakou úchylku na levanduly.
2: Jo.
0: Takže něco voňavého, levandulového, jo.
1: No, vy jste si nakupila několik...
2: Takže tam byla svíčka a ty voňavý vosky a pleťový vody.
1: Ano, ty jo, a voný vosk do aroma lampy, všechno je to levandulový. A hezký je, že nakupujete od českých výrobců, tak to
0: posecení,
2: to jsem chtěla, přesně, ano, to jsem si říkala, že je podpořím. A jak se mi to vyplatilo.
1: No, voňavý to je, ale taky je to docela drahý, vzpomenete si na tu sumu?
2: Myslím, že něco malinko přes 1000 korun.
1: Přesně tak, 1003 koruny.
2: No. Jupi.
0: Tak tyhle peníze vám frekvence 1 vrátí, takže nejenom, že to bude u vás doma vonět, ale ještě k tomu jste neschudla.
1: Ano,
0: to je hezké.
1: Přesně tak.
2: Ta zlatíčka to úplně největší
1: teda. Moc gratulujeme, mějte se krásně, užívejte léto a zase
2: no,
1: někdy.
2: Já moc děkuju.
1: Naschle.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Kateřina Marie Tichá, byt číslo 66, ještě by to chtělo ulice a město a měli byste to kompletní.
1: Já jsem se zaposlouchala do té písničky.
0: Nádherná.
1: A ona je vlastně...
0: Smutná.
1: Smutná. A popisuje tam jeden takový fakt, který podle mě někteří zažili, že si prostě odžil kus nějakého života v nějakém bytě nebo baráku a najednou musíš to místo opustit.
0: No jasně, no.
1: Musíš se vystěhovat. Nebo to chceš, že jo, protože potřebuješ větší. Nebo to nechceš.
0: A nebo prostě jste tam byli s někým, s kým už nejste.
1: Nebo nejste,
0: a to
1: no.
0: místo prostě musíte opustit, protože vás mám tam všechno připomíná to, co bylo.
1: Přesně
0: že...
1: tak, no. Nebo on už vás tam nechce, no. Že jo, tak vás tam odejvěstí.
0: A nebo jste tak hlasitý, že na vás furt klučou sousedi.
1: No, moc hezká písnička. A zpívá se v ní teda hlavně o tom, jak opouštíte to, co máte rádi. My jsme se tady s Vojtou dneska s vámi chtěli bavit o tom stěhování. Kolikrát za život jste se stěhovali?
0: Ježišmarja. Mám to spočítat?
1: No, ty to máš takhle? Jakože až tolikrát,
0: jeden,
1: jo?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8krát.
1: Kolik je?
0: 47 mi bude v lednu.
1: Hmm. 8krát je dost.
0: Je, no.
1: A jako kompletně?
0: Jako kompletně, prostě všim všudy. Opustil jsem jedno místo a šel jsem na druhý.
1: Jo, tak to je hustý. To je dost. No. To je dost.
0: A tak já jsem jako byl takovej kočovník, že jsem byl v tom divadle v Karlových Varech a potom jsem nějaký čas bydlel zpátky u rodičů.
1: Ale počkej, takže jsi tam bydlel v bytě? A nebo jsi tam bydlel na nějaký ubytovně?
0: Byla tam ubytovna, byl to vlastně jako byt. Jo, takže vlastně jako to by,
1: prostě musel si vzít všechny svoje saky paky, že jo, všechno oblečení, nábytek možná taky ne.
0: No, no, tak jako tu a tam nějaký nábyteček, jako člověk si udělal radost, že jo.
1: Jinak nepotřebuješ.
0: No, starožitnou skříň jako z roku 1847 a jedem.
1: Takže schválně, kolikrát za život jste se stěhovali? Moc nás to zajímá. Hmm. Já teda moc krát ne, nebo ne takhle plnohodnotně. Jako dítě jsme se jednou stěhovali z jednoho rodinného baráku do druhého, ale to si moc nepamatuju. A pak jsem se stěhovala jako student, anebo tady třeba po Praze, ale to jsem vlastně ještě nic moc věci neměla, takže to fakt bylo jako 3 tašky a čau. Jo.
0: No jasně, to ale jako tak jako drtivá většina toho mýho stěhování v tom, jako by spočívala v tom 3 tašky a čau.
1: No.
0: Jak toho člověk má málo, když je mladý, tak jenom to popadne. Já jsem se přestěhoval v Trabantu tehdy, že?
1: No. No jasně, no. Takže to není úplně takový to plnohodnotný stěhování. No. Nás tohle zajímá, tak nám pojďte o tom psát anebo povídat.
0: Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, frekvence 1.
1: 736 300 444 SMS-kový číslo.
0: Nebo Facebook a samozřejmě i aplikace frekvence 1 pro vaše hlasové hlasové zprávy.
1: Hlasové hlasy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: fantastická muzika. Tohle jsou Coldplay na Frekvenci 1 a před námi je půl čtvrtá. Už je tady půl čtvrtá.
1: Ano, a s půl čtvrtou přichází Lucka a má pro nás zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
0: Dobré odpoledne. Jeden voják nepřežil, dva jsou po pádu vrtulníku v náměšti nad Oslavou ve fakultní nemocnici Brno ve vážném stavu. Třetí je v nemocnici u svaté Anny v Brně. Ojeté vozy na českém trhu v prvním pololetí zdražily v průměru o téměř 5%, a to na průměrných 312 tisíc korun. Fotbalisté Sparty chtějí podle trenéra v nové sezóně získat titul, dostat se do finále domácího poháru a postoupit do Ligy mistrů.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď krátce po půl čtvrté se zdržíte na Pražském okruhu.
5: Pražský okruh se ucpává vlivem silné dopravy u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 20 minut, ve směru na letiště to bude asi 10 minut. Na dálnici D6 dejte zvýšené opatrnosti u dopravní nehody na 158. kilometru ve směru na Cheb. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
4: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
6: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. V pátek se doslova začne blýskat na lepší časy. Na většině území Česka očekáváme od rána až do večera jasno nebo skoro jasno. Výjimkou bude sever a severovýchod našeho území, kde bude ještě oblačno s občasnými dešťovými přehánkami, ale později v odpoledních hodinách bude docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek také tam. A nejvyšší odpolední teploty už budou také šplhat nahoru. V odpoledních maximech naměříme 21 až 25 stupňů Celsia. A víte, na co se nejčastěji ptáte? No na to, jestli rostou houby. Pokud vyrazíte do horských oblastí, tak nějakou rozhodně ulovíte.
0: My se neptáme, my víme.
1: Ano. A kdo se moc ptá, moc se dozví, že? Ano, to je
0: tak. Ale dneska si povídáme o stěhování a musíme se lidsky zeptat, kolikrát za život se stěhovala.
1: Ale jednou. Ale jako plnohodnotný stěhování.
0: Jenom jednou.
1: Jednou. Mm. Jednou. A chtěla bys to zažít
0: znovu? Bylo to hodně výživný. Ano, stačilo to jednou.
7: Ona si říká taková ta hláška, která teda za mě není úplně dobrá, jo.
1: Lepší, lepší vyvařit. No, ale to, nehrát si s touhle srandou.
7: To je trošku růhačka.
0: No. No. Ne, tak dá se to. No.
1: Dá se to, ale tady třeba přišla zpráva. Ahoj, já jsem se stěhovala s našima a pak i sama s partnerem celkem 15krát.
0: Fíha.
1: Nejdřív z Čech na Slovensko, pak zpátky, šílený. Pak Hradec Králové, Pardubice, Praha. Je pravda, že je to oprus a hlavně čím je člověk starší, tím víc má věcí.
7: No, to je pravda. No. Mm. Zase na druhou stranu takový to stěhování se možná postará právě o to, že těch věcí ubyde, že jo?
1: No jasně, protože přijdete na to, že spoustu věcí jako nepotřebujete, že jo?
7: Proč máš mít 200 párů bot a z toho 100 párů stejných, no, že jo?
1: Tak to jsou zrovna věci, které se podle mě bohužel nevyhazujou.

0: Tak to byl Sombra Homebreaker na frekvenci 1, 7 minut po půl čtvrté. Tip na víkend pro vás máme.
1: Jestli máte doma nějakou princeznu nebo prince, tak určitě vemete za vděk pozvánku na Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
0: Budou tam s vámi Pokáč, Milan Peroutka, Lollipopskája a Bambuláček, Adéla Zouharová a samozřejmě Sabina Laurinová, Piggy a Lily a mnoho dalšího.
1: Takže tuto sobotu 25. července se můžete vydat na cestu plnou pohádkových úkolů, tajemných zákoutí. Můžete tady zažít rytířské souboje a užít si spoustu zábavy a legrace pro celou rodinu.
0: Takže Den princezen a rytířů už tuto sobotu 25. července na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.
1: Jinak kdybyste chtěli vidět víc o téhle akci, tak mrkněte na webovky denprincezen.cz a nebo taky na webové stránky piggy.cz.
0: A dodáme, že partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte nejen o prázdninách vždy bezpečně, stejně jako Piggy a Lily.

0: času je viac môj.
1: Kľúč.
2: No.
0: No.
1: Trošku nám to se trefuje do tématu. My si dneska totiž společně s vámi povídáme o stěhování. Kolikrát za život jste se stěhovali? A tady píše třeba Eva. Aha. To se týká mytí vlasů, to jsme jinde. Když mi bylo 6, tak jsme se stěhovali z vesnice do paneláku. Když mi bylo 12, stěhovali jsme se zpátky kvůli dědovi. Pak už jenom po svatbě do nového domu. Ale vždy, když se do toho městečka dostanu, vždy se jdu podívat na ten náš panelák a dlouho koukám do našich oken. Vždycky je to zvláštní pocit tam někde uvnitř. Jo. Voní mi to tam dětstvím a to už je to 43 let.
0: Hele, já mám tohle, sice jsem tam nikdy jako nebydlel, ale jezdil jsem tam na prázdniny. V Českém Středohoří je taková obec, jmenuje se Oparno. Je to taková malá vesnička, kde babička s dědou měli statek po prababičce a pradědovi. A já kdykoliv tam jsem, tak se zastavím a dívám se. A vždycky čekám, že stojím a koukám docela dlouho, že na mě někdo zavolá policii. Nebo jsem jako,
1: teď stoukuje nějaký blázen.
0: Blázen, on nám čmí do oken.
1: A to je jasný, no, že se tam jdeš prohlídnout. Takže tam žijou úplně cizí lidi.
0: No, mají to jako rekreační objekt, nějací Dánové to koupili, že to jsou jako cizinci. Aha, no.
1: Takže to prostě nepřišlo dál do rodiny k vám.
0: Ne, bohužel, bohužel.
1: Když mohli jste mít pěkný baráček.
0: Ne, ale zase ten objekt je tak velký a vyžadoval by tolik práce, že to by musel mít člověk opravdu jako na plný úvazek. No. Zdraví, moji rodiče se stěhovali 13krát, protože taťka byl voják z povolání, tak takhle pendlovali. Pěkný den přeje Irča.
1: To je šílený. No to chápu, no, když máte, že jo, jednoho z rodičů prostě nějaký takovýhle, zaměstnání, takovouhle pozici a furt vás nutí se někam stěhovat. A což je to dobře po České republice, OK, až vás nutí stěhovat se prostě po Evropě třeba, nebo po světě obecně, Amerika, já nevím, Asie.
0: A taky záleží na lokalitě. Že, teď se podívej třeba náš současný ministr zdravotnictví, jak byl šťastný ve Finsku a jak tam chudák nezůstal.
1: Oni mají totiž ve Finsku ty pěkný věznice. To jsi říkal, ne?
0: No jasně. Se saunou.
1: To si nesouvisí samozřejmě.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
4: Mám tě rád, i když děláme chyby. Život s tobou se mi vážně líbí.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
6: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Za minutu a půl bude 16 hodin, posloucháte Frekvenci 1.
1: Budou zprávy a po zprávách spousta skvělé muziky, třeba Luis Capaldi.
0: Nebo Kylie Minogue.
1: A taky třeba One Republic.
0: Ale ze všeho nejdřív zmiňované zprávy. Za chvilku je uslyšíme.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Se zprávami Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Při pádu armádního vrtulníku zemřel jeden člověk. Příští týden přijdou do Česka tropy. Slováky čekají přísné tresty za dopravní přestupky. Na vojenské vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou se dnes popoledni zřítil armádní vrtulník. Na palubě bylo 5 vojáků. Jeden z nich nehodu nepřežil, ostatní utrpěli zranění.
6: Armáda na síti X uvedla, že s ohledem na pozůstalé nezveřejní konkrétní jména ani nebude poskytovat více informací do konce vyšetřování tragické události. Šlo o vrtulník UH-1Y Venom, který patří do systému H-1, podobně jako ve stejný čas nakoupené vrtulníky Viper. Armáda informovala, že dokud se celý incident nevyšetří, pozastavuje provoz všech strojů v tomto systému. Patří přitom mezi nejnovější kusy techniky. Česko je koupilo od amerického výrobce Bell teprve v roce 2019. První kusy pak dorazily do Česka v roce 2023. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Už tento víkend se k nám vrátí léto, bude většinou slunečno a až 29 stupňů Celsia. Jak dnes informují meteorologové, začátkem týdne pak ještě zaprší a zabouří, ale od středy nás čekají tropy. Bude slunečno a teploty se dostanou až na 32 stupňů. Slovensko od září zpřísní postihy za dopravní přestupky. Začne tam taky platit pravidlo třikrát a dost. To v praxi znamená, že řidič, který v průběhu jednoho roku třikrát vážně poruší pravidla silničního provozu, musí absolvovat doškolovací kurz, zkoušku z dopravních předpisů, praktickou jízdu a rehabilitační program. Do pravidla třikrát a dost se navíc budou započítávat také přestupky spáchané při jízdě na kole nebo na elektrokoloběžce. Rodák z Nové Paky na Jičínsku pokořil soupeře na cyklistickém ultramaratonu. Na ní vytvořil absolutní rekord.
7: Daniel Polman z Ultra Paka Racing týmu potvrdil, že patří mezi nejlepší ultramaratonce u nás. Na legendárním závodě 1000 dobrodružných mil se startem ve slovenské Senici zvítězil na jižní trase dlouhé 1635 km a vytvořil nový absolutní rekord závodu. Do cíle v Západočeské Třebení dorazil za 6 dní a 16 hodin nepřetržité jízdy. Polman během závodu opravoval 3 defekty, několik hodin bojoval s prudkým liákem v Bílých Karpatech a na Moravě ho zpomaloval silný protivítr. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Je tu konec jedné fotbalové fotbalové éry. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržala ukončil ve 43 letech kariéru. Naposledy hrál za Slovácko. V lize odehrál 537 zápasů a dal 60 gólů. Největší úspěchy slavil Petržala z Plzní, se kterou získal 4 ligové tituly.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, místy nás opět čekají přeháňky, ojediněle také bouřky. Na severu a severovýchodě bude pršet více. Večer bude od jeho západu srážek i oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 17 až 22, teplej bude na jihu Moravy, tam naměří 25.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A podíváme se na hlavní tahy.
8: Pražský okruh se ucpává vlivem silné dopravy u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 20 minut, ve směru na letiště to bude asi 10 minut. Na dálnici D6 dejte zvýšené opatrnosti u dopravní nehody na 158 km ve směru na Cheb. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: A také po 16. hodině pokračuje odpolední vysílání Frekvence 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem. Máme krátce po 16. hodině, dneska si povídáme o stěhování. Spousta z vás s tím má zkušenost a téměř nikdo nepíše, že to bylo dobrý.
0: Kdo se nestěhoval, ten jakoby nebyl.
1: Jakoby nevěděl.
0: Ale já si myslím, že každý se snad jako alespoň jednou zažíval. I když jsou lidi, kteří se narodí do domu a zůstanou v tom domu vlastně až do konce života.
1: Já mám kolem sebe jako třeba 3-4 takový lidi, kteří to přesně takhle, jak ty popisuješ, mají. Že se narodili, že jo, žili s rodičema. Oni si obydlejí druhou půlku toho baráku a tam s nima dál žijou. A žijou tam, už je mi třeba teď 45.
0: Šťastní to lidé.
1: No, jsi tam s maminkou, že jo?
0: No tak jasně, máte to i spolu servisem.
2: Jana Knížková a Vojta Eflera.

0: Kolikrát se asi v životě stěhoval DJ Bobo?
1: No, vidíš to.
0: On je pekář, tak možná za prací. Kde chtěli housky, tam byl.
1: Protože on peče dobrý housky.
0: Samozřejmě.
1: My si dneska povídáme o stěhování. Já jsem se už několikrát stěhovala, ale naposled, je to 3 týdny a doufám, že to je naposled. Víš, je tady naše posluchačka Daniela a ještě tak dopsala samozřejmě na konci té SMSky. Hrozné to bylo.
0: Ano. Já teda nemám zprávy, kde by bylo napsáno, že by to bylo hrozné, ale třeba tady je jedna zpráva od jednoho posluchače, který zdraví nás i všechny, co právě teď poslouchají Frekvenci 1. Nevím, kolikrát jsem se stěhoval, vždy za prací, fakt to nespočítám, ale myslím, že ani Berousek neměl tolik štací s cirkusem.
1: Výborný. A ještě tady píše Bára, téma stěhování je přímo pro mě. Je mi 28 a celkem jsem se stěhovala už 12krát od 15 let. Bydlím teď v bytě a to rok, plánuju se přestěhovat znovu do jiného města. A ve stěhování už jsem téměř profík, co se týče balení, ale rodina mě za to moc nemiluje, jelikož vždycky potřebuju samozřejmě pomoc, že jo? A to se skříněmi a s těžkými věcmi. Jsem byl takový nomád. Hezký den přeje Bára. V jednom roce jsem se dokonce stěhovala 3krát PS.
0: Počkej, takže od 16 let do 28. Od 15 do 28 se 12krát stěhovala.
1: No to vychází, jestliže se v jednom roce stěhovala 3krát.
0: 3krát, no tak měla 2 roky volno potom jednou.
1: Bára, jste jako...
0: To je skvělý.
1: Jste fakt skvělá. Já bych si zařídila nějakou živnost. Jakože, nabízím návod, jak se stěhovat, aniž bych se z toho zbláznil.
0: Já bych třeba obdivoval jeho partnera, že do toho jde.
1: To tady nepíše o partnerovi, jako. Ty předcházíš. Ne, te přeješ.
0: Ne, takhle, jako já jim samozřejmě přeju jim šťastný život, ale jako, no to nevadí. Pojďme si poslechnout i hlasovou zprávu, která nám přišla.
2: Ahoj všem, tady Doďa. Takže já se stěhoval 8krát. 3krát jako dítě, protože máma měnila místo. Potom jsem se oženil, takže 5krát kvůli bytu, až jsme se nastěhovali konečně do 100metrovýho bytu. A tam mě to po 19 letech přestalo bavit, tak jsme se celá rodina přestěhovali na vesnici, kde jsme si postavili barák. A jsem šťastný.
0: A o to jde. Jo,
1: chápem, že stěhovat se do svýho, co si sám vybudujete, co si sám postavíte a co možná bude jako vaše bydliště až do smrti, pokud vás jina nevykopne, je fajn, ne?
0: Vy jste to postavil a co se bude dít dál?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu.

0: Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Kylie Minogue na frekvenci 1, 16:30 a vy všichni moc dobře víte, co bude následovat.
1: Zprávy a potom poslední slovo a v posledním slově 53 000.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj blesk.
0: Dobré odpoledne. Jednoho těžce zraněného si vyžádala dnešní nehoda vlaku a nákladního auta u Chýnova na Táborsku. Další 3 lidé jsou zranění lehce až středně těžce. Zatím není jasné, jak moc je vykolená souprava poškozená. Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny, který byl po květnovém nedohraném derby spolu s obráncem Davidem Douděrou vyřazen z kádru, se před startem nové sezóny vrátil do týmu.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Zdržíte se na Pražském okruhu.
4: Pražský okruh se ucpává vlivem silné dopravy u obce Ořech. Ve směru k dálnici D1 se zdržíte okolo 20 minut, ve směru na letiště to bude asi 10 minut. Na dálnici D6 dbejte zvýšené opatrnosti u dopravní nehody na 158. kilometru ve směru na Cheb. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: Je čas vzít do ruky telefon a volat.
0: 257-499, přátelé, je tam neuvěřitelná suma.
1: 53 000 korun.
0: 53.
1: A pozor, na webu Frekvence 1 je od dnešního rána už druhá nápověda.
0: Tak držíme pěsti, abyste se dovolali a hlavně, abyste se trefili. And hearing how your day's been, do you think you can tell me everything, darling?

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se k nám dovolal, kdo měl to štěstí provolat se tady tou houští linek? Dobrý den.
3: Dobrý den. Haló. Slyšíme se.
2: Snad nám to nespadlo.
3: No takhle, jako máme v jednu chvíli neskutečný počet telefonátů.
2: No mně to je jasný.
3: 53
2: tak 000. Je tam jako dost peněz, že?
3: Tak zkusíme ještě. Slyšíme se?
2: Haló? My vás
4: já
2: skoro vůbec neslyšíme.
3: Neslyšíme.
2: Nemůžete nikam popojit a máte asi špatný signál.
4: Ne, všechno slyšíme. To už je podruhý s váma.
3: Tak ale je to dobrý.
2: Teď je to trošku
3: teď vás slyšíme.
2: Nehýbat.
3: Nehýbat. Zůstaňte tak, jak jste a řekněte nám, jak se jmenujete.
2: A nedýchat.
4: Vítek z Valašského Meziříčí a nebudu dýchat.
2: Dobře, tak jo. Vítku, máme pro vás krásnou sumu. Moc bychom vám ty peníze přáli, ale potřebujeme, abyste nám splnil ten úkol, který je před vámi.
3: 53 tisíc od nás dostanete za doplnění správného posledního slova ve větě Pepi Vrtala alias Fotra na tripu.
2: Jdeme na to.
4: Tak jo, já si musím nabíjet.
2: Počkejte, musíme pustit nejdřív větu.
3: A ta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak to typněte.
4: Nabíječka.
2: Zkusíme, jestli je to ten typ.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Není to nabíječka.
3: Škoda.
2: Děkujeme
4: tak,
2: za pokus.
4: Přihoďte tam něco za mě.
3: To víte, že jo.
2: Mějte se krásně, ať se daří.
4: Taky, zatím.
2: Nashledanou. No, tak to je nabíječka za 500.
3: Ano, takže zítra ráno u Lubky a Míry 53 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1.
1: Říká se, král je mrtev, ať žije král, takže včerejší Radio Kemp je minulost, ať žije ten příští.
2: Takže my jsme to přežili, to je důležitý.
1: No, když
2: nějak extra, nějak extra, jako pařba to nebyla, bylo to hrozně milý, bylo to opravdu jako takový pohodový, i to počasí nám vyšlo na tu bídu, co to předpovídalo, že jo, tak někdy od pondělí jsme měli pocit, že tam bude zima a pršet a nakonec se to nestalo. Což
1: nakonec
2: myslím,
1: byla
2: že...
1: jenom zima.
2: Nakonec byla, ale ani ne, ty jsme měli
1: ne, bylo
2: tričko,
1: moc příjemně, jako bylo jo, moc příjemně.
2: Jako musím říct, že i potom na ten koncert, že jo, když Michal Hruza zpíval, tak jsme tam všichni měli připravený ty naše vesty a nikdo si tu vestu neoblíknul. Takže z poloviny samozřejmě akci dělá počasí. Takže počasí je objednaný i na příští týden.
1: Ano, pokud jste dobře poslouchali, měla to ve zprávách i Lucka dneska odpoledne.
2: Jak bude příští týden
1: ve středu? Od poloviny příštího týdne by se mělo vrátit léto v plné polní. Ono by mělo být už teďko o víkendu, pak pondělí, úterý, ať se to vybouří, vyprší.
2: Aha.
1: A od středy má být zase hezky. A co si budeme povídat, kde bývá nejhezčí počasí? Na jihu Moravy.
2: Na jihu Moravy. No. No, takže tam bude Lubka smí. Budou v kraťasech, takže uvidíte nohy jejich. Ne, to je taková blbá poznámka, že Lubka si právě stěžovala, že to, že měli jako hodně teplo,
1: no.
2: Když byli teď na tom posledním, respektive, když byli před námi,
1: ano.
2: Že tam bylo fakt teplo, tak jsem si říkala, no, tak až půjdeš příště, tak bude to teplo.
1: Uvidíte Lubky nohy a u Míry budete mít pocit, že má kamaše.
2: No, každopádně ten program opět velice bohatý, pokud máte čas, tak si udělejte výlet do Strážnice, nejenom, že je to moc hezký místo, který nabízí skvělou kuchyni, skvělou přírodu, výlety.
1: Víno
2: jako,
1: všude kolem, že?
2: Víno, že jo, můžete na Baťův kanál, tam nepijte na těch lodích, že oni to tam testujou teď. Asi jste to slyšeli, no, tam někde chytli nějakýho
1: ale
2: řidiče.
1: To se děje kolem řek tak jako nějak průběžně.
2: Tři
1: se
2: promile.
1: Tři promile na lodi.
2: Takhle, tři promile na Strážnici je asi jako u nás promile.
1: Já si právě myslím, že tady, když ti naměřej promile, tak je průšvih a tam, když máš 2,5, tak řeknou opatrně. Na jeho Moravy tam se to prostě bere jinak.
2: No já, ale to jsem řekla, ale ty jsi to nepochopil.
1: Já jsem to pochopil, ale mám pocit, že jsi to řekla naopak. Ale to je vedlejší.
2: To nevadí. Důležitý je, že tam zahraje kapela Miraj a myslím, že to je obrovský tahák.
1: No a kromě toho, soutěže o hodnotné ceny, samozřejmě táborák, špekáčky, kelímky štěstí a závěrečná afterparty, prostě všechno, co Radio Kemp dělá Radio Kempem.
2: Tak určitě vyraste, bude to stát za to a my vám to do těch hlav budeme tlouct až do středy.
3: Znáte to.
0: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
3: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
4: V pátek nasadíme sombrera a vypijeme kaktus.
3: Áno, tequila má svůj den.
4: A tak zavzpomínáme na to, který alkohol nám o prázdninách podrazil nohy.
3: Tomáš, broskvovou, mojito,
4: kiraso, houba, pivo, víno, je toho spousta. Tak zítra ráno.
0: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lu.

0: tohle je Jason Derulo na frekvenci 1 a před námi je 17. hodina.
1: A po 17. velké hlavy a ve velkých hlavách třeba No Doubt.
0: Taky bude Phil Collins.
1: A nebo Erasure.
0: No a budou zprávy?
1: No a my se uslyšíme opět zítra. Já mám zítra prodlouženou jízdu. Robin má zítra volno, takže já budu zítra od 10 dopoledne, zítra to bude Radio Eflair.
0: Radio Eflair začíná v 10.00.
1: A ve 14 se přidá Janě Knížkova.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
6: Slovo má Honza Homolka. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. V náměstí spadl vrtulník. Manželka Foldiny podala k soudu návrh a Kejna se vrací do Chicaga. Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se popolední zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva v náměstí nad Oslavou na Třebíčsku. Jeden voják pád nepřežil, čtyři byli zraněni, uvedla armáda. Více o stavu zraněných uvádí také mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.
8: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. V naší péči pak skončilo celkem 6 pacientů. 3 z nich jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě a 2 pacienty po nadýchání kouřem jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
7: Na místě zasahovaly 4 pozemní posádky záchranářů z Třebíče a Velké Býteše. Vrtulník s leteckými záchranáři z Jihlavy a na výpomoc přiletěl také vrtulník z Olomouckého kraje. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. A hasiči také bojí ve Španělsku s jedním z největších lesních požárů v historii země. Píše agentura AP, podle níž tento oheň sežehl přes 320 kilometrů čtverečních území. Španělský premiér Pedro Sánchez navštívil spustošenou oblast v provincii Guadalajara. Hvězdný útočník Patrick Kane se po 3 letech vrací do Chicaga, kde strávil 16 sezón NHL a získal s týmem 3x Stanley Cup. 37letý americký hokejista podepsal s klubem 2letou smlouvu, díky ní vydělá 8 milionů dolarů za sezonu.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Ráno bude většinou polojasno, skoro jasno, na severovýchodě a během dne přechodně také jinde oblačno, ojedinělé slabé přeháňky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
7: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
9: Se zdržením okolo 20 minut počítejte, pokud jedete po D1 na Prahu mezi s tím 61. a s tím 55. kilometrem. Na vině je to, že na dálnici hořelo vozidlo a chvíli byla dálnice úplně uzavřená. Nyní je auto uhašeno, provozu nebrání a dálnice je průjezdná, kolona by se měla začít rozjíždět. Nesouvislou kolonu evidujeme na D1 na příjezdu do Brna od Prahy od 9 křížů až ke sjezdu na Břeclav. Zdržení se pohybuje okolo půl hodiny. A nehoda se řeší v levém jízdním pruhu na D1 na Brno na 11. kilometru. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
7: Tolik zprávy po 17. hodině na Frekvenci 1 s vámi tradičně. Velké hlavy.
10: Tak možná je to trošku slyšet, tak se oblouvám, ale velké hlavy byť jedna nadutá je tady.
6: Ty jsi nabacenej.
11: Ale dost.
6: Ty máš bacila.
10: No.
11: Jestli ty tampony jsou v nosu.
10: Já jsem si kupoval letenku.
6: Ale ovečka, jsem na baltu.
10: Dali by to na baltu.
11: Tak pojďme na to.
6: Tak, ještě máš rýmu.
10: Což mě jistě nepotěšilo.
11: Mimochodem, když mluvíme o létání, tak dnešním velkých hlavách budeme mluvit o tom, jestli vůbec letuška, když je nalitá, může prostě letadlo odletět.
6: Ještě nalitá letuška.
10: Nalitá letuška je krásný spojení. A ještě vám řekneme, co se ve 12 letech dá způsobit na koloběžce.
3: Velké hlavy
2: Frekvence 1.
6: Pojďme ale do Číny. Na ulici v čínské provincii Chengluliang se objevil, no tak, Tiang, se objevil neobvyklý žebrák. Humanoidní robot klečel na kolenou, se sepjatýma dlaněma prosil kolem jdoucí o peníze na elektřinu a tvrdil, že bez dobytí je jeho život v ohrožení. Před sebou měl dokonce balíček na drobné a dokonce i QR kód na bezhotovostní platbu.
12: Chápem to správně, jak to chápem tak, že roboti vzali prácu aj žobrákom?
11: Hlavně, aby za chvilku nepřepadávali lidi, jo. Víš co?
10: Baterky nebo život.

0: Našli ste niekedy letušku na šrot?
1: Ja teda ešte ne.
0: Ja by som chcel.
1: Ja som vždycky na šrot a nikdy to nepoznám.
2: A jen dodám, že bych nikdy nechtěl potkat pilota na šrot. No.
3: Více než 300 cestujících zůstalo uvězněných na Barbadosu poté, co British Airways zrušil let do Londýna. Několik členů posádky bylo totiž po večírku v hotelovém baru. Naprosto nepoužitelných. Podle svědku jedna letuška zvracela a steward dokonce po večírku skolaboval.
1: A já tomu říkám, čeč, jako fajn předletová příprava.
0: Jak se hovorí, kdo ráno neblinkal, ten sa večer nebavil.
2: Ale hele, použiju slovní obrat, jo. Slavili, slavili, až se proslavili.
1: To je pravda.
4: Až se poblili.

0: Dneska máme den babiček, tak všechno nejlepší.
1: Prosím vás, koľko rokov mala babička v babičke, když přišla bývat na staré Bělidlo?
0: My to víme.
2: 51 let.
1: Nie.
0: 49.
1: Nie.
0: Pade.
2: Tak pade.
1: 55 rokov mala.
0: 5, jo.
1: A zomrela, keď mala?
2: 61.
1: 70 rokov.
0: Počkej, takže v tom díle, jak tam Barunka běží a už jí nedostihne, že...
2: Včeličky, babička.
0: To je smutný film, mimochodem. No tak to je ale babička, no. Tak si představte, že já bych byl teda co? Já už bych byl pradědeček.
2: No, 55 být takhle s bílou hlavou.
3: Takhle, ty bys byl mrtvá babička.
2: To je druhý díl.
3: Ale není moc dlouhej, mrtvej dědeček.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který je

0: Vzpomenete si na rok, kdy vznikaly tyto hity?
1: Poznali jste?
0: Pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2007. Gratulujeme!

0: to jsou hnusný koloběžky. Ale já jsem si od Míry Michálka půjčil koloběžku, tu závodní s velkým kolem, vepředu a vzadu v malým.
1: Kdy používáš tu nohu?
0: No, obě. Ale má, pozor, má to jednu nevýhodu.
2: Jakou?
0: Ta koloběžka je asi takhle, to znamená 5 centáků vysoko od země.
1: Jo.
0: A když je tam nějaký výstupek, tak ona ne, že to jako obrousí,
1: ne.
0: Ale ona zastaví.
1: Letíš.
0: A vy jedete dál.
1: Tak o koloběžce za chvilku.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Se zdržením okolo 20 minut počítejte, pokud jedete po D1 na Prahu mezi s tím 61. a s tím 55. kilometrem. Na vině je to, že na dálnici hořelo vozidlo a chvíli byla dálnice úplně uzavřená. Nyní je auto uhašeno, provozu nebrání a dálnice je průjezdná, kolona by se měla začít rozjíždět. Nesouvislou kolonu evidujeme na D1 na příjezdu do Brna od Prahy od 9 křížů až ke sjezdu na Břeclav. Zdržení se pohybuje okolo půl hodiny. A nehoda se řeší v levém jízdním pruhu na D1 na Brno na 11. kilometru. Srazila se tady 3 osobní auta, provoz brzdí na 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Velké hlavy, frekvence 1.
1: Neobvyklou honičku řešili policisté v Lichtenštejnsku. 12-letý chlapec na elektrické koloběžce odmítl zastavit při silniční kontrole a začali mu ujíždět. Jeho útěk skončil pádem při policejním zásahu.
5: A přesně tak to nějako si představujem ten nejťažší zločin v Lichtenštejnsku.
6: Já jsem si vybavil postřižiny, pamatujete? Co pro vás můžu udělat? Počkejte, až mi dojde benzín.
1: Jo.
6: Proč prostě nepočkali, až se mu vybije baterka?
0: No. To já teda na to půjdu trošku jinak. Nemá náhodou třeba Turexina?

0: Ferda Mravenec. Všichni jsme ho četli. No dobře, tak všichni víme, o co jde, a někteří to četli. Má 90 let.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Ta kniha od pana Sekory se volá Ferda Mravenec a ještě jsou k tomu tři slova.
0: Práce všeho druhu, ne?
2: Správně, no.
3: Ale ta kniha se tak nemenuje.
2: Je to
3: ta
2: tak.
3: Se jmenuje Ferda Mravenec v mraveništi.
2: Nie.
4: To jsou dvě slova.
2: To si.
0: V mraveništi veliké.
3: Ondřej Sekora, Ferda Mravenec, ta kniha se jmenuje jenom Ferda Mravenec.
4: Ferda Mravenec v Beručce.
2: Oni byli aj komiksy, takže ty si to pleteš s komiksou.
3: Ne, já jsem to
4: dvě slova.
0: Jde, moment, ale já jsem se díky panu Sekorovi fakt domníval jako dítě, že jako mravenci a berušky, že to jako patří dohromady.
4: No, já taky, mě úplně mystifikoval.
0: No, přesně.
3: Pak jsem hledal.
0: Nedal. Ale já jsem celý dětství hledal, kdy uvidím berušku na mravenci či obráceně. Nic.
3: Počkej, musím se nás se zeptat.
2: Ne, už nic důležité.
3: Mimochodem víte, ale kdo jako tady zprofanoval, ne?
4: No, Sekora.
3: Sekora, rugby.
4: Rugby, on byl
3: rugbysta. A i ty názvy, to vymyslel on. Rojník, tři čtvrtka, rváček.
4: Velice dobrý rugbysta. Jako Mikeš.
2: A víte, jako je...
4: Klidně se nás zeptej, můžeš.
2: A víte, jako je slovenský Ferda Mravenec? My to máme taky
3: Fero Mravec.
2: Ale žádný Fero. Je to Ferdo?
4: Mravec.
2: Ferdo Mravec.
3: A víš, jak se řekne pitlík anglicky?
2: Pitlík anglicky.
3: Rogue pitlík.
2: Jak?
3: Ne, anglicky je to Ferda the end. Ferda and beetle pitlík.
0: Počkej, ale to se ti možná v anglických hovořících zemích může u doktora hodit. To si pamatuj.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
5: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
5: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
5: Kdo to bude tentokrát?
1: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
5: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Vojta Dick má, ale to jeho jméno, no.
1: Co s tím Vojtou? Tak mohl být taky pitlík, že jo?
0: No, to je pravda. Co s tím Vojtou naděláš?
2: A nebo tlustý, pozor na to. Dick und Doc Německý.
3: Tak Dick má dneska hlavně narozeniny.
1: Jo. Kolik mu je? Ježiš, 40.
3: A nepovím. Je starší Vojta Dick alebo relácia Cvičme v rytme.
1: Ježiš, to je dobrý.
0: To já miloval, jak měli ty podkolenky vysoký.
2: To je za bolševika.
3: A viete, ako sa hovorilo tejto relácii za bolševika ešte inač? Bol to trošku akože taký názov pre vojakov.
1: No.
3: Hovorilo sa mu Večerníček pro vojakov.
1: Nekecej.
0: To som ani nevěděl.
2: A to je tak 85. 6. rok.
0: Jo, souhlasím. Takže Vojta Dick bude mladší.
2: Starší.
1: Podle mě je Vojta starší.
3: Vojta Dick má dnes 41 rokov. Oh. Cvičme v rytme je relácia, ktorá oslavuje v tomto roku rovnú 40.
2: Takže je starší.
3: Starší je Dick.
0: Na to se cvičit nedá.
1: Moc ne, no.

0: dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále. Para, para, para, para.
2: Ať to máme vyladěné.
3: Vždy... Foukám. Foukej. Vždy začínám den s dobrými úmysly. Pak vstanu z postele a tam se to většinou pokazí.
4: Já to mám taky. Jak to je v tom filmu? Vesničková střediska. Dlouho sedět. A pak teprve stát. Já to mám dlouho, ležím.
3: Ale celý se otočit můžeš. No.
0: Mějte se krásně, ahoj.
2: Dobrý do podopí.
5: Už tam budem.
6: Nech toho.
5: Naštěji už tam budem.
6: Přestaň.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
9: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: A taky Honza Homolka. Dobrý večer.
11: Hezký večer. Barta chce změnit jednání vlády. Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů a v Regensburgu přepadli banku. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Mohl by je připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozice Česka vůči Evropské unii. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmu u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se zřítil na letišti 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou při návratu z rutinního výcvikového letu. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí, řekl velitel základny Petr Slíva. Více o stavu zraněných uvádí mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.
12: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. V naší péči pak skončilo celkem 6 pacientů. 3 z nich jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě a 2 pacienty po nadýchání kouřem jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
11: Na místě zasahovaly 4 pozemní posádky záchranářů z Třebíče a Velké Výteše, vrtulník s leteckými záchranáři z Jihlavy a na výpomoc přiletěl také vrtulník z Olomouckého kraje. Ministr dopravy Ivan Bednárik prezidentu Petru Pavlovi na schůzce popsal, jak ministerstvu prezidentovo veto u novely rozpočtových zákonů zkomplikuje přípravu rozpočtu i financování infrastrukturních staveb. Jednání byla primárně ale o přípravě vysokorychlostních tratí a protidronové ochraně. V Bavorském Řezně zemřel jeden muž poté, co ho v tamní bankovní pobočce útočník napadl nožem. Pravděpodobný pachatel je spolu s dalšími lidmi stále v budově, řekla v podvečer mluvčí policie. O víkendu začíná nový ročník fotbalové ligy. V roli favorita vstupuje do soutěže Slavia, která po letním posilování zaútočí na 3. titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o pohár se otevřeně hlásí také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí přímý postup do Ligy mistrů.
9: Frekvence 1. Počasí.
11: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně také jinde oblačno. Ojediněle přeháňky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
9: Frekvence 1. Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
13: Nesouvislou kolonu evidujeme na D1 na příjezdu do Brna od Prahy od 9 křížů až ke sjezdu na Břeclav. Zdržení se pohybuje okolo půl hodiny. Nehoda se řeší v levém jízdním pruhu na D1 na Brno na 11. kilometru. Srazila se tady 3 osobní auta, provoz brzdí na 10 minut. A 15 minut naberete u nehody na 33. kilometru D2 na Brno. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dál. nic, Martina.
11: Tolik zprávy po 18. hodině. Ondra Kubala s vámi na Frekvenci 1. Kdysi, když jsem vysílal ještě o víkendu ráno, je to hodně dávno, ano, s Petrem Wagnerem, tak jsem mezi zprávami šel spát.
10: Ano.
11: A říkal jsem tomu Hayales.
10: Jasně.
11: A ty jsi měl dneska Hayales, protože to je tady světový rekord v 18. vysílat v 17.54 spát.
10: Ano, ale pojď přiznat, Honzo, jednu věc, že jsme si toho šlofíka dali oba dva a před zprávama jsme se tomu smáli ve studiu. Přátelé, my jsme s Honzou obrva úplně hotoví. Od rána jsme měli každý jinde, ale docela náročný pracovní den.
11: Akorát já přemýšlel teda teď, já jsem nespal.
10: Ty jsi dobrý, ty jsi přemýšlel a tak já jsem si dal 20 minut šlofíčka, dal jsem si budík na 17.54, když vysíláme od 18. No, ty jsi vstával 17.40, nemáme si co vyčítat.
8: Frekvence 1

0: skladačky a salátovky dozrávají v plné parádě. Aspoň teda u nás na zahradě to takhle vypadá. Takže tentokrát, přátelé, budeme míchat drink, který je letní a který je na bázi okurek. O recept jsem požádal barmanku z jednoho pražského baru, která se jmenuje Lenka Bártová. A ta si pro vás připravila tohle.
1: Tak já bych vás určitě k nám pozvala na takový letní podzimní drink. Ten se hodí na oslavy, na narozeniny, na různá výročí, na firemní večírky, prostě obecně je to takový slavnostní drink. My mu říkáme Cucumber Magic, tedy jako okurkové kouzlo. A potřebujeme na něj 2 deci ginu, 2,5 deci čerstvé okurkové šťávy, pak 0,5 deci čerstvé citronové šťávy, 3 decky sody a 1 decilitr cukrového syrupu. Potom samozřejmě ještě okurku, takže 0,5 salátovky a led. Nejdřív do džbánu nalijeme gin, vylisovanou šťávu z okurky a citronu, taky sodu a cukrový syrup. Přidáme okurku, tu nakrájíme na slabé plátky a dobře to promícháme. Necháme drink vychladit a naléváme do sklenic s ledem. No a pak už si ho jenom vychutnáváme.
0: Takhle, je to na bázi okurek a džinu, přátelé, a toho džinu tam není vůbec málo, takže pozor na to, bude to takový ten tichý zabiják, jo? Máte pocit, že pijete limču a najednou ležíte pod stolem. Pokud vás ten drink zaujal, tak rychlá rekapitulace. Potřebujete 2 deci džinu, 2,5 deci čerstvé okurkové šťávy, 0,5 decky citronové šťávy, 3 deci sodovky a 1 deci cukrového syrupu. No, promíchejte to, nakrájte tam 0,5 salátovky, dejte tam led a nechte si chutnat a vyzkoušejte to.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme.

0: Tak tady máme, přátelé, nový manželský pár českého showbiznesu. Nevím, jestli jste to už četli nebo slyšeli o tom, ale herec Jakub Prachař a herečka Sára Sandeva si řekli včera svoje ano. Udělali to v makedonském kostele v Praze a byl to úplně utajený obřad, o kterém se ani čeští paparazzi nedozvěděli. Na druhou stranu neutajilo se to dlouho, takže novináři potom už byli ve Staré Lise u jednoho zámečku, kde potom byla taková posvatební párty pro přátele. A je to zámeček, který můžete znát, když se podíváte na televizní kuchařskou show Peče celá země, protože právě tam v tomhletom nádherném prostředí se natáčí. No a v tom krásném prostředí, které znáte z Peče celá země, se pařilo a zapíjela svatba Jakuba Prachaře a Sáry Sandevy. No, dorazila spousta vzácných hostů. Dívám se tady teď na fotky. Dorazil Matěj Rupert, dorazil Ondřej Gregor z Brzo bohatý, Aneta Wignerová s Petrem Kolečkem, Táňa a Vojta Dykovi a tak dál a tak dál. No, obrovské množství jejich přátel a kamarádů, ale byla to opravdu jenom uzavřená party pro velmi pečlivě pozvané lidi a žádné novináře. Takže teď se tady dívám, jak se pokoušeli fotografové Blesku získat nějaké fotky, no a zůstali před tím zámečkem u vrat a fotili auta, kdo na tu slávu přijíždí. No tak ale tak je to jejich práce. Rozhodně slovy skupiny Opět a Radeček, kteří jsou právě teď v našem playlistu, je všechno v pořádku. Lidi se mají pořád rádi, pořád se berou a to je vlastně hezký.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

Chci s vámi otevřít téma barevných, někdy trošičku drzých ptáků s velkým zobákem, tedy papoušků. Máte je rádi, nemáte je rádi? Mě jako dítě strašně fascinovali. Nikdy jsem ho doma neměl, ale prý mít ty krásné velikánské papoušky jako není zas tak úplně jednoduché. Tak vědci teď přišli na tom, že papoušci nepapouškují, jak se říká, že po někom opakujete, úplně slepě po lidech, ale zjistili, že některé výrazy používají zcela cíleně a ve správných situacích. Takže to rčení, které máme v češtině, že někdo něco papouškuje, protože jenom tak jako tupě opakuje a jinak je úplně blbej, tak to asi nebude přesné, protože tenhle nový výzkum naznačuje, že když papoušek opakuje slova nebo zvuky, nemusí jít pouze o bezmyšlenkovité napodobování a často to má velmi konkrétní význam a papoušek konkrétní slova používá záměrně v některých situacích, takže podle vědců to zdaleka nejsou jenom živé diktafony, které něco nasáknou a potom pouští, protože ukázalo se z toho výzkumu, že začínají papoušci nebo že umí papoušci dobře chápat souvislosti. Některé naučené výrazy totiž používají opakovaně ve stejném kontextu, takže to naznačuje, že si spojují třeba některé zvuky s určitými lidmi nebo činnostmi anebo s některými událostmi ve svém okolí. A jejich komunikace je tak mnohem složitější, než jsme si dodneska mysleli, protože doteď jsme si všichni předpokládali a věci taky, že jde o prosté napodobování bez nějaké hlubší souvislosti, no ale ukazuje se, že je to propracovaný komunikační systém. No a schopnost mluvit u papoušků souvisí ne s, jak se často říká, s jejich jazykem, to taky, ten to umožňuje, ale hlavně s jejich vysokou inteligencí, protože podle jiné studie jsou papoušci nejinteligentnější ptáci na světě a jejich schopnost učit se připomíná v některých ohledech proces osvojování komunikace u sociálně vyspělých živočichů a nebo dokonce u malých dětí. Takže přátelé, pokud máte doma papouška a pokud chcete někoho teda jako urazit tím, ty jenom papouškuješ, tak možná to zase taková urážka být nemusí. Ale pokud máte doma papouška, tak je dost možné, že vy svému spolubydlícímu opeřenému rozumíte mnohem míň, než rozumí on vám.

0: Stal se 5. únor 1990, když Depeche Mode vydali tuhle legendární skladbu Enjoy the Silence. Mimochodem získali za ní Brit Award za nejlepší britský single, což bylo v 90. letech pro ně hodně důležité posunutí v hudební kariéře. Teď ale od Depeche Mode za českými činasky. Potkal jsem tě po letech. To je písnička, která je z roku 2017. Michal Malátný, když u nás byl v rádiu, tak dal řeč s našimi kolegy, moderátory o tom, jak tahle ta písnička vznikala. Tak kdo koho potkal po těch letech? Pojďte si to poslechnout.
1: Ten prvotní nápad donesl Franta Táborský, náš kapelník, a možná se ptáte, jestli jsem někoho potkal po letech, ale bohužel nebyl jsem to já, byl to právě František, kdy na letišti přilítal a skrz to sklo viděl lidi, jak odlítají, a tam viděl svoji jako lásku ze střední školy. To byl ten prvotní impuls. Franta vlastně přišel s tou první slokou a já už jsem to potom dopsal. A je to jedna z písní, který jsem dopisoval přímo ve studiu, kdy hudba už byla natočená a slova ještě nebyly. Točili jsme to na Novém Zélandu ve studiu Roundhead v Aucklandu. Byl to jeden z našich výletů za krajanama do světa. Takže pamatuju si přesně ten moment, kdy jsem to dopsal a přiběhl jsem za klukama a křičel jsem mám to a měl jsem pocit, že to bude dobrý. Myslím si, že ta píseň je úspěšná proto, že každému člověku se to někdy stane, že potká nějakou lásku z dětství nebo z puberty a že ten pocit je hrozně silný a lidi ho mají rádi, proto si myslím, že ta píseň je docela úspěšná. Takže teď na Frekvenci 1 píseň Potkal jsem tě po letech z roku 2017 Činasky.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A taky Honza Homolka i o tom, že u pump je to stále dražší. Dobrý večer.
3: Hezký večer. Ráno paliva výrazně zdražují. Manželka Foldiny podala návrh k soudu a ve Španělsku jeden z největších požárů v historii. Paliva v Česku výrazně zdražují, naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
4: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen, opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
3: Obětí dnešní nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské základně zranili a jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Stavební úřad vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. A hasiči také bojují ve Španělsku s jedním z největších lesních požárů v historii země, napsala agentura AP, podle níž tento oheň už sežehl přes 320 km čtverečních území. Španělský premiér Pedro Sánchez navštívil spustošenou oblast v provincii Guadalajara. Tenistka Sara Bejlek porazila na turnaji WTA v Praze Marii Timofejevovou z Uzbekistánu 6-1 6-1 a postoupila do čtvrtfinále. V něm nasazená trojka narazí na Rakušanku Lili Tagerovou. Neuspěla naopak Nikola Bartuňková, ta využila proti Lanlaně Tararudijové z Thajska vedení 5-1 ve třetím setu a po 4 neproměněných mečbolech prohrála 6-7, 6-3 a 6-7.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne také přechodně jinde. Oblačno, ojedinělé slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
5: Desetiminutové zdržení čeká řidiče u nehody na 33. kilometru D2 na Brno. A 20 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modletice mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi i dál na Frekvenci 1 Ondra Kubala.
2: No a Ondra Kubala tady pro vás má, přátelé, dárky. Jsou to nové knížky, detektívky a budeme o ně soutěžit za nějakých 25 minut. A ta dnešní podvečerní soutěž bude spojená s Harry Potterem. Tak máte ho rádi, nemáte ho rádi, znáte ho dobře? Jestli ho znáte, bude se vám to hodit. Britský herec Daniel Radcliffe, který ho hrál, má totiž dneska rovných 37 let a slaví narozeniny. No a tak si dáme hru Pravda nebo lež o něm a o zmíněném Harrym.
1: Frekvence 1

0: Chladná severanka od Pala Habery a skupiny Tým. No, za 3 dny bude mít svátek Anna. Říká se svatá Anna, chladna z rána. Tak co myslíte, je na tom něco, není na tom něco? No, probíral jsem to s Dášou Honcovou a rozhodně je na tom něco. Protože pokud se třeba kolem svaté Anny budete probouzet někde na Šumavě, ve stanu a budete mít doslova ráno rampouch u nosu, tak je to v pořádku. Ano, takhle má vypadat červenec, teda podle Táni, a ne teda podle Dáši. A není to jediná pranostika, která se ke svaté Aně váže.
1: Ta říká, k Aně svatý hodina se ze dne krátí. Všichni si už určitě všímáme toho, že se nám dny panečku zkracují, alespoň oproti tomu 21. červnu, kdy nastal letní slunovrat. A je to právě dáno tím, že noci se začínají výrazně prodlužovat a pokud nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku vzduchu, tak se v nočních hodinách setkáváme s takzvaným radiačním ochlazováním, kde se to teplo ze slunečních paprsků, které se sem dostává přes den, dostává opět zpátky do kosmu, vyzařuje se a začíná se ochlazovat zemský povrch. A od zemského povrchu se ochlazuje vzduch, který je těžký, chladný a tak zůstává při zemi. A tak se můžeme setkat sem tam s nějakým studeným ránem, a to zejména v noci, kdy je tady jasno a kdy nefouká. Sem tam se může objevit i nějaký přízemní mrazík, to znamená teplota v 5 cm nad zemí už může klesat klidně i pod bod mraz.

0: 19 hodin a 26 minut. Frekvence 1 s vámi a teď pro vás mám připravenou soutěž. Daniel Radcliffe, britský to herec a představitel. Představitel slavného Harryho Pottera má dneska narozeniny. 37 let. Takže zahrajeme si hru Pravda nebo lež, kterou budeme věnovat právě jemu, tedy Harrymu Potterovi a Danielu Radcliffeovi. Mám pro vás krásné knížky od vydavatelství MOBA, tak volejte 257-403-9, pokud byste je rádi měli doma. Jako první dávám do hry Malou noční vraždu. Je to anglická detektivka z cyklu Vraždy v Midwortu. Taková krátká novela, historická detektivka z roku 1929. K tomu přidávám severský kriminální thriller Všeho do času, takže severská detektivka, trošičku Nesbo, ale malinko jiné. A ještě vám k tomu přidám maličko jiné čtení, a to je Fénixova koruna, další knížka od vydavatelství MOBA. A to je knížka, která vás vezme do San Franciska počátku 20. století, kdy se ve městě plném novopečených milionářů i vychytralých podvodníků setkají dvě naprosto rozdílné ženy, které se rozhodnou, že tady změní svůj osud. A dál už si to musíte přečíst sami, přátelé. Tak tyhle tři knížky od MOBY jsou právě teď ve hře. No a před vámi kvíz, respektive kvíz. Soutěž. Pravda nebo lež? 257-403-9, zvedám jedno telefonní číslo a tam se tady Ondra, dobrý večer, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Pavlína.
0: Milá Pavlíno, Stefaninka Harryho Pottera.
1: No, tak já tolik asi ne, ale moje děti ano.
0: Takže jste aspoň něco odkoukala od nich.
1: Určitě.
0: Bude se to hodit, i když přiznám se, že budeme mluvit víc o Danielu Radcliffeovi než o Harry Potterovi. Budu tady pro vás mít připravené tři výroky a někdy si budu vymýšlet a někdy budu říkat pravdu. No a na vás je mě odhalit. A když to aspoň ve dvou z těch třech případů zvládnete, výhra bude vaše. Jdeme na to?
1: Dobře, zkusíme to.
0: Tak jo. Tak já říkám, že v roce 2000 byl malý a mladý Daniel Radcliffe, který už byl hercem a měl za sebou první herecké zkušenosti, oslovený režisérem Chrisem Columbem, aby se zúčastnil konkurzu na Harryho Pottera. Ale jeho rodiče ho na ten konkurs nepustili. Zakázali mu tam jít, protože se báli, že bude zklamaný. A tak mu řekli, ne, zůstaneš doma, na žádný konkurs nejdeš. Pravda nebo lež? Co myslíte?
1: To je těžká otázka. Co na to rodiče?
0: Co myslíte, že na to rodiče? V roce 2000 mu bylo, byl to 89. ročník, to znamená, že mu bylo 11.
1: Ale v těch 11 si myslím, že...
0: Tak co myslíte, Pavlíno?
1: Tady dcera teda mi trošičku radí,
0: no.
1: Tak já jdem na ní, takže měli obavy, ano.
0: Takže ho tam nepustili, jo, říkáte?
1: Takže ho tam nechtěli. No, já nevím.
0: Tak vymyslel jsem si to nebo nevymyslel? Už řekněte.
1: Takže měli obavy, ale pustili. Takže dáme, že pustili.
0: No, tak nepustili. Je to skutečně pravda. Nepustili ho tam a po čase se s Radcliffeovými až po nějakých pár měsících setkal při jedné jiné hře divadelní filmový producent David Heyman a až na jeho naléhání se tam mohl dostat. Ale na to první oslovení režisérem Columbem skutečně řekli, ne, Harry nikam nepůjde. Teda Daniel nikam nepůjde, žádný Harry, nic z toho nebude. Ale nevadí. Tak tohle byla pravda. Jdeme na druhý výrok, jo? Jedním z jeho kamarádů, nejbližších kamarádů, se stal kaskadér David Holmes, který byl mnoho let jeho dvojníkem při natáčení nebezpečných scén a situací právě ve filmech o Harry Potterovi. Ale počátkem roku 2009 došlo k tragické události, když nacvičoval jeden trik pro 7. pokračování filmu o Harry Potterovi. Něco se pokazilo a kaskadér si zlomil vaz a ochrnul. A Daniel Radcliffe z toho byl jako hluboce otřesen, protože byli blízcí přátelé. A v jednom rozhovoru řekl, Daveův příběh je to největší z Pottera, co dodnes ovlivňuje můj život. Pravda nebo lež? Pavlíno. Co myslíte? Pavlíno, odpověste.
1: Vlastně, je to typovačka teda.
0: Co myslíte?
1: Ale... Zkusím, že je to pravda.
0: Je to pravda. Je to skutečně pravda. Jeho blízký přítel, kamarád a jeho dvojník si zlomil vás při nacvičování triků, filmových triků pro 7. pokračování. A oba zůstali ale do dneška blízkými přáteli a oba dva se pořád schází, ale vlastně to mělo dobrou dohodu, protože si zlomil vás, ale nezemřel. Třetí výrok. Teď se rozhodne, Pavlíno. Jo? Fandím vám i s dcerou v autě. určitě. Daniel Radcliffe, a pozor, teď to bude jako něco pro velkou holku otázka. Má faninky po celém světě. A jako je pro spoustu holek atraktivní. Nevím, jak to máte vy, ale řada dívek ho má ráda. A může za to i to, že má skoro 2 metry. Ono to na kameře nevypadá, ale je to chlap jak hora, protože Daniel Radcliffe měří 198 cm. Pravda nebo lež? Teď jsem vám nerozuměl.
1: No, že bych to vůbec netypovala, že jo? No, pravdu tak nevím na kameře.
0: Tak pravda nebo lež?
1: Jo, aha, takže to je pravda nebo lež.
0: Co myslíte?
1: Dáme, že je to lež.
0: Je to kravina?
1: Lež.
0: Je to úplná kravina. Je to úplná kravina, protože Daniel Radcliffe je naopak jako hrozně malej. Má jenom 165 cm. To znamená, že jste to uhádla a výhra je vaše. Výhra je vaše. Jaký to bylo hádání, holky?
1: Prosím?
0: Jaký to bylo hádání takhle v autě?
1: Obtížné, tohle to vůbec nevím, ale jsem ráda, že zase jsem se něco dozvěděla nového, proč ne?
0: Milá Pavlíno, zdravím vás, zdravím vaši dceru, zůstaňte mi na drátě, holky, ať si řekneme, kam tu výhru pošlu a moc vám gratuluju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Jo, obrovský taneční hit Samba de Janeiro. Většina z nás se ho spojí s Brazílií, ale ve skutečnosti za ní stojí německá skupina Bellini. Ta si jenom vypučila brazilskou atmosféru, brazilský název a brazilskou zpěvačku. Ale jinak, tohle byla čistokrevně německá samba na Frekvenci 1. A teď už Bryan Adams a Heaven.

takovou otázku na tělo. Pokud byste se rozhodli, že budete vykrádat banku, brali byste si k tomu kočku sebou do té banky? Anebo třeba kotě? Rovnou vám řeknu, že to není úplně dobrý nápad. Tenhle případ se stal nedaleko Washingtonu, v Marylandu, v Americe, kde v pondělí zadržela policie lupiče, který přepadl místní banku. Říkáte si, no jasně, tak v Americe banky přepadává pořád někdo. Jenomže tenhle případ je naprosto kuriozní něčím jiným. Tenhle lupič měl zvláštního spolupachatele, kterého si do té banky přinesl. A to bylo 3měsíční kotě, které ukradl ze Zverimexu, který stál přes ulici proti bance, chvíli předtím teda, než naběh do té banky s tím kotětem. A celý ten incident se odehrál v pondělí ráno. Píše o tom americký bulvár, píše o tom americká seriózní média a vlastně způsobilo to v Americe docela pozdvižení, protože to na první pohled vypadá naprosto nepochopitelně. Ale ono to má svoji logiku. Policie zadržela bankovního lupiče, nic moc k tomu neřekla, za to o hodně sdílnější byl ten Zverimex a kočičí útulek, kam ten pachatel chodil. On se do toho útulku chodil 2 týdny mazlit z koťaty, která byla určená k adopci. No a přitom si tak jako obhlížel, jak to chodí v té bance. Ale aby to nebylo blbý, tak projevoval zájem o zdejší koťata. No a teď už přišel den D, týpek se chystá na to vyloupit banku, ale ještě předtím si teda zajde do toho z Verimexu, pomazlí se svým oblíbeným koťátkem. A když ten pracovník toho z Verimexu odejde, tak tu kočku prostě šlohne. Vyrazí s ní na přes ulici a chce vykrást banku. To se mu nepovede, tam mu chybí policie, no a kočku nakonec vrátí zpátky. A to je, přátelé, celý. Co z toho vyplývá? Pokud byste měli někdy takovéhle úmysly, budete potřebovat nějaký talisman. Ale tenhle příklad jasně ukazuje, že kočka není to správné zvíře, které by vám přineslo štěstí. Tak já nevím, jestli otestovat nějaké jiné, nebo možná nechat banku bankou. Co?

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: No a s nimi přichází Honza Homolka, vítej.
2: Hezký večer. Barta chce změnit jednání vlády. Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů a v Regensburgu přepadli banku. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozici České vůči Evropské unii. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmu u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Obětí dnešní nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. Více o jejich stavu uvádí mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček.
3: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. V naší péči pak skončilo celkem 6 pacientů. 3 z nich jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnice v Brně, 1 s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě a 2 pacienty po nadýchání kouřem jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
2: Na místě zasahovaly 4 pozemní posádky záchranářů z Třebíče a Velké Bíteše. Vrtulník s leteckými záchranáři z Jihlavy a na výpomoc se přiletěl také vrtulník z Olomouckého kraje. V obci Střemy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe. Škoda je předběžně asi 6 milionů korun a příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany. V Bavorském Řezně zemřel jeden muž poté, co ho v tamní bankovní pobočce útočník napadl nožem. Pravděpodobný pachatel je spolu s dalšími lidmi stále v budově, řekla agentuře DPA v podvečer mluvčí policie. Hokejový obránce Max Pšenička uzavřel v NHL 3letou nováčkovskou smlouvu s Utahem, který si 19-letého pražského rodáka vybral při loňském draftu ze 46. místa. Mamot o kontraktu informovali na klubovém webu.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Martina.
4: 10 minut ztratíte u nehody na 33. kilometru D2 na Brno. 10 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modlatice mezi 23. a 18. kilometrem. Porouchané vozidlo v levém jízdním pruhu nepřehlédněte na stém 83. kilometru D1 na Brno. A ze stejného důvodu buďte opatrní, pokud jedete po D8 na Prahu, kde pravý jízdní pruh blokuje odstavený kamion na kilometru 16. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Tolik zprávy také po 20. hodině s vámi na Frekvenci 1 Ondra Kubala.
5: Rok 1993, Honzo, jaký pro tebe byl? Pro mě to byla základka. Za chvilku na něj budeme vzpomínat.
2: A pro mě to byla taky základka. 93, jo. Tak to jsem končil 2. třídu základní školy.
5: Takže jsi byl malý, roztomilý.
2: No, to jsem nebyl nikdy, myslím, roztomilý. No, z hokejová Sparta vyhrála poslední federální titul. Československo vlastně poprvé hrálo, nebo naposledy, ne, poprvé hrálo na mistrovství světa jako společný stát, skončilo 3. No, vlastně končila federální liga, co se týká sportu a tak. No, takže...
5: no a byla to vlastně doba, kdy začínala samostatná Česká republika.
2: Tak no, to je s tím spojené.
5: To je s tím, člověče, ano, ano, tam jistá souvislost je. Tak za chviličku zazpomínáme na rok 93, co jsme prožívali a hlavně, jaká muzika tehdy vznikala.
0: Frekvence 1.

Rok 1993, David Koller a písnička Chci zas v tobě spát, kterou napsal Oscar Petr původně pro Vanastovy věci, pro jejich album Lži, sex a prachy, jenomže ji přinesl pozdě. Oni už to album měli hotové a taky nabídl Davidu Kollerovi. Ten se s ní ve studiu trápil prý 4 hodiny a v jednom rozhovoru říkal, že se mu prý potom, ani předtím, nikdy nestalo, že by s nějakou písničkou po hudební stránce takhle dlouho bojoval. Tak jdeme vzpomínat. Tohle byla taková ochutnávka roku 1993 na Frekvenci 1 a já pro vás mám připravený flashback. Tak co jsme prožívali v 93. Se zánikem Československa vznikla samostatná Česká republika a samostatné Slovensko, takže to byl rok velikých změn. Prezidentem první

0: Poledňáková. Začala vysílat 20. června 93 a to první, co FTV premiéra vysílala, byl Oscarový film Amadeus od Miloše Formana. No a muzika. Vznikala celá řada písniček, které dokonale znáte a hrajeme vám je dodnes. Tak, jdeme na to. Tři sestry. Tak, ty vyrazily na Highway číslo 1.
1: Highway číslo 1 a po ní jede King. Vláda jede autobusem, je pak Harley King.
0: Řada umělců se toho roku vyspívala z toho, co cítí žena. Začal s tím Janek Ledecký, který říkal, že je pěkná, pěkná a pěkná.
2: Možná, že prásky
0: Vanastovy věci, ty přitvrdili, protože byli rádi, že je nahá. No a potom přispěchal ještě Pavel Vítek, který se přiznal, že má rád vůni její kůže. V roce 1993 Jojo Band vyrazil nejdřív do Karviné. Aby následně objel celé Česko a složil píseň z těch nejbizarnějších názvů našich obcí. Michal Penk, po tom, co jsme ho všichni poznali, díky tomu, že naspíval písničky o šmoulech, zpíval tentokrát o

0: No a jelikož to byl rok šakalých let, tak Ivan Hlas poklekl na kolena. A Honza Kalousek sdělil národu, co mu fotr povídá. No a Burma Jones, ty v 93. Tančili sambu, ovšem v kapkách deště. A když se podíváme na 93. rok do světa, tak Bryan Adams prosil o odpuštění. Please forgive me. Take That se dali na modlení. Prostě pray. Headway se ptal, co je to láska. No a UB40, tak ti si nějak nemohli pomoct, aby se nezamilovali. A ještě zamíříme za dvěma songy do českých luhů a hájů. V 93. byla totiž strašně populární v televizi mladá Luzka Vondráčková, která měla svoji televizní show Marmeláda a tehdy natočila i stejnojmenný song. Vzpomínáte? Jako my, jako kluci na základce, jsme jí strašně hrali. Teda. No a pak tady byl ještě Janek Ledecký se svou legendární vánoční písní, která je úplně o něčem jiném, než si všichni myslíme. Jo, říkáte si, vánoční stromeček, dárky? No tak podle Janka Ledeckého je to nejméně chápaný text, který kdy napsal. Tohle totiž není o tom, že se mají lidi dávat dárky a plnit sliby. Tohle je písnička o prvním sexu. Tak takový byl rok 1993.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak teď jsme šáhli už hodně do hudebních hlubin. Tohle to jsou Bee Gees a You Win Again, tak dáme naopak něco ultraaktuálního. Jaké to je, když dorazíte na Radiokem Frekvence 1, tak to zjistíte jenom, když za námi přijedete. Co vás s námi bude čekat v těch dalších středách během července a během srpna, to probereme za chvilku, ale já bych se teď společně s vámi chtěl vrátit ke včerejšku, ke včerejšímu podvečeru, kde jste za námi dorazili a my jsme přijeli za vámi do Hradce Králové, respektive kousek od Hradce Králové do kempu Stříbrný rybník. A nepřijeli jsme sami, vysílala Jana s Vojtou, během celého odpoledne vysílali a večer dorazil Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Pokud jste s námi nemohli být a pokud jste tu úžasnou atmosféru z rádia neslyšeli, tak tady je takový malý návrat k tomu, jak senzační to včera v Hradci bylo. Právě s Michalem Hrůzou.
1: Zhruba před 20 lety jsem žil ve východních Čechách, v Pardubicích. A tam jsem napsal nějaké staré písničky. A protože tady vidím pána, který už myslím, bude pamatovat, je to píseň pro pamětníky.

0: EMP Frekvence 1.
1: No jo, jedeme za vámi, přátelé, jedeme za vámi a když jsme byli v Hradci včera, tak příští týden ve středu vyrážíme do Strážnice, takže se vracíme na Moravu. S Verčou Alhotovou jsme tu Moravu, tentokrát tou Moravou začali. Bylo to úžasné v Rožnově pod Radhoštěm. Úžasné, dorazilo vás obrovské množství a hlavně jak jste si užili potom koncert skupiny Opět Radeček, tak tentokrát ale musím říct, že to bude zase stát za to. Určitě si dejte do diáře 29.7. kemp Strážnice. Protože tam jedou naši kolegové Lubka, Míra a taky jede kolega Ondra Albrecht, aby vás provázel večerní afterparty, čekají na vás soutěže na místě, táborák, špekáčky, kelímky štěstí, Frekvence 1. No, prostě bude toho spousta, ale hlavně, teda hlavně samozřejmě Lubka s Mírou, že jo, to oni by se zlobili, kdybych to neřekl takhle, ale hlavně dorazí skupina Mirai a to bude pecka. Tohle to bude podle mě pecka, takže já myslím, že s námi ve středu ve Strážnici 29. prostě chcete být. Ale kdyby náhodou jste to měli moc daleko, tak 5.8. kemp Pohoda, potom 12.8. budeme na Vranovské pláži společně s Xindlem X, potom 19.8. v Podbořanech s Petrem Bendem a 26.8. kemp Kristýna a to bude rapper a zpěvák Marpo. Tak věřím, že aspoň jeden ten termín nám společně vyjde s vámi.

0: Damiano David na Frekvenci 1. Vezmu vás teď za slovenskou zpěvačkou Janou Kiršner, respektive. My vám vždycky říkáme, nebo mluví se o ní jako o slovenské zpěvačce, ale ona už mnoho let žije v Londýně, ve Velké Británii. A loni měla cestu do Česka, zastavila se tady na Frekvenci 1 na kus řeči s našimi ranními kolegy, s Lubkou a Mírou. A právě ten Londýn probírali. A já tady pro vás mám teď připravenou písničku V cudzom městě, tak to se k tomu dokonale hodí. Tak se pojďte poslechnout, jak se Janě Kiršner stalo, že žije v Londýně a že tam zůstala, nevrátila se domů. A hlavně, jaký má trik na to, aby tam zvládla řídit?
1: No, já jsem tam už velmi dlho. Já jsem tam od roku 2005 vlastně, kdy jsem dostala ponuku od vydavatelstva Universal a odletěla jsem. Byla jsem schválena nejvyšším šéfem jako první východoevropský muzikant, který dostal takuto zmluvu a odletěla jsem vlastně do Londýna. A začala jsem tam pracovat s producentem a tak ďalej. No takže potom už asi po nějakých 2-3 rokoch som začala cítiť, že pretože ten hudobný biznis sa ako keby zmenil trošku, takže úplne tie plány nevyšli, síce ten album vyšiel a bol aj úspešný, aj dokonca aj v zahraničí v niektorých krajinách sa o ňom hovorilo, ale nevybuchlo to tak, jak to vlastne sa predpokladalo. Takže ja som začala uvažovať nad tým, že teda idem domov a vtedy som stretla môjho muža a všetko sa zmenilo. V podstate ja vždy hovorím, že za 12 mesiacov za rok som už bola matkou. Hej.
2: Počkej, a deti sú Slováci nebo Angličani?
1: No, deti sú na pol. Pol na pol. Takže taký dobrý mix je to.
2: Mají obie občanství.
1: A mají obě občanství, no.
3: Jak dlouho ti trvalo, než jsi začala řídit v Anglii?
1: Celkom dlho, ale já mám na to taky trik a všetkým to odporučám. Je to ináč velmi, velmi taká zaujímavá záležitost, protože hlavně teda kruhové objazdy, musím vám povedať, tak se to řekne.
2: No,
1: v Čechách jsou kruhové objazdy, znáte to. A v Anglicku je to vlastně velmi zaujímavé, že ty kruhové objazdy jsou jako keby nejzákladnější model kvázi tej dopravy, toho riadenia tej dopravy. Takže oni jsou obrovské. Některé prechádzajú z jedného do druhého. No to je úplně že šialenstvo. A to všetko se vám děje v hlave s tým, že stále máte pocit, že idete v opačnom smere prostě. Hej. Čiže... Ja som študovala nekonečné proste videá na YouTube, aby som sa naučila, aby som to pochopila. A potom som zistila, že funguje úplne jednoduchá vec a to je, že ja mám tento náramok, ktorý, keď som, vidíte, teraz ho mám na nesprávnej strane, ale keď šoferujem v Británii, tak ho mám na tejto ruke a keď šoferujem na Slovensku, tak ho mám na druhej. Takže si ho iba vždy prehodím. Ja musím mať niečo na ruke.

0: servisem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1. 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: No a úvodem 9. Honzo Homolka. Pojďme na to.
4: Hezký večer. Paliva výrazně zdražují. Manželka Foldiny podala návrh k soudu a fotbalisté Hradce vyhráli v Norsku. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnili se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
5: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: Obětí dnešní nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské základně zranili a jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu a v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Ruské úřady zvažují prodloužit zákaz vývozu nafty o měsíc a zákaz vývozu benzínu o půl roku. Uvádí agentura Interfax s odvoláním na nejmenované informované zdroje. Oba zákazy, které si vynutila palivová krize v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie, měly platit do 31. července. Prali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu se kvůli hromadné potyčce na palubě muselo vrátit na Kanáry. Konflikt byl natolik důrazný, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil a znovu přistál v místě, odkud vylétl. V předkole fotbalové Evropské ligy Hradec dokázal vyhrát na půdě norského Tromsø 1-0. V závěru se prosadil Van Buren, domácí nedali penaltu a přes střeleckou převahu. Hradec bere tedy v prvním utkání vítězství, hraje se také předkolo konferenční ligy o poločase chorvatský Varaždín Jablonec 1-1.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: A aktuální informace z hlavních tahů má Adama.
6: Zvýšenou opatrnost věnujte došetřování nehody dvou osobních vozidel na 184. kilometru dálnice D1 ve směru do Brna. Místo je průjezdné, aktuálně bez držení. Se zdržením lehce přes 5 minut počítejte na dálnici D1 ve směru do Prahy. Důvodem je údržba mostu Šmejkalka. Jinak jsou dálnice plynule průjezdné, a to bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic a RAM.
4: Tolik zprávy a teď po 21. hodině s vámi i dál Ondra Kubala.
3: No a my věnujeme další hodinku čtvrtečního večera muzice. Už za takových 5-10 minut vám představím novou muziku z Ameriky od Teddyho Swimse a pak se podíváme taky za Vojtou Dykem. Má dneska 41 let.
0: Frekvence 1
1: a Ondra Kubala.
7: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

Mariah Carey a slavná melodie Without You, když jsme tady před hodinkou vzpomínali na rok 93, tak tohle je melodie, která vznikla také v 93. Ale já vás teď vezmu do aktuální muzikou. Mám tady pro vás jednu horkou novinku z Ameriky. A to je Teddy Swims, který v sobotu vlastně byl takovým tím největším tahákem ostravských Colors. Teddy Swims, vsadím se, že ho znáte. Je to Američan, který vypadá jako řezník, váží hodně přes 100 kilo, je celý potetovaný a je to neskutečně sympatický chlap, když se s ním ale setkáte. Lose Control, jedna z těch top písniček, které se hrají po celém světě. Budete znát i Bad Dreams? Hodně teď celým světem letí písnička, kterou on natočil společně s australskou písničkářkou Tones and I a francouzským DJem Davidem Guetta. Gun, gun, gun. Tak to je tedy Swims. Zavíral ostravské Colors někdy kolem půlnoci v sobotu 18. No a musím říct, když jsem se díval na ta hodnocení fanoušků a hudebních kritiků, že to byl neuvěřitelný sukces. Skvělá energie a show po americké velká, píše magazín Headliner. Hlas, ze kterého mrazí, napsal Music Server, nebo jiný časopis hudební píše, že to byl potetovaný sympaťák s neuvěřitelným hlasovým naladěním. No, prostě zanechal v Ostravě stopu. To teda se musí říct a docela vlastně tam byla příjemná energie v tom místě koncertu, protože návštěvníci na sociálních sítích jako sdíleli stovky a stovky bezprostředně nadšených příspěvků a videí z toho koncertu. A samotný zpěvák během koncertu potom v jeden okamžik dojatě přiznal. Víte, začínám se do vás tak trošičku zakoukávat. No a ta láska potom proudila evidentně oběma směry. Teddy Swims, to není jeho pravé jméno, to je docela dobré říct, nebo potřeba říct, protože to je vlastně docela zajímavá přesmyčka a zajímavá zkratka. Teddy, tak tuhle tu přezdívku dostal jako malé dítě od svých přátel, protože za to mohli jeho vzhled. Byl to velký, zavalitý a přátelský kluk, který všem připomínal prostě medvídka plyšového, Teddy Beara. Takže Teddy. No a Swims, to je zkratka, kterou si sám vymyslel. A znamená to someone who isn't me sometimes. Tedy někdo, kdo občas nejsem já, když bychom to přeložili. Tak si pojďte

MC Erik a taky Barbara na frekvenci 1. Teď ale Vojta Dyk. Vojta Dyk má dneska, přátelé, narozeniny. Je mu rovných 41 let a vy ho znáte asi jako zpěváka, dost možná jako showmana, pokud jste ho viděli někdy naživo, ale já bych se rád zastavil u něčeho úplně jiného. Je to už pěkných pár měsíců, kdy vydal písničku Táto. Je to vlastně taková vzpomínka na tátu o tom, jak by si vlastně toho bývali rádi řekli ještě mnohem víc, než stačili. A jeho tatínkem byl historik a spisovatel Radek Pytlík, který zemřel na začátku roku 2022. A Vojta Dyk hrozně hezky mluvil o tom, jak se s tátou loučili v podcastu Cesta domů. A popsal je tyhle ty chvíle jako nejkrásnější v životě, protože tátu na konci a na slunku života prostě zvládli mít doma. On v tom podcastu říkal, my jsme cítili a věděli, že táta chtěl domů. Chtěli jsme ho také mít doma a ani vlastně nevíme proč. Primář nám kladl na srdce, že ho tam musíme nechat, že má dvoje antibiotika, že se domů musí doléčit. Ale já jsem měl sen, že je táta na operačním sále a volá mě. A to mě vzbudilo a okamžitě jsem kontaktoval kamarádku, která mi poradila a pokud to tak cítíme, ať ho z nemocnice okamžitě vezmeme domů. A tak o tom Vojta povídal a mluvil a vyprávěl, že z doktora musel se o propuštění táty vlastně dohadovat, ale stál si za svým, nenechal se, no a nakonec byli strašně rádi, že to udělali. I přesto, že s maminkou a se ségrou věděli, že brzké propuštění táty z nemocnice prostě bude znamenat jeho dřívější odchod. A ještě k tomu řekl, víte, já, máma a ségra jsme byli u toho, když táta odcházel. Střídali jsme se, měli jsme vyloženě služby, aby si každý mohl odpočinout. Byly to sice jenom 4 dny, ale byly to jedny z nejkrásnějších dnů v mém životě, řekl tehdy Vojta Dyk v podcastu Cesty domů. No a krátce na to přišel s touhle písničkou.

0: Mluvili jsme před malou chvilkou tady na Frekvenci 1 o Vojtovi Dykovi. Dneska má narozeniny, no a pro vás mám teď to nejlepší z dnešních velkých hlav, které se u Vojty mimochodem taky zastavily, ale trošku jinak.
1: Vojta Dyk má, ale to jeho jméno, no,
2: co s tím Vojtou? Mohl být taky pytlík, že jo?
1: No, to je pravda, co s tím Vojtou naděláš?
3: A nebo tlustý, pozor na to. Dyk und doch nemezí.
4: Tak Dyk má dneska hlavně narozeniny.
2: Jo. Kolik mu je? Ježiš, 40.
4: A nepovím. Je starší Vojta Dyk alebo relácia Cvičme v rytme.
2: Ježiš, to je dobrý.
1: To já miloval, jak měli ty podkolenky vysoký.
3: Počkej, to je za bolševika.
4: A viete, ako sa hovorilo tejto relácii za bolševika ešte inač? Bol to trošku akože taký názov pre vojakov.
2: No.
4: Hovorilo sa mu Večerníček pro vojakov.
2: Nekecej.
1: To jsem ani nevěděl.
3: A to je tak 85. 6. rok.
1: Jo, souhlasím. Takže Vojta Dyk bude mladší.
3: Starší.
2: Podle mě je Vojta starší.
4: Vojta Dyk má dnes 41 rokov. Oh. Cvičme v rytme je relácia, která oslavuje v tomto roku rovnou 40.
3: Takže je starší.
4: Starší je Dyk.
1: Na to se cvičit nedá.
2: Moc ne, no. Ale je to pěkná písnička.

0: Cher nás vzala na procházku americkým Memphisem, ale já vás teď vezmu na frekvenci jednak poslednímu slovu. Je za chvilku 10, tak už se rozloučíme. Uslyšíme se zase zítra tady v rádiu v show Konečně pátek. Ale dívám se na jackpot posledního slova a ten nám teda roste do neuvěřitelných výšin a už se přehoupil přes 50 tisíc. Zítra ráno v 7.20 u Lubky a Míry hádáte poslední slovo fotra na tripu za 53,5 tisíce. Tak jenom pro zajímavost, co jste hádali dneska? Nabíječku, internet, vařič, signál, nic z toho to není. Tak zítra 7.20 určitě volejte frekvenci 1, tahle částka už je jako naprosto neuvěřitelná. Tak věřím, že to trefíte, držím vám palce a zítra ahoj.
1: Frekvence 1,
2: poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Barta chce změnit jednání vlády. Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů a blíží se start fotbalové ligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozici Česka vůči Evropské unii. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmů u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informační zákona získat. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Obětí nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. Více o stavu zraněných uvedl mluvčí a krajských záchranářů Petr Janáček.
2: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. V naší péči pak skončilo celkem 6 pacientů. 3 z nich jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě a 2 pacienty po nadýchání kouřem jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
1: Na místě zasahovaly 4 pozemní posádky záchranářů z Třebíče a Velké Bíteše. Vrtulník s leteckými záchranáři z Jihlavy a na výpomoc přiletěl také vrtulník z Olomouckého kraje. V obci Střemy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe. Škoda je předběžně asi 6 milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany. Čína chce posílit spolupráci s Českou republikou a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při jednání v Pekingu, to podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína, řekl člen užšího vedení komunistické strany Wang Chuning předsedovi České poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi. Okamura řekl, že podle jeho mínění se vzájemné vztahy během návštěvy podařilo obnovit. Barbora Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2 a je 5. českou čtvrtfinalistkou na turnaji WTA v Praze. Příště narazí na Dominiku Šalkovou. Po 2 sezónách bez trofeje jdou fotbalisté Sparty do nového ročníku s cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů, prohlásil to dánský trenér Brian Priske. Pražané jsou podle slovenského křídelníka Haraslína velmi hladoví.
3: Jsme hladoví, víme, že jsme byli 2 roky bez trofeje a trošku mi to připadá, jako keď jsem přišel ten prvý rok do Sparty a vlastně po té prvé neúspěšné sezóně mojej, kde jsme prohrali i to finále, tak potom to bylo stále prizvukované, že už dlouho se nic nevyhrálo, že treba vyhrať hlavně tu ligu a přijde mi to rovnaké, takže ten hlad tam je a ta ambice je obrovská, aby jsme vrátili ten titul a samozřejmě pohár na našu stranu.
1: Během Priskeho prvního angažmá u týmu v letech 2022 až 2024 vybojovala Sparta v obou sezónách titul a jednou také domácí pohár.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: V pátek nasadíme sombrera a vypijeme kaktus.
3: Ano, tequila má svůj den.
2: A tak zavzpomínáme na to, který alkohol nám o prázdninách podrazil nohy.
3: Tomáš, broskvovou, mojito,
2: kiraso, houba, pivo, víno, je toho spousta. Tak zítra ráno.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: to se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Paliva výrazně zdražují. Manželka Foldiny podala návrh k soudu a fotbalisté Hradce vyhráli v Norsku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
3: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 kon, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
2: Obětí čtvrteční nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské základně zranili a jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Ruské úřady zvažují prodloužit zákaz vývozu nafty o měsíc a zákaz vývozu benzínu o půl roku, uvádí agentura Interfax. Oba zákazy, které se vynutila palivová krize v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie, měly skončit na konci července. Brali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do Liverpoolu se kvůli hromadné bitce na palubě muselo vrátit na Kanáry. Konflikt byl natolik důrazný, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil zpátky. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postup do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Velkou zásluhu na triumfu hostů měl brankář Zadraž. Jehož za bezbrankového stavu nepřekonal z penalty Jens Hjortedal a v nastavení pak vychytal také velkou šanci Izaka Dahlqvista.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: Frekvence 1.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Frekvence 1. We were staring down disaster.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Barta chce změnit jednání vlády. Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů a blíží se start fotbalové ligy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům by se mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Mohl by připomínkové řízení zrušit anebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozici Česka vůči Evropské unii. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmů u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informační zákona získat. Vyplývá to z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Obětí nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměstské vrtulníkové základně zranili a jsou v péči lékařů. Více o stavu zraněných uvedl mluvčí a krajských záchranářů Petr Janáček.
3: Jedna osoba bohužel pád vrtulníku nepřežila. V naší péči pak skončilo celkem 6 pacientů. 3 z nich jsme transportovali letecky a sanitkou do nemocnic v Brně, jednoho s lehkým zraněním do nemocnice v Jihlavě a 2 pacienty po nadýchání kouřem jsme transportovali do nemocnice v Třebíči.
2: Na místě zasahovaly 4 pozemní posádky záchranářů z Třebíče a Velké Bíteše. Vrtulník s leteckými záchranáři z Jihlavy a na výpomoc přiletěl také vrtulník z Olomouckého kraje. V obci Střemy na Mělnicku hořely 3 domy stojící u sebe. Škoda je předběžně asi 6 milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany. Čína chce posílit spolupráci s Českou republikou a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při jednání v Pekingu to podle čínské státní tiskové agentury Nová Čína řekl člen užšího vedení komunistické strany Wang Chuning předsedovi České poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi. Okamura řekl, že podle jeho mínění se vzájemné vztahy během návštěvy podařilo obnovit. Barbora Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2 a je pátou českou čtvrtfinalistkou na turnaji WTA v Praze. Příště narazí na Dominik Šalkovou. Po 2 sezónách bez trofeje jdou fotbalisté Sparty do nového ročníku s cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů, prohlásil to dánský trenér Brian Priske. Pražané jsou podle slovenského křídelníka Haraslína velmi hladoví.
4: Jsme hladoví, víme, že jsme byli 2 roky bez trofeje a trošku mi to připadá, jako keď jsem přišel ten prvý rok do Sparty a vlastně po té prvé neúspěšné sezóně mojej, kde jsme prohrali i to finále, tak potom to bylo stále prizvukované, že už dlouho se nic nevyhrálo, že treba vyhrať hlavně tu ligu a přijde mi to rovnaké, takže ten hlad tam je a ta ambice je obrovská, aby jsme vrátili ten titul a samozřejmě pohár na našu stranu.
2: Během Priskeho prvního angažmá u týmu v letech 2022 až 2024 vybojovala Sparta v obou sezónách titul a jednou také domácí pohár.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: V pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno, ojediněle také slabé přehánky, nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: servisem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Paliva výrazně zdražují. Manželka Foldiny podala návrh k soudu a fotbalisté Hradce vyhráli v Norsku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Paliva v Česku výrazně zdražují. Naplnily se předtuchy analytiků. Ti předpokládali, že po konci státní regulace začnou ceny šplhat prudce nahoru.
2: Za poslední týden zdražily pohonné hmoty výrazně. Naftu jsme minulý týden tankovali průměrně o 4,67 levněji. Benzín potom poskočil o korunu 80. V meziročním srovnání je nárůst ještě výraznější. Před rokem byl benzín levnější o skoro 8 korun, nafta o necelých 9. Aktuální zdražování je způsobeno podle předpokladů analytiků mixem faktorů. Skončila vládní regulace maximálních cen. Opětovný návrat spotřební daně na původní hodnotu a stále se zhoršující situace na Blízkém východě. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Obětí čtvrteční nehody armádního vrtulníku Venom byla příslušnice 22. základny vzdušných sil v Náměšti nad Oslavou, řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Další 4 vojáci se při zřícení stroje na náměštské základně zranili a jsou v péči lékařů. Manželka poslance Jaroslava Foldiny podala k soudu v Děčíně návrh na předběžné opatření ve věci domácího násilí. Soud tak bude zkoumat, jestli Foldinova rodina potřebuje ochranu. Ruské úřady zvažují prodloužit zákaz vývozu nafty o měsíc a zákaz vývozu benzínu o půl roku, uvádí agentura Interfax. Oba zákazy, které se vynutila palivová krize v důsledku ukrajinských útoků na ruské rafinérie, měly skončit na konci července. Prali se v letadle. Letadlo společnosti EasyJet mířící z Tenerife do Liverpoolu se kvůli hromadné bitce na palubě muselo vrátit na Kanáry. Konflikt byl natolik důrazný, že pilot krátce po startu stroj nad Atlantikem otočil zpátky. Fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy překvapivě vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru otroky přiblížil postup do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Velkou zásluhu na triumfu hostů měl brankář Zadraž. Jehož je za bezbrankového stavu nepřekonal z penalty Jens Hjortedal. V nastavení pak vychytal také velkou šanci Izaka Dahlqvista.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pátek ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojediněle také slabé přehánky a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
3: rodina,
4: destinace,
3: mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zahát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.